jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: musíme polku hrát. My víme to už spola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No jak a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom no. si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme bez rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda, moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnou si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte se zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humory.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějaký zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se ho ptal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano. No?
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu, a je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů.
1: Ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módným vlnám. My nespíváme všelijaké tie amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježíš Mária.
3: To bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť koženka toto.
2: Kažte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A ja už musím jít.
1: Ještě něm.
0: Spomám a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžem připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, a nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano, a my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Hránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pará 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: Vás. A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože včera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Sra to narušila to hlasování skoro, no. Ještě, že to
8: ne,
2: dobře
8: dopadlo.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapuň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolávam hnáty, ty jedna obyčajná... Pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto sa vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si zadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sa ty si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodívaj.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: Naozaj. Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No neondy sa, mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se ne,
2: to, to neponozujete
3: takhle. Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba.
3: Nie je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou uspívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si tak myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prevít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuji moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil vodu. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já s tím zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem
4: doleze. Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde. A tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám. Rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo? No jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si. On rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Mm-hmm. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevznikne.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého paviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. Mm-hmm. A ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou. Mm-hmm.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana už Beka. To mám tam. Dobře.

0: Dobře, naschledanou a vítejte další.
1: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Klomp bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
0: ano.
1: Chce Pepíček Beck.
0: Ano.
1: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
0: Míla volí pana Becka. Dobře.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
3: Dobrý den.
0: Kdo pak volá? Odkud?
3: Ester z Amalina.
0: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
3: Pana Becka.
0: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
4: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
2: No, panečku.
0: No prosím, tak to nás překvapuje.
4: No prosím, a jinak
0: docela.
4: Vás moc zdravím.
0: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
2: Ano.
0: Takže a jdeme na ně.
2: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pick back.
0: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
5: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
6: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali, ani dokonce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od dolčí bačího langvide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
5: Tam se jiný pes.
6: Ne, ten to vydržel.
5: To máš pravdu, pes na jeviště je jiný důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
0: Václav Knop potěšen i touto ukázkou?
2: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají Takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
0: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
2: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
0: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
2: Naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. V Hradci Králové se dnes mimořádně sejdou zastupitelé. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Česko zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: V Hradci Králové se hodinu popolední sejdou radní města. Následně mají mimořádně jednat i zastupitelé. Na seznamu 5 bodů je například vyhodnocení zakázky na stavbu nového náměstí v areálu Vrbenského a Gajerových kasáren. Program obou schůzí popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní budou projednávat okolo 80 bodů, věnovat se budou například memorandu na balonové nebe nebo dotacím na mikroprojekty. Zároveň budou řešit i modernizaci odborných učeben v ZŠ a ZUŠ Habrmanova. Tento bod spolu s dalšími 4 budou ještě ten týžden projednávat zastupitelé. Zasedání začíná v 16.30 a je možné ho sledovat i online.
0: Lidé v Rokytnici nad Jizerou můžou do konce července posílat návrhy do takzvaného participativního rozpočtu. Město má na 2 nejlepší projekty připraveno 300 tisíc korun.
4: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moc obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: 22 českých hasičů ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko vzniku požárů. Tým bude mít k dispozici 10 vozidel, včetně 3 cisterovin stříkaček.
1: Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do 2. kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tágerová.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už vám po zprávách s Radkem Pulchrábkem, taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 14. července, svátek má Karolína, tak přejeme všechno nejlepší. No a 4 minuty po 5. začíná tedy náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku budeme třeba mluvit o tom, že děti s úplně odlišnými osudy dnes často končí bohužel ve stejných zařízeních. Dětské domovy a výchovné ústavy proto čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně plánuje, uslyšíte v první reportáži dnešního Dobrého rána, jak jsem říkal, už za pár minut. No a do té doby s vámi budou třeba Václav Neckář, Karel Gott také, pak i skupinu Elan čekáme, nebo skupinu Jelen. Věra Špinarová nám taky zaspívá, takže přejeme ještě jednou dobré ráno i s písničkami, které jsme pro vás na dnešek uchystali. A teď Karel Gott, jak jsem slíbil, ještě jednou dobré ráno a hezké a příjemné úterý vám všem.

0: Václav Neckář teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a pojďme na první reportáž, kterou pro vás dnes ráno máme. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, ale i ti, které se dopustili nějaké závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem a to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý 14. července, 195. den v tomto roce začíná. Svátek má Karolína, narozeniny oslaví třeba Michal David, 660 let mu dnes bude, nebo skokan na lyžích Jaroslav Sakala, tomu bude 57. No a před 25 lety byl Ivan Lendl uveden do tenisové síně slávy.
1: Počasí.
0: Už jsme říkali ve zprávách, že Česko dnes zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy, výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Teď ty ranní teploty se pohybují venku od 16 do 19 stupňů Celsia, no a den bude polojasný až oblačný, odpoledne, jak jsem říkal, přehánky a bouřky na horách můžou být velmi silné, teploty v Královéhradeckém kraji 27 až 30 stupňů, na horách kolem 20 a biozátěž na stupni číslo 2, střední zátěž, což je předpověď ze včerejška. My ji budeme upřesňovat, protože zhruba do 15:45 přijde aktuální předpověď z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže jakmile tu aktuální předpověď budeme mít, hned vám ji nabídneme. Já jsem tady říkal, že ty bouřky silné hrozí na horách především, ale jak už naznačila i ta výstraha platná od 11 do 22 hodin, tak ty silné bouřky se můžou určitě objevit po celé republice, to znamená v celém Královéhradeckém kraji. Budeme to upřesňovat, jak jsem říkal, během dnešního rána. Teď vás pěkně zdravíme, ať se hezky vstává.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď adresa naše e-mailová studio.hradec@rozhlas.cz a vy už víte, proč říkám. Je to proto, protože je tady i dnes náš spotřebitelský servis a díky téhleté adrese se můžete spojit s naším spotřebitelským rádcem Josefem Černým. Takže dneska v dnešním spotřebitelském servisu se ptáte, jestli může být reklamace spojená s nějakým poplatkem. Josef Černý má pro nás vysvětlení.
1: Paní Tereza reklamovala tablet, reklamace byla zamítnuta z důvodu špatného zacházení. To ale nebylo všechno. Prodejce navíc od paní Terezy požadoval 350 Kč za diagnostiku a zjištění vady. Paní posluchačko, zákon stanoví, že v případě neuznání vady jako záruční nesmí být od kupujícího požadovan žádný poplatek, protože by bylo omezeno nebo přímo znemožněno jeho právo výrobek reklamovat.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radnice Vertyni v Podkrkonoší uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň. Fekální bakterie kontaminovaly tamní vrty. Lidé byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách vody z cisteren. Víc ve zprávách v 6. V Teplicích nad Metují může začít stavba infocentra u vstupu do skal. Město podepsalo smlouvu se zhotovitelem. Práce by měly být zahájeny podle zástupců radnice ve 2. polovině srpna. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos jich policisté řešili víc než 400. Loni za celý rok to bylo zhruba 800. Téměř polovinu nehod zaviní jezdci. Americká armáda dokončila další vlnu úderů proti Íránu. Informovala o tom ráno velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Armáda zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty na východě Čech kolem 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

Car má za sebou v Hradci Králové 3/4 roku ostrého provozu, najezdil už 14 000 km a na pokutách vynesl miliony korun. Podle posledních dat naučil řidiče za parkování v Hradci Králové platit. Druhé auto ovšem radnice kupovat zatím neplánuje. Podrobnosti v článku v Hradeckém deníku. Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký vás zve za příběhem hrdosti i zklamání. Dobrošov zpřístupnil srub Jeřáb s unikátními malbami, které reagovaly na Mnichov roku 1938. Příběh hrdosti, odhodlání i frustrace nad odevzdáním Sudet nepříteli. Předválečná pevnost Dobrošov u Náchoda o prázdninách rozšířila prohlídkové trasy o pěchotní srub Jeřáb, který se mimo jiné, tedy mimo tu hlavní sezónu, otvírá jenom mimořádně. Návštěvit ho lze do 31. srpna denně, kromě pondělí mezi 10. a 18. hodinou. No a srub stojí téměř 800 metrů od návštěvnického hlavního centra Dobrošova, a tedy dvojice hlavních objektů, a ukrývá tedy unikátní nástěnné malby, které v bílé omítce právě na srubu Jeřáb zanechal svobodník Eduard Zicháček krátce po 30. září roku 1938, kdy byla v Mnichově podepsána dohoda o postoupení československého pohraničí do rukou Německa. Takže určitě Dobrošov navštívte, spolu s touhletou návštěvou Dobrošova si taky nenechte ujít právě prohlídku srubu Jeřáb, který se tedy otevírá, jak už jsme říkali, jenom opravdu mimořádně. Teď ho můžete navštívit až do 31. srpna denně, kromě pondělí mezi 10. a 18. hodinou, jak píše Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. Jinak článek ještě pokračuje, takže si tam můžete k tomu přečíst víc. A já už se dívám na dnešního Práva na závěr tohoto přehledu tisku, kde je ještě článek třeba o tom, že regulace končí, nafta a benzín zdraží. Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty, jak to dělá od dubna kvůli dražší ropě v důsledku útoku Spojených států a Izraele na Irán. Situace na Blízkém východě však zůstává vyostřená i dál a k tomu rafinerie navýšily marže. Analytici proto očekávají rychlý skokový růst cen u čerpacích stanic, až tedy skončí ta regulace. Podrobnosti v článku na stránkách dnešního Práva. Tak se podívejte, přečtěte si, no a za hodinu přineseme z dnešních novin, jako vždycky samozřejmě, i další témata.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 6:15, dobré ráno. No a až bude 8:30, tak se společně vypravíme dnes s naším hostem do Rokytnice v Orlických horách, tedy do města, které leží ve východní části Orlických hor v okrese Rychnov nad Sněžnou, že je tam kolem 2000 obyvatel a je to významné středisko jak pro zimní, tak i letní rekreaci. No a dnes nás tam vezme bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který je od roku 2023 v Rokytnici starostou. Tak se těším na ten dnešní ranní výlet do hor spolu s ním.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se teď pohybují v rozmezí a rozpilu od 16 do 19 stupňů Celsia. Tady v Hradci Králové máme kolem 18 stupňů, v Jičíně taky. V Rychnově je 16 stupňů Celsia, i v Náchodě je chladněji, tam je 16 stupňů Celsia, stejně tak jako v Trutnově, taky kolem 16-17 stupňů. Všude obloha teď polojasná. No a jaký bude den? Bude polojasno až oblačno, odpoledne přeháňky a bouřky nás čekají, které můžou být i silné. Provázet je můžou přívalové deště, vítr a kroupy, výstraha platí pro celou republiku před silnými bouřkami a to od 11 do 22 hodin. No a teploty budou šplhat na 27 až 30 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 20. Biozátěž bude na dvojce, takže střední zátěž nás čeká.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Prázdniny jsou v plném proudu, možná se letos taky vydáte na cestu někam k moři. A to je taky dnešní téma pro děti a Petru Beránkovou, která se jich zeptala.
2: Jaké je moře?
3: Moře to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
4: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
5: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého malé doslané vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
2: Co žije v moři?
5: Žraloci. Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám. I klaby třeba.
2: Byli jste někdy u moře?
5: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
6: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
7: My jsme byli v Chorvatsku.
8: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
2: Je moře v Česku?
5: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety, ale u nás není.
9: A takhle to vidíme my.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Je 6 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zastupitelé Rtyně v Podkrkonoší rozhodnou o slevě za odběr vody. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Radnice v Rtyni v Podkrkonoší uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň. Fekální bakterie kontaminovaly tamní vrty. Lidé byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách vody z cisteren.
6: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši 100 korun. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: V Hradci Králové začíná oprava Malšovic mostu přes Orlici mezi takzvanou starou nemocnicí a fotbalovou arénou. Dopravu budou řídit do poloviny listopadu semafory. Náročná údržba zahrnuje opravy betonových konstrukcí a taky obnovu chodníků a zábradlí. Sněmovna dnes bude projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně osilovalo taky o sjednocení cen pro auta bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní vozy by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se mají týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění.
7: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
8: Sport.
4: Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. Duel začne v 21 hodin.
8: Počasí.
4: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A já už se dívám na písničky, které pro vás dál máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže Babi Daněk tady bude, skupina Scorpions, Rangers, Věra Martinová, nebo jako první zaspívá Helena Vondráčková, takže se máte na co těšit. No a budeme mluvit taky o tom v další reportáži našeho ranního vysílání, že Česko by se brzo mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Podrobnosti v dalším příspěvku, v další reportáži, kterou pro vás v dobrém ránu máme už za pár minut, tak si ji určitě poslechněte. No a jinak hezké vstávání. Dnes je úterý 14. července. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám úspěšný vstup do nového dne přeje Jakub Šmit. Tak dobré ráno z Hradce Králové. A teď už, jak jsem slíbil, Helena Vondráčková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlík,

0: 6 hodin 10 minut. Babida někdo zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Jenomže záměr dělí koalici. Změna se nelíbí nejenom některým členům hnutí SPD, ale i motoristům. Podle Adama Vojtěcha ale už teď ženy zákaz stejně obcházejí.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko. Stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měly, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z motoristů sobě.
3: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermií, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
4: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
1: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale mohl najít Adam Vojtěch na straně pozice. Michaela Šebelová z hnutí STAN návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
5: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
1: A prosou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Když se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je úterý 14. července, svátek má Karolína dnes a začíná 195. den v tomto roce. Narozeniny oslaví zpěvák a skladatel Michal David, bude mu 660 let a narozeniny má dnes i skokan na lyžích Jaroslav Sakala. No a před 25 lety byl Ivan Lendl uveden do tenisové síně slávy. Kdo by chtěl z kalendáře vědět víc, poslechněte si Petra Jungmana i dnes chvilku před 8:30.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká teplý den postupně s přeháňkami a bouřkami, které můžou být velmi silné. Teď ráno bude polojasno až oblačno, pak během dne velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé, jak jsem říkal, i velmi silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23, no a bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně i kolem 90 km v hodině. My se samozřejmě s meteorologi spojíme i dnes kolem 8:45. Řeknou nám k tomu určitě víc a taky k tomu, co nás čeká v těch nejbližších příštích dnech. Tak nás poslouchejte a vstávejte s námi. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Dobré ráno, z Hradce Králové za 8 minut, už bude 6:30, teď čas na připomenutí dnešního hosta odpoledne u Alex Minářové. Dneska to bude herečka Marie Doleželová, kdo přijde do studia po 13. hodině a vy se třeba dozvíte i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: No krása, a víc dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude herečka, jak jste slyšeli, i spisovatelka Marie Doleželová hostem u Alex Minářové na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Zemědělci v našem kraji sklidili už přes 50% ploch ozimého ječmene. V minulých dnech začaly i se sklizní pšenice a řepky. Dosavadní hektarové výnosy obilovin jsou zatím vyšší než loni. Lidé v Rokytnici nad Jizerou můžou do konce července posílat návrhy do takzvaného participativního rozpočtu. Město má na dva nejlepší projekty připraveno 300 tisíc korun. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Následně začne hlasování o vítězi. V Bruselu dnes bude třetí přístupová konference s Ukrajinou a Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu zemí do Evropské unie. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné, teploty kolem 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je 9 minut po půl sedmé, přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové, teď už s novinami v ruce, jak bylo řečeno. No a v nich se píše, že u vstupu do Teplických skal začne stavba centra. Stavba návštěvnického centra u Teplických skal v Teplicích nad Metou.

vidím článek v Hradeckém deníku s titulkem Nové stínítko v Hradci vzniklo ze starých trubek a záclonek autobusů. Nevyužité látky z výroby autobusů Iveco, vodovodní trubky z kovošrotu, nastavované lešení a oštípnuté betonové obrubníky z hobby marketu. Právě tyhle ty materiály, které by jinak skončily někde na skládce, tvoří novou stínící konstrukci na náměstí 28. října v Hradci Králové. Netradiční prvek má v praxi prověřit, jak lze pomocí nevyužitých zdrojů pomoci městům v boji s letními vedry a proměnit rozpálené betonové plochy v příjemná místa pro život. Za vznikem pilotního projektu stojí cirkulární centrum Hradec Králové. To během týdenního cirkulárního sympózia 2026 propojilo studenty architektury, designu či stavitelství z různých koutů republiky, no a ti dostali za úkol navrhnout a vlastníma rukama také vyrobit funkční adaptační opatření přímo na míru veřejnému prostoru. Jak se to povedlo, uvidíte na náměstí 28. října v Hradci Králové, jak o tom píše dnešní Hradecký deník. Tak. A ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Změna času potrvá minimálně dalších 5 let. Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy nedohodly. Momentálně se tedy čeká na další dopadovou studii, která by to mohla změnit. Minimálně ale dalších 5 příštích let se čas bude měnit tak jako doposud. Tak, podrobnosti v dnešním Právu. Noviny zavíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a zase vám hezky hrajeme.

0: Před minutou bylo tři čtvrtě na sedm, připomínám, tady je Český rozhlas Hradec Králové a za chviličku ve sportu se budeme věnovat automobilům. Automobilová rally Bohemia totiž má a zná své vítěze, vyhráli po třetí v kariéře Dominik Stříteský, druhý skončil Filip Mareš a třetí Jan Kopecký z Kostelce nad Orlicí, takže už za pár minut přidáme i další podrobnosti k tomu. Poslouchejte nás, dobré ráno z Hradce Králové.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká teplý den postupně s přeháňkami a bouřkami. Ráno bude polojasno až oblačno, pak během dne velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které můžou být ojediněle zase i velmi silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23. No a ty bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně i kolem 90 km v hodině. To bude dnešek. Je předtím vydaná také výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, platná od 11 až do 22 hodin, takže si musíme dát pozor.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Sport.
1: Dominik Stříteský ovládl automobilovou rally Bohemia, jak už jsem říkal před chvílí v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Druhý pak skončil Filip Mareš s odstupem 2 sekund, no a 3/10. Třetí pak byl Jan Kopecký z Kostelce nad Orlicí a ten ztrácel na vítěze 25 sekund. Dvě etapy tradičně nabídly boj doslova o každou vteřinu, no a Dominik Stříteský přitom ovládl soutěž po třetí v kariéře. Přiznává ale, že po každé ta cesta k prvenství byla velmi náročná a těžká.
2: Byl to krásný souboj. Ten rozdíl nebyl nikdy větší než 1 vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
3: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na rally Bohemia ještě rychleji.
2: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
3: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
4: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. Pocit to byl můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
3: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
4: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to bylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
3: Třetí skončil desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ spokojený.
5: Mně bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbůh jsme udrželi to třetí místo.
3: Dodal k 53. ročníku rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kantar, Český rozhlas.

0: Pátkový večer v Kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v Kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v Kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ve Dvoře Králové končí oprava budovy oblastní charity. Fotbalisté Španělska se pokusí probojovat do finále mistrovství světa. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké ráno. Česko zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou deště rozvodnit menší toky.
3: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
1: Ve Dvoře Králové nad Labem končí oprava budovy oblastní charity. Na řadě jsou ještě terénní úpravy okolí. Vše má být hotové na podzim, říká ředitelka oblastní charity Kateřina Hojná.
4: Budova je po generální rekonstrukci. Je zateplená a prostorově upravená pro potřeby klientů 3 z našich sociálních služeb. Denního stacionáře Serafína, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Labyrint.
1: Lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do zatím nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 18 hodin tam archeologové představí výsledky průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu a rozsáhlou pohřební komoru. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů v důsledku bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné volat záchranáře.
5: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
6: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50-tník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
7: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
6: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin nastoupí proti Francii.
2: Počasí.
1: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku pozor na nehodu v obci Bohuslavice u odbočky na Dobrošku. Se tam srazila 2 auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sedm hodin, 4 minuty, dnes je úterý, 14. července. Dobré ráno vám z Hradce Králové přeje i dnes Jakub Schmidt. Za chviličku v další reportáži to bude o tom, že v řekách povodí Labe je místy jenom 10% obvyklého množství vody. Zjišťovali jsme tedy, jestli kvůli tomu třeba bude letošní vodácká sezona kratší než jindy. Podrobnosti uslyšíte v reportáži Jiřího Hofmana za malou chvíli. A taky dnes si zasoutěžíme. Vy už někteří určitě čekáte na to, o jaké ceny to bude. Tak dneska pro vás máme barový set v lahvi od Alby, který obsahuje kroužek na víno, nálevku, otvírák s vývrtkou a nožíkem. Parádní věc, která se vždycky může hodit. Takže hodně štěstí přeju a jinak krásné pondělí ještě jednou s Českým rozhlasem Hradec Králové od nás. Z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už tedy první písnička, Anaka se o ní postará, pak taky Hana Zagorová, no a pak už se vrhneme na tu vodu.

0: 7 hodin, 10 minut, za 5 minut už bude 7:45. Přejeme hezké vstávání s Českým rozhlasem Hradec Králové. No a teď pojďme na vodu. Většina řek v Povodí Labe má podle vodohospodářů jenom 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na řece Orlici ale vodácká sezóna pokračuje dál, jenom je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a jít chviličku pěšky.
1: Vodácký pozdrav, ahoj!
2: Vodácký pozdrav se nese nad divokou Orlicí zhruba 15 km před soutokem s Orlicí Tichou. Vody je sice méně, řeka je ale sjízdná. Jen je na některých mělčinách potřeba z lodě vystoupit. Překvapilo to i Luboše, který přijel s rodinou z Havířova.
3: Pan, který nám půjčoval lodě, tak říkal, že tak 200 metrů půjdeme pěšky, že trošku s tím budeme zapasit a potom už bychom měli celou dobu jenom sedět, takže zatím si myslím, že máme asi za sebou 170 metrů, protože ještě tady nějaký zápas bude, ale říkal, že tady potom za mostem, že už by to mělo být prostě sjízdné.
2: Přesto si rodina plavbu užívá.
3: Počasí je úplně, bych řekl, nadideální, jako úplně pecka, jako tu kombinaci s tou vodou, takže nám ani nevadí, že musíme lesem tam do vody.
2: Podle Libora Borůvky z nedaleké půjčovny lodí letošní stav vody nijak nevybočuje z předchozích let.
4: Že někdy je trošku méně, někdy víc, ale v podstatě každý rok od nás Kostelce nad Orlicí, jakoby ještě se mně nestalo, jsme tady 20 let v tom kempu a na té půjčovně, že by řeka nebyla sjízdná, jo? Lidi si to představují různě, ale my vodáci víme, že občas, když je míň vody a přijedu na Mělčinu, tak ji musím přetáhnout, jo?
2: Ne všude na Orlici jsou ale podmínky stejné.
4: Divoká Orlice, to je nádhera, že jo? Ale ta bývá sjízdná jenom v případě, kdy prostě ta je sníh a kdy z pastviny pouštějí vodu, protože tam je ta přehrada, že jo? Takže ten Litický oblouk, což je nejatraktivnější část vlastně divoký Orlice, je po celou část roku suchá, že jo?
2: A právě nižší stav vody může být podle zkušeného vodáka výhodou i pro ty, kteří na řeku vyrážejí poprvé.
4: Myslím si, že pro ty začátečníky je lepší ten nižší stav vody než vyšší. Jakmile se ten vodní stav zvedne a řeka má větší průtok a tím pádem ten proud má větší sílu, tak je to pro ty lidi zase obtížnější na to řízení lodi. Že ten proud vody, ty neskušený, strhává pod ty vrbičky do těch zátok, pod ty padly stromy a tohleto, jo.
2: Na některých mělčinách tak vodáci sice musí na chvíli z lodě ven, o letošní vodáckou sezonu na Orlici ale zatím obavy nejsou. Z divoké Orlice u Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte i teď 17 minut po 7. v úterý 14. července. Je léto, prázdniny, tak se dnes budeme v radioporadně věnovat také cestování, a to tedy cestování s dětmi. Hostem bude pediatrička paní doktorka Petra Hanzlíková, takže dáme určitě spoustu užitečných rad, jak cestovat s dětmi a třeba i s dětmi úplně malými. Můžete se samozřejmě ptát studio.hradec@rozhlas.cz na to, co vás ohledně tématu zajímá, nebo po 11. hodině také můžete samozřejmě do radioporadny i dnes zavolat. Počasí. Čeká nás teplý den postupně s přeháňkami a bouřkami, které můžou být zase velmi silné. Teď ráno bude polojasno až oblačno, pak ale během dne se zatáhne a bude velká oblačnost a postupně se na většině území objeví zase přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné bouřky, kde se můžou tedy lokálně objevit i přívalový déšť, kroupy kolem 2 cm, nárazy větru kolem 90 km za hodinu, tak na to pozor. Teploty dnes 27 až 30 stupňů a na horách 19 až 23 stupňů Celsia. V noci pak velká oblačnost a pokračující déšť, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. No a zítra ve středu velká oblačnost a srážky během dne vystřídá místy slunce. Teploty zítra 22 až 25 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 7 hodin 23 minuty, čas na dnešní soutěž a taky předat hezkou cenu, kterou pro vás dneska v Bleskovce máme. Barový set lahvy od Alby, který obsahuje kroužek na víno, nálevku, otvírák s vývrtkou a nožíkem. No a bude toho z vás, kdo pozná tuto dámu, které jsme se zeptali, jak se o sebe stará, že pořád tak dobře vypadá.
1: Teď jste těl do živého, já se vlastně nestarám, to je to strašný. Já si pořád myslím, že jsem po tatínkovi a ten vlastně všecko vyběhal. Ten byl tak rychlej, že ani já, ani maminka jsme mu na ulici nestačili a vlastně táta byl toho ražení, že ve svých 80 letech si klidně mohl na sebe vzít svůj svatební oblek.
0: Tak a teď už určitě mnozí z vás víte, takže můžete telefonovat. Já myslím, že můžeme klidně připomenout ještě telefonní číslo, abychom všichni věděli, kam zavolat právě teď.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tak a je čas se zeptat prvního z vás, kdo se dovolal do Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, dobrý den.
3: Tady posluchačka Marta z Rychlova nad Kněžnou.
0: Dobrý den, paní Marto, moc vás zdravím. Tak povídejte, koho jste poznala? No?
3: No, Pavlína Filipovská.
0: No, ano. Je to samozřejmě. Pavlína Filipovská, to nebylo těžké dneska.
3: Dcera, to bylo velmi lehké.
0: Ano, ne, no tak my jsme chtěli dneska vám to dát samozřejmě, že jo. Stává se občas, že tady ta cena zůstane, když se vám nedaří, tak dneska jsme zvolili takovou jednodušší formu té soutěže, takže spíš šlo možná o to, kdo se rychleji zdovolá, vidíte. Tak vám se dařilo a Pavlína Filipovská, pozor, ale tady není jen tak náhodou dneska, protože bude i odpoledne a bude hostem v Humoriádě po 16. hodině, paní Marto. Posloucháte Humoriádu?
3: No, poslouchám, ale tento týden ne, neboť tady mám vnoučka, no, tak se mu musím věnovat.
0: Tak se věnujte vnoučkovi, když tak si můžete ráno
3: přistát. Zatím spí.
0: Ten se má, když tak si můžete ráno přivstat a třeba ve 4 si poslechnout reprízu.
3: Dnešní. No to taky spí, to taky spím spí. S ním, to nejde.
0: No to, tak vy se máte,
3: ježiš,
0: to je krásný. Tak, tak dobře, tak Pavlínu Filipovskou si poslechněte vy ostatní, kteří nehlídáte vnoučata, nejste tedy babičkou na plný úvazek tento týden. Den. No a jinak vám samozřejmě gratuluju, protože cena je vaše, jste spíš na bílé nebo na červené, paní Marto?
3: Děkuji. No já můžu všechno, bílé, červené i růžové. Dcera mi přivezla, tak super.
0: Tak na zdraví, ať vám ta vývrtka dobře slouží. A pozdravujte.
3: Ona bydlí na Moravě, tak no, tam no, mají tak. Výborné. No. Vinice.
0: To ještě aby nepřivezla, že jo, když jsou z Moravy.
3: No to by bylo ostudné.
0: Tak jo, tak paní Marto, mějte se krásně, hezké prázdniny, hezky si to užijte s vnoučkem a naschledanou, rád jsem vás slyšel. Hezký den.
3: Naslyšenou.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. V Teplicích nad Metují může začít stavba infocentra u vstupu do skal. Město podepsalo smlouvu se zhotovitelem. Práce by měly být zahájeny podle zástupců radnice ve druhé polovině srpna. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos jich policisté řešili víc než 400. Loni za celý rok to bylo zhruba 800. Téměř polovinu nehod zaviní sami jezdci. Americká armáda dokončila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na sociální síti X. Armáda zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné, teploty kolem 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl. 8. v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď krátký pohled na to, co píšou úterní noviny. A začnu Hradeckým deníkem, kde píšou o hradecké Kobře 11 na neplatiče parkovného. Kamkár vybral miliony. Speciální monitorovací vůz Kamkár má za sebou v Hradci Králové 3/4 roku ostrého provozu. Najezdil už 14 000 kilometrů a na pokutách vynesl miliony korun. Podle posledních dat naučil řidiče za parkovné v Hradci Králové platit. Druhé auto ovšem radnice kupovat zatím neplánuje. Podrobnosti v článku v Hradeckém deníku. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Příběh hrdosti i zklamání. Dobrošov zpřístupnil srub jeřáb s unikátními malbami, které reagovaly na Mnichov roku 1938. Příběh hrdosti, odhodlání i frustrace nad odevzdáním Sudet nepříteli. Předválečná pevnost Dobrošov u Náchoda o prázdninách rozšířila prohlídkové trasy o pěchotní srub jeřáb, který se mimo hlavní sezonu otvírá opravdu jenom mimořádně. Navštívit ho tedy lze teď o prázdninách až do 31. srpna, a to denně, kromě pondělí mezi 10. a 18. hodinou. Srub stojí téměř 800 metrů od návštěvnického centra a dvojice hlavních objektů pevnosti Dobrošov a ukrývá unikátní nástěnné malby, které v bílé omítce zanechal svobodník Eduard Zicháček krátce po 30. září roku 1938, kdy byla v Mnichově podepsána dohoda o postoupení československého pohraničí do rukou Německa. Podrobnosti přináší Mladá fronta dnes a její příloha pro náš kraj. Tak a ještě Právo, do něj se také podíváme. Regulace končí, nafta a benzín zdraží, ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty, jak to dělá od dubna kvůli dražší ropě v důsledku útoků Spojených států a

0: počasí.
1: Tak dnes nás čeká teplý den postupně s přeháňkami a bouřkami, které můžou být silné. Ráno bude polojasno až oblačno, během dne velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky a bouřky, ojedněle, jak jsem říkal, i velmi silné, to znamená, můžou je lokálně doprovázet přívalový déšť, kroupy velké až 2 cm. Nárazy větru výjimečně kolem 90 km v hodině, tak na to buďte připraveni. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23. No a v noci pak velká oblačnost, pokračující déšť, teploty 18 až 15 v noci a zítra pak velká oblačnost a srážky, během dne vystřídá místy slunce. Teploty klesnou zítra přes den 22 až 25 stupňů maximálně. Více řekneme o počasí s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, za půl hodiny. No a ještě předtím toho bude ale spoustu. Za chviličku třeba rubrika Co v učebnicích nebylo. Poslechněte si, protože ta dnešní bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné a zajímavé, se dozvíme už za chviličku od Martina Písaříka. Do té doby taky Bratři Nedvědi s vámi budou.

0: máme jen sebe. Peha nám pak taky zaspívá, Pavel Bobek ještě harpu a neminou nás ani zprávy v 8 s Radkem Půlkrápkem. Tak hezké ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a těm, kteří vstali před chvíličkou, rád připomenu, že dnes je úterý 14. července a svátek má Karolína.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: sebe.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroj, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hradci Králové se mimořádně sejdou zastupitelé. Sněmovna bude řešit ceny dálničních známek. Česká tenistka Sára Bejlek úspěšně vstoupila do turnaje v Aténách. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. V Hradci Králové se hodinu popoledni sejdou radní města. Následně mají mimořádně jednat i zastupitelé. Na seznamu 5 bodů je například vyhodnocení zakázky na stavbu nového náměstí v areálu Vrbenského a Gajerových kasáren. Program obou schůzí popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Radní budou projednávat okolo 80 bodů, věnovat se budou například memorandu na balonové nebe nebo dotacím na mikroprojekty. Zároveň budou řešit i modernizaci odborných učeben VZŠ a ZUŠ Habrmanova. Tento bod spolu s dalšími 4 budou ještě tentýž den projednávat zastupitelé. Zasedání začíná v 16.30 a je možné ho sledovat i online.
3: Obec Mostek na Trutnovsku dokončila stavbu vodovodu do části Sourať. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové je už na vodovod napojena většina domácností. Práce stály 4 miliony korun. Sněmovna dnes projedná v prvním čtení zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích navrhlo změnu ministerstvo dopravy. Vláda ji schválila.
6: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: 22 českých hasičů ráno odjelo do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko vzniku požárů. Tým bude mít k dispozici 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček.
7: Sport.
3: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tágerová.
7: Počasí.
3: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor na nehodu na hlavní trase Týniště, Kostelec nad Orlicí, před obcí Čestice se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A
0: o čem budeme mluvit dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Třeba o tom, že české zdravotnictví čeká nápor stárnoucích pacientů, nemocnicím ale zároveň stárne i personál. V Královéhradeckém kraji má pomoci problém alespoň částečně vyřešit nový studijní obor zaměřený na vzdělávání všeobecných zdravotních sester. V září ho otevře Hradecká univerzita a na výuce se budou podílet také zdravotníci z oblastní nemocnice v Náchodě. Rozhovor s jejím ředitelem Janem Machem nabídne už za chviličku naše reportérka Adela Kavříková, takže si ho poslechněte. Hostem po půl deváté pak bude starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán. My si budeme povídat o životě v tomto 2000-ovém horském městě, které je také významným nejenom zimním, ale i letním turistickým střediskem, takže nás tam pan starosta určitě na něco pěkného letního prázdninového pozve. Pěkné ráno z Hradce Králové od Jakuba Šmita a hezké úterý 14. července dál přejeme.

0: Za 4 minuty už bude 8:45 a teď budeme mluvit o tom, že v Hradci Králové přichází se zajímavou novinkou Univerzita Hradec Králové. Od září chce totiž otevřít nový obor všeobecné ošetřovatelství, kterým reaguje na nedostatek zdravotních sester v regionu. Do prvního ročníku plánuje univerzita přijmout 30 studentů. Na podání přihlášky jim zbývají už jenom necelé 4 týdny. No a proč je novinka klíčová pro Náchodskou nemocnici, která studentům zajistí praxi? To zjišťovala naše reportérka Adéla Kavříková přímo u jejího ředitele Jana Macha.
1: Pane řediteli, jak moc je pro vaši nemocnici otevření toho nového oboru na Hradecké univerzitě klíčové?
2: Sledujeme jednak velkou populační vlnu, která nám půjde do těch let, kdy Češi začínají být nemocní. A druhá věc je, že i náš personál se pomalu začne blížit důchodovému věku, taková ta skupina těch zaměstnanců všeobecných sester Husákových dětí. Takže z těchto dvou pohledů, méně personálu, více pacientů, tak je to pro nás velmi klíčové. A to, že se otvírá třeba právě tenhle studijní program v Hradci Králové a bude moc probíhat ta výuka v Náchodské nemocnici, tak je klíčové i z toho důvodu, že když jdou studovat do nějakého většího města nebo do hlavního města, tak tam velmi často zůstávají. Vzdělání, které jsme schopni poskytnout v našem regionu, tak je dobrým předpokladem pro to, aby ti zaměstnanci potom tady pracovali u nás.
1: Vaše nemocnice je hlavním strategickým partnerem toho vzniknuvšího oboru. Co přesně to znamená? Budou třeba vaši lékaři a sestry přímo učit v učebnách, anebo se studenti zapojí rovnou na odděleních nemocnice?
2: Jednak naši lékaři i všeobecné sestry, které mají vysokoškolské vzdělání, tak se budou podílet přímo na výuce a potom také čekáme, že ty praktikantky budou chodit do naší nemocnice na praxe.
1: Ta výuka má probíhat v Hradci Králové i v Náchodě. Jak náročné to bude pro studenty třeba z hlediska dojíždění a jak v tom pomůže plánovaná druhá etapa modernizace Náchodské nemocnice?
2: Zpočátku je to gros soustředěné do Hradce Králové, takže ano, bude tam nějaké přejíždění, ale vzhledem k tomu, že počítáme, že to děláme zejména pro studentky z našeho kraje, tak by to pro ně neměla být taková komplikace. A samozřejmě druhá etapa pomůže velmi, protože ta výuka, která bude probíhat v Náchodě, tak bude do té doby, než bude druhá etapa hotová, probíhat právě na půdě střední a vyšší odborné zdravotnické školy. A potom, co se dostaví druhá etapa, tak součástí toho jsou naprojektované dvě seminární místnosti i výukové pacientské pokoje, tak aby ta výuka mohla probíhat přímo v naší nemocnici.
1: Ty přihlášky se podávají vlastně pouhý měsíc od července do srpna a v září se potom hned začíná. Nebojíte se třeba, že kvůli tomu rychlému startu se nestihne naplnit kapacita?
2: Budu optimista a doufám, že se ta kapacita naplní. Samozřejmě i některé studentky třeba střední zdravotnické školy tak tu informaci měly dopředu. Ten krátký čas, který na to je, tak se odvíjí od rozhodnutí té akreditační komise, které přišlo až v závěru června.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak už od rána vám říkáme, že je tady výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, a my to teď všechno probereme i s Imrichem Drapákem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Drapáku, moc vás zdravím, dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeji.
1: A pojďme to říct hezky postupně, tak co nás dneska čeká, jak to bude vypadat venku?
2: Teď do polních hodinách nějaký pojasno oblačno, až těch odpolních hodinách postupně by to začalo zatím naskakovat. Vypadá to, že potom v těch odpolních hodinách, kdy po těch 12 hodin na horách, by se začaly tvořit první přehánky, bouřky, tady to těch paní kolem té 14. hodiny. Ty by mohly být ojněly i silné. Teploty dneska do 30 stupňů, co zatím vypadá. A vítr nějaký slabý teďka zpočátku, ale postupně potom bude mírný severní až severovýchodní a bude nám zesilovat jenom v těch bouřkách. A ty bouřky teda můžou být doprovázeny přílivnými srážkami, kroupami i nějaké nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. Prostě podmínky ale budou dobré a bude stupeň číslo 2 střední zátěž.
1: Takže pozor na ty bouřky dnes. No a co dál? Bude pršet i v noci?
2: Ještě v noci zpočátku by mohly být nějaké velká oblačnost s nějakým deště i s nějakými bouřkami 18 až 15. Vypadá to potom, že by to na chviličku během noci ustalo, ale k ránu opět by mohla přibývat oblačnost, opět by se v těch dopolních hodinách hlavně mohly vyskytovat nějaké srážky, přehánky, nějaký déšť i nějaká bouřka a potom už potom v těch odpolních hodinách postupně ubývání srážky, ubývání oblačnosti. Už se nám i ochladí trošku 22 až 25 zítra a vítr slabý, promědlivý, přes den severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu, opět bez zesilování v těch bouřkách.
1: Dobře. Tak děkuji vám za výhled na dnešek a taky na zítřek, abychom věděli, jak to bude vypadat, na co si máme dát pozor, no a zase zítra se zeptáme na zbytek týdne. Děkuji. Imrich Drapák pro nás měl dnes předpověď. Naschledanou. Tak a ještě pohled na hodiny teď v dobrém ránu, je 19 minut po 8.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
2: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
1: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Zemědělci v našem kraji sklidili už přes 50% ploch ozimého ječmene. V minulých dnech začaly i se sklizní pšenice a řepky. Dosavadní hektarové výnosy obilovin jsou zatím vyšší než loni. Lidé v Rokytnici nad Jizerou můžou do konce července posílat návrhy do takzvaného participativního rozpočtu. Město má na dva nejlepší projekty připraveno 300 000 korun. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Následně začne hlasování o vítězi. Policie v Praze vyklízí kvůli anonymní hrozbě bombou hlavní nádraží. Metro tamní stanicí projíždí. Provoz vlaků je zatím bez omezení. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné, teploty kolem 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Týniště Kostelec nad Orlicí. Pozor před obcí Čestice, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9:09, Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu je čas na hosta, se kterým se dnes vypravíme do Rokytnice v Orlických horách, tedy do města, které leží ve východní části Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou. Žije tady kolem 2000 obyvatel a je to významné středisko jak pro zimní, tak ale i letní rekreaci. To nás dnes bude hodně zajímat. No a dnes nás tam vezme bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který je tuším od roku 2023 v Rokytnici starostou. Dobrý den, pane starosto.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím zase po čase. Jak se máte? Jak se daří?
1: Tak též děkuji za pozvání. No, vypadá to, že letní prázdninový režim je absolutně volný, ale není tomu tak a myslím si, že nejen mě, ale samozřejmě obyvatelům Rokytnice a kraje se daří dobře.
0: Kde vy jste se vůbec v Rokytnici vzal? Připomeňte to, protože vy jste Hradečák, studoval jste tady historii, v Olomouci jste teda stále, dělal jste hejtmana v Hradci Králové. Já nevím, jestli žijete v Hradci nebo žijete v Rokytnici, jak to je?
1: Vzhledem k práci samozřejmě pendlu mezi Hradcem Králové a Rokytnici v Orlických horách, ale moje rodina od 50. let má k Rokytnici respektive k Nebeské Rybné, což je dneska vlastně část Rokytnice vztah. Máme tam historickou chalupu, takže to je ten příběh, kdy vlastně Nebeská Rybná byla do roku 81 samostatnou obcí, teď je to součást Rokytnice, tak je to takhle prosté. Hmm.
0: Co máte v Rokytnici nejradši? Jako člověk, který asi teda Rokytnici zná jako už dlouhé roky.
1: To je velmi těžká otázka, ale budou to památky a bude to příroda.
0: Hmm. Ta je tam určitě úžasná, tak jsou to hory samozřejmě.
1: Jsou to hory Orlické, naše malebné, ale není to jenom, řekněme, nejsou to jenom památky a příroda, ale vlastně i ten klid. A to si myslím, že je jedna z jako velkých devíc Rokytnice a horských obcí, že mohou nabídnout pocitově trošku méně

0: vyřešil a řešíme.
1: Jaká byla zima letos mimochodem v Rokytnici?
0: Zima nebyla zase až tak dramatická, ale nasněžilo fakticky více než v loňském roce, takže na zimní radovánky si to děti více užili než loni.
1: Hmm. Jezdí k vám už hodně turistů? Dá se to srovnat s Krkonošemi, nebo pořád je to trošku méně? Jsou Orlické hory vnímány malinko jinak? Jak to vidíte vy?
0: Určitě Krkonoše budou vždycky masovější než Orlické hory. Na druhou stranu, kdo hledá klidnější dovolenou, ať už ve dvojici nebo s malými dětmi, tak si myslím, že Orlické hory jsou určitě příjemnější než Krkonoše. To ale neznamená, že Krkonoše jsou špatné. Z hlediska délky sezdovek Krkonoše prostě vždycky budou mít taksi delší sezdovky a jiné parametry prostě pro sportovní využití.
1: A je těžké pro vás třeba jako pro starostu nebo pro obecně vybalancovat zájmy turistů a stálých obyvatel? Přece nám jsou Orlické hory už teda taky asi stále oblíbenější mezi turisty.
0: Určitě jsou oblíbené, ale jsou tu záležitosti, které potřebují všichni bez ohledu na to, zda jsou návštěvníci či domácí. Podařilo se nám znovu obnovit ve spolupráci s Královským krajem funkční lékárnu, tak tu potřebuje každý. Řešíme otázku dostupnosti zdravotnické péče, respektive zubaře. Budeme zároveň, a to je další velmi významná záležitost, která se dotýká bohužel i sportu, a to je středisko zdravotnické záchranné služby, které společně s krajem řešíme, respektive primárně kraj řeší. A turisté z mého pohledu jsou důležití i pro ten život obce. Přinášejí finance, přinášejí podněty a ta symbioza mezi turismem a obyvateli je prostě nutná. Není nutné a není vhodné výrazně upřednostňovat jednu skupinu a druhou.
1: Hmm. Co třeba fenomén takzvaného druhého bydlení? Taky s ním máte problém jako jedno z horských vlastně i center Orlických hor. To znamená, že si lidé, já nevím, buď staví apartmány, developeři staví apartmány, to apartmánové bydlení, to je velký problém, nebo že si potom lidé třeba, já nevím, skupují ty horské chalupy a dělají z nich biznis svůj vlastní. Místo aby tam žili trvale třeba.
0: Je pravda, že v obvodu, ve správním obvodu Rokytnice přímo ve městě to takový problém není, ale jsou v Orlických horách rozhodně lokality, kde ten fenomén tohoto typu bydlení, ty apartmánové domy rostou dlouhodobě. A je vždycky otázka, kde je ta hranice mezi přesyceností toho místa, k čemu má vždycky co říct například chráněná krajinná oblast a zároveň zájmy těch jednotlivých investorů. Pochopitelně bylo by to mělo být uměřené, ale ten cestovní ruch jako takový prostě patří dneska i mezi segmenty národního hospodářství. To znamená, je to něco, co přináší finance do místa, ale jak říkám, musí být vyváženy zájmy obyvatel místních a i zájmy podnikajících.
1: Kolik má vůbec Rokytnice teď aktuálně obyvatel? Já jsem říkal něco kolem 2000.
0: Ano, kolem 2000 oficiálně hlášeno k 1.1. 1860. A když do toho napočítáme, ať už osoby s trvalou ochranou, tedy uprchlíky, nebo další, tak jsme přes 2000.
1: Naším hostem v dobrém ránu je starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán. Budeme si povídat, pane starostovi, po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán, zvolený za uskupení Rokytnice Pro. My si povídáme o životě v tomto 2000ovém horském městě, které je také významným nejenom zimním, ale i letním turistickým střediskem. My se na to léto teď, pane starosto, hodně zaměříme, protože vás čeká Anenská pouť už brzy a je to hezké, abychom pozvali taky naše posluchače k vám do Rokytnice. Ale ještě předtím pojďme zdůraznit to zdravotnické středisko, které se bude věnovat tu záchranou stanici, která by se měla někdy teď začít stavět. Proč je důležitá pro Rokytnici takováhle investice?
1: Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby vlastně není důležitá pouze pro Rokytnici, ale pro celý okres. Tuto chvíli jsou pouze dvě místa, kde sídlí záchranka. Je to Rychnov nad Kněžnou a Opočno. A díky tedy rozšíření míst o Rokytnici dojde k posílení celé sítě. To znamená, není to, že by se z Rychnova vzala jednotka, která by se přesunula do Rokytnice, ale je to posílení celého systému o další místo. To znamená, je to důležité nejen pro Rokytnickou, ale pro celé Orlické hory a samozřejmě i pro celý okres Rychnov. A v tuto chvíli probíhá řízení o získání stavebního povolení a předpokládám, že v měsíci srpnu začne stavba s tím a byl bych velmi rád, aby již ta nadcházející zimní sezóna nebo většina té zimní sezóny byla pokryta právě i výjezdovou stanicí z Rokytnice v Orlických horách.
0: Takže ten dojezd potom záchranářů třeba na sjezdovku, když se tam nedej bože něco odehraje, někdo si zlomí ruku na lyžích, tak bude rychlejší.
1: Určitě ano, přece jenom ta cesta z Rychnova do Rokytnice je poměrně dlouhá, navíc případně dál, ať už to jsou Říčky, Bartošovice či Orlické záhoří.
0: Jaké jsou důležité investice teď třeba pro vás v Rokytnici? Tohle byla krajská záležitost víceméně. Ta nová výjezdová stanice záchranářského centra nebo záchranářů.
1: Když jsme u zdravotnictví, řešíme teďka záležitosti dvě. Jednak jsme získali dotaci na zateplení zdravotního střediska, ale řešíme úpravu ordinace zubního lékaře a taktéž sociálních zařízení v rámci zdravotního střediska. No a potom poměrně velkou záležitost, která nás nyní čeká, a to je rekonstrukce a zateplení historické budovy, s tím, že pochopitelně to zateplení se bude týkat pouze těch, řekněme, nepamátkově chráněných částí. Historickou fasádu samozřejmě zachováme a součástí této aktivity bude i výtah, to znamená, chceme jít tou cestou bezbariérovosti a pomoci tedy klientům a lidem se sníženou pohybovou schopností tak, aby prostě lépe si vyřídili své věci, které potřebují.
0: Takže to je rekonstrukce městského úřadu u vás?
1: To je rekonstrukce, zároveň jsou to další věci, snažíme se opravovat památky, ale máme připravený projekt na takzvané heimáty, to znamená zateplení a výměnu oken bytových domů v části města Rokytnice.
0: Výtopnu taky se chystáte zrekonstruovat, chcete tam muzeum Výtopna, připomeňte jenom možná, co to je tam u vás v Rokytnici, protože to je taky krásná železniční záležitost tedy.
1: Ona historická Výtopna je z roku 1906, je to kulturní památka ve vlastnictví Rokytnice a my v tuto chvíli opravujeme fasádu a to okolí a je to i u příležitosti 120. výročí trati Doudleby Vamberk Rokytnice a mezi 4., 5. a 6. zářím tady proběhnou oslavy 120. výročí existence trati.
0: Takže 120 let už k vám jezdí vlak do Rokytnice.
1: 120 let už jezdí trať a jezdí vlak. A já bych rád tedy samozřejmě pozval všechny posluchače k návštěvě, ale není to jenom Výtopná, je to československé prvorepublikové opevnění pevnost Haníčka, kde máme zase další atraktivity z hlediska průvodcovských služeb, ať už to jsou různé jazykové mutace v rámci tlumočníků, anebo vlastně promítání a prolínání historických a současných fotografií, které znázorňují nejen tu část podzemní, ale akcentují tu část nadzemní samozřejmě.
0: Na Haníčku se určitě jeďte podívat, můžu doporučit. Stojí to za to. No a co ještě nabídnete teda letos v létě lidem? Já už jsem tady zmínil dvakrát asi Anenskou pouť, nás čeká už brzy, že jo, u vás?
1: Nabídneme Anenskou pouť a ta vlastně se odehraje od přes příštího týdne. Ten hlavní program bude od 24. z července, tedy na svatou Anu, na patronku města a patronku Orlických hor. Ale i dále to budou například horálské hry. Od září se zase rozjede série farmářských trhů, které jsme začali před 3 roky úspěšně pořádat a ten zájem je zde doposud, takže v tomhle budeme pokračovat. No a kdybychom se podívali na vzdálenější horizont, tak samozřejmě přejedou čertě a Mikuláš na počátku prosince, to už je hodně, hodně daleko.
0: Už je hodně, hodně daleko. Ale určitě Anenská pouť, vy jste zmínil taky horalské hry, klan Orlických horalů z Rokytnice v Orlických horách, taky často hosté našeho vysílání, takže moc zdravíme. Ty budou kdy mimochodem letos ty horalské hry?
1: Budou v sobotu.
0: Sobotu.
1: Budou v sobotu.
0: Teď už tuto sobotu?
1: Ne, tu další.
0: Tu další.
1: A tuto neděli nám začíná, tedy 19. začínám letní kino. To znamená, je to další zážitek, který můžeme nabídnout návštěvníkům v zámeckém parku a je to vždycky jaksi velmi příjemná akce.
0: Slyším rád, že se toho u vás hodně děje a že bude krásné léto, které už určitě v Rokytnici v Orlických horách krásné je. Děkuji starostovi Jiřímu Štěpánovi, že byl naším dnešním ranním hostem a uvidíme se určitě u vás v Rokytnici třeba letos v létě, pane starosto. Mějte se krásně, ať se daří.
1: Krásné léto.
0: Tak, krásné léto i ode mě, od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové se loučí Jakub Šmit, za chviličku už nás čeká dopolední Habaděj, ten úterní s datem 14. července s Janou Kudevejsou, takže ať se vám dál hezky poslouchá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. No a zítra se zase uslyšíme ráno, naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Rtyně v Podkrkonoší rozhodnou o slevě za odběr vody. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Cyklisty na Tour de France čeká náročná 10. etapa. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Radnice v Hrtyni v Podkrkonoší uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň. Fekální bakterie kontaminovaly tamní vrty. Lidé byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách vody z cisteren.
2: Starosta města původního slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši 100 korun. Z Hrtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: A Tržpašské skály na Náchodsku mají dnes do 14 hodin vyprodanou kapacitu prohlídkového okruhu. Vstupenky do skalního města si turisté musí kupovat online. Hodinová kapacita je 400 lidí. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos jich policisté řešili víc než 400. Loni za celý rok to bylo zhruba 800. Téměř polovinu nehod zaviní sami jezdci.
3: Na jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, vjel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas. Sport.
0: Po volném dni čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Vychází na francouzský státní svátek Den dobytí Bastily. Pokračuje reportér Tadeáš Skalický.
4: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 14. července a v 9 hodin 4 minuty začíná další dopolední prázdninový habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Hned za chvíli uslyšíte, za čím naše létající reportérka Zuzana Boučková dnes míří na Trutnovsko. Taky vám poodhalíme některá tajemství kostela svatého Ducha v Dobrušce a v pochoutkovém roce pro vás budeme mít recept na sváteční perník. A ve 9:45 samozřejmě nebude chybět ani naše soutěž Zámecké léto. Jana Kudivejsová přeje krásný den. We'll be right back.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, šeletající reportérka Zuzana Boučková dnes míří na Trutnovsko. Zuzko, zdravím tě, teď už do terénu. Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne.
1: Tak pověz, kde se právě teď nacházíš a co tě vede takhle po ránu na sever našeho kraje?
2: Zastavila jsem se na odpočívadle, kousek před Trutnovem, abych rychle mrkla do mapy a nesjela z trasy. Jedu totiž k Trutnovské Sokolovně, do ulice za školou. Lidé z okolí mi do redakce poslali tip na nové komoditní místo, které se tam otevřelo teprve letos v květnu. Říkají mu Kocourova zahrada a prý je to taková malá pohádková oáza pro děti a tak trochu i pro dospělé, kterou si místní lidé prosadili v občanském rozpočtu.
1: A má krásný název Kocourova zahrada. Víš už taky z těch typů od našich posluchačů, co přesně tě tam na místě čeká, nebo se necháváš dneska překvapit?
2: No, něco málo už vím. Podle mých informací je toto netradiční dětské hřiště kompletně inspirováno slavnou dětskou knihou Zahrada od Jiřího Trnky. Takže by tam na mě měli čekat originální dřevěné sochy, třeba pověstný zlomyslný kocour, ovečky nebo legendární trpaslík. Kromě klasických herních prvků tam je i zvonkohra, velký altán a další prvky, díky kterým děti bezpečně objevují přírodní zákonitosti. Za pár minut už budu parkovat na místě a tak se ráda odpoledne přihlásím s podrobnými informacemi.
1: No a my se těšíme na první dojmy a postřehy přímo z tohoto místa, tedy dnes z Kocourovy zahrady. Přejeme šťastnou cestu do Trutnova a my ji budeme, tu tvoji dnešní pouť, sledovat samozřejmě v našem vysílání, ale taky na webu, Facebooku a Instagramu. Zuzana Boučková, díky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Součástí archeologického léta bude dnešní beseda v Dobrušce za tajemstvím kostela svatého Ducha. Historikové Bohumír Dragoun a Jiří Mach budou mluvit o vzniku kostela a jeho historii a geofyzik Jiří Šindelář pak o výzkumu v podzemí a o průzkumu krypty, která tam byla objevena. Beseda začíná v 18 hodin, ale něco se mi podařilo zjistit od Jiřího Macha už předem.
1: Ten kostel sám je v podstatě jednou z nejtajuplnějších věcí, které v Dobrušce máme. Tajemný je už jeho vlastní původ, protože podle typu zasvěcení svatému Duchu to zasvěcení je velmi staré a nemáme žádný písemný dokument, který by dokládal tento kostelík právě v těch nejstarších dobách. Nicméně je pravděpodobné, že tam už byl. O tom bude mluvit zřejmě kolega Dragoun. Já pak budu hovořit o dalších tajemstvích toho kostela, to je o renesanční přestavbě, která nebyla vlastně přestavbou, a o další přestavbě, která nějakým způsobem upravila ten kostel, a tady už se budeme prolínat s kolegou Šindelářem. A taková zajímavost je, taky trochu tajemná záležitost. V roce 1732 bylo na opoženském panství povstání pro víru, kdy na základě nějaké mylné informace se celé vesnice přihlásili k evangelické víře a žádali mimo jiné vydání kostela svatého Ducha u Dobrušky pro evangelické bohoslužby. Ačkoliv Dobruška sama nebo její obyvatelé nebyli přímo v této rebelii zapojeni. Tak to je taková další záhada.
0: Co se týká třeba toho názvu, tak samozřejmě kostely jsou většinou zasvěcené nějakým světcům, nějakým osobnostem. Váš kostel se jmenuje kostel svatého Ducha. Odkud tento název?
1: No tak svatý Duch je třetí božská osoba a právě zasvěcení svatému Duchu patří k nejstarším těm zasvěcením, které u nás v Čechách máme. Je třeba katedrála svatého Ducha v Hradci Králové a podobně. Takže najednou se tady objevuje úplně na periférii celé té oblasti kostel zasvěcený svatému Duchu, což je jedno z těch tajemství.
0: Já nevím, na kolik moc můžeme prozrazovat, ale přece jenom ne všichni třeba budou mít možnost se na tu besedu dostat, tak ještě pro ně vyberte nějakou perličku, nějakou zajímavost.
1: No tak já si myslím, že nejzajímavější asi bude vystoupení inženýra Šindeláře, který bude vyprávět o tom výzkumu, který se tady před časem dělal, kdy se, jaksi, když to řeknu hodně obecně, provrtala prostě díra do podlahy na základě jako geofyzikálního průzkumu a zjistilo se, že tam je poměrně rozsáhlá krypta, ve které je jedna jediná rakev. A ta rakev zřejmě patří s pravděpodobností hraničící téměř s jistotou Andreáši Nejmanovi z Rigric a Levensteinu, správci opočenského panství, evangelíkovi, který nechal právě tento kostel přestavět do té renesanční podoby. No a je tam asi jediná proto, protože nikdo další nechtěl být pohřben s kacířem.
0: Kostel svatého Ducha je dobrušské místo, které je spojeno s jedním z největších tajemství. Jaká jsou další, ale tajemná místa?
1: No tak pro ty lidi, kteří se rádi bojí, bych jmenoval aspoň tři dobrušská popraviště. Jedno bylo na Novoměstském kopci, dnes je tam socha Nejsvětější Trojice, kterou tam nechali postavit v začátku 19. století. Další popraviště bylo na počátku Valských dolů a třetí popraviště bylo v dnešním městském parku. Tam byly ty nejkrutější středověké tresty, jako lámání kolem, probíjení kůlem, zahrabávání zaživa a podobně. A stojí tam kaplička, která má také jako zajímavou historii, protože ji nechal postavit potomek posledního dobrušského kata Zellinger.
0: Tak to byly tipy z Dobrušky od historika Jiřího Macha. Dnes na večer se ale můžete vrátit k historii a tajemstvím samotného kostela svatého Ducha v Dobrušce, a to na besedě, která tam začíná v 18 hodin.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Včera jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o tom, jak zapracovat na zlepšení hodnot cholesterolu, protože když jsou moc vysoké, ucpávají se cévy a z toho pramení spousta zdravotních komplikací. Někdy ale hraje roli i dědičnost, jak nám potvrdila praktická lékařka Kateřina Javorská, a zároveň zdůraznila i význam cholesterolu v našem těle.
1: Ten cholesterol jako takový vlastně není úplně molekula, která nám dělá jenom špatně. My cholesterol potřebujeme. Potřebujeme tuky k tomu, aby se nám vstřebávaly určité vitamíny, potřebujeme je k tvorbě hormonů, takže přesně je to o té rovnováze. Ale my vlastně máme možnost cholesterol testovat pomocí krevních testů v rámci preventivních prohlídek, anebo v době, kdy přebíráme pacienty od dětských praktických lékařů. Takže ideálně v těch 18 letech věku a potom v těch 30 dál.
0: Taky se to často děje, že lidé nemají nadváhu, mají pocit, že žijí relativně zdravě, jedí zdravě, hýbou se a přesto ty hodnoty mají horší. V čem může být příčina?
1: Tak jsou to geny. Jsou to naše vlohy, které dědíme po předcích a právě i z důvodu té genetické nástavby nebo těch předpokladů, tak my máme i možnost vlastně jednou za život, většinou u mužů, anebo dvakrát za život u žen, podle toho, v jakém časovém rozmezí se ten parametr odebere, tak kontrolovat hladinu lipoproteinu A, což je poměrně nový parametr a ten nám právě ukazuje, jak moc máme tu vazbu na geny a jak nám může ovlivňovat vysoký cholesterol. Takže zase na lidi, kteří třeba tu hodnotu mají vyšší, tak můžeme koukat jako na více rizikové. Samozřejmě je poučit o zdravém životním stylu a pokud by to bylo k léčbě, tak samozřejmě léčit zavčas a trochu více razantně.
0: A víc o léčbě vysokého cholesterolu, taky o lécích, na které jste se hodně ptali, najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnes po 11. hodině přivítáme v radioporadně dětskou lékařku Petru Hanzlíkovou a naše téma bude děti a horko a děti a cestování.

0: A my se jdeme pustit do pečení, jsou prázdniny, takže nové recepty se určitě hodí a přijdou vhod. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o kunštátský zámecký perník z povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. My se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně nedělají znovu posluchači, ale naši porotci. A dnes to bude právě Ivan Vodochodský a ten si recept vylepšil podle svého.
1: Na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 0,5 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 rybíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramů másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jednou.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám žici.
2: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
2: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc v lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to pro

0: tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
0: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď.
2: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální.
0: On mi tady sned celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
3: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem a povidly podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na webu www.pochutkovirok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
3: A za chvilku už nás čeká soutěž Zámecké léto. Hezké dopoledne.

0: Pěvecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.

0: tinami.
1: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
2: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
1: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
2: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
1: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
2: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
1: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
2: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
1: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
2: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
1: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
2: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
1: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je to také nějaký klenot?
2: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
1: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
2: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergého vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to též, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujal mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš? Ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak,
0: pak
1: Třeboň.
0: Hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No paní Karin, tak se dáme do soutěžení, jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte
1: pamatovala.
0: Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den. Ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové se mimořádně sejdou zastupitelé. Pražské hlavní nádraží je po evakuaci opět otevřené. Fotbalisté Španělska a Francie se utkají v semifinále mistrovství světa. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové se hodinu popolední sejdou radní města. Následně mají mimořádně jednat i zastupitelé. Na seznamu 5 bodů je například vyhodnocení zakázky na stavbu nového náměstí v areálu Vrbenského a Gajerových kasáren. Program obou schůzí popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Radní budou projednávat okolo 80 bodů. Věnovat se budou například memorandu na balonové nebe nebo dotacím na mikroprojekty. Zároveň budou řešit i modernizaci odborných učení. Vzš a Zuš Habrmanova. Tento bod spolu s dalšími 4 budou ještě tentýž den projednávat zastupitelé. Zasedání začíná v 16.30 a je možné ho sledovat i online.
0: Hygienici v našem kraji zkontrolovali od začátku prázdnin už 36 táborů. Prozatím evidují jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Uložili jednu pokutu ve výši 5000 korun, říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
3: Při jedné z kontrol byly zjištěny nedostatky v oblasti zásobování pitnou vodou, zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků a ve stravování. Vydali jsme proto opatření omezující používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatku. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb využívané ke stravování účastníků tábora.
0: Policisté v Praze ukončili prohledávání hlavního nádraží. Oznámili to před chvílí jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je plně obnoven. Policisté teď budou pátrat po pachateli. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky vězení. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů v důsledku bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné volat záchranáře.
4: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
5: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50-tník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
6: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
5: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin nastoupí proti Francii.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty na východě Čech 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pokračuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 10 hodin 4,5 minuty. Budeme opět soutěžit, tentokrát v naší soutěži Věřte, nevěřte po 10:30 a ve hře budou opět 2 vstupenky na country festival v kempu Pecka na Jičínsku 24. 25. července. Taky sledujeme předpověď počasí. Dnes se mají na řadě míst Česka tvořit silné bouřky, objevit se můžou i kroupy. My se na to zeptáme našeho regionálního meteorologa Imricha Drapáka, taky už za okamžik, taky si popovídáme s dětmi a taky někde možná ještě dopoledne by se měla, no ne měla, ale mohla objevit naše letní soutěž. Uvidíme, jestli to vyjde, tak poslouchejte pozorně, přejeme krásné dopoledne, krásné prázdniny, pokud se na dovolenou teprve těšíte, tak ať to rychle, dobře, úspěšně utíká.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, je 10 hodin 12 minut. Máme tu pro vás třeba Helenu Vondráčkovou, taky Elvise Presleyho, Jakuba Smolíka, taky si samozřejmě popovídáme s dětmi, ale taky tu máme něco ryze prázdninového.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Teď už je to na vás, kdo byste chtěli vyhrát let horkovzdušným balónem, tak se o to pokuste, zkuste se dovolat jako první, protože to je naše hlavní cena, o tu budeme losovat. No a jinak tu pro vás máme spoustu knížek a čtení na léto, tak to je potřeba, takže jsou tu třeba Radovánky Nadi Konvalinkové, Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, potom ale taky spousta audioknížek, dokonce taky vstupenky na divadelní představení na festivalu Jiráskův Hronov, taky něco dobrého k zakousnutí, možná něco dobrého na grill. Je toho spousta, ale podmínka je jediná a důležitá, abyste se dovolali do naší hry jako první, no a pak si můžete s námi zahrát. Tak, já už se dívám, komu se to daří, bude tam někdo na telefonu. Možná připomenu ještě naše telefonní číslo 726 46 46 46 a kdo je tam tentokrát? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak máme tam malou ozvěnu, zkusíte s tím něco udělat, ať se lépe slyšíme?
2: Ano, už jsem to zkusila, jestli to je
0: možné. Je to lepší, tak odkud voláte, kdo se k nám dovolal?
2: Já volám od Dvora Králové, Slávka.
0: Tak paní Slávko, velká gratulace pro vás, byla jste v tuto chvíli první.
2: Získáváte
0: audioknížku Mezi dvěma Kimy od Marie Špitálníkové, známá autorka. Získáváte radiokartu a pomocí ní si jednoduše tuhletu knížku stáhnete. Tak moc gratulujeme a samozřejmě je váš i postup do slosování. A jak se máte dneska v úterý takhle po 10. hodině?
2: Dobře, teď se tady vnoučkovi připravuju palačinky, protože je chtěl k obědu, tak a poslouchám a těším se z vysílání.
0: Tak to se bude mít krásně. Zdravíme i vnoučka, ať si užívá u vás hezké prázdniny. No a ještě jednou gratulace a vydržte chviličku na telefonu. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké.

0: Je 14. července, svátek mají Karolíny, prázdniny jsou v plném proudu a možná se letos vydáváte i na cestu někam k moři. My se určitě vydáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes do Itálie, hned po 10:30 v soutěži Věřte, nevěřte, ale tentokrát to nebude úplně za koupáním, ale bude to spíš za jejich specialitami, za něčím dobrým k jídlu. Přesto mořské téma jsme dnes vybrali pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Jaké je moře?
2: Moře, to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
4: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého mala do slaný vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
4: Žraloci. Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám. I klaby třeba.
1: Byli jste někdy u moře?
4: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
5: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
6: My jsme byli v Chorvatsku.
7: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
4: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety, ale u nás není.
8: A takhle to vidíme my.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bouřky, někde i kroupy, taky silnější vítr, tak o tom se mluví v předpovědi pro dnešek a zítřek. My se zaměříme samozřejmě jako vždycky na Královéhradecký kraj, protože právě teď telefonujeme opět do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A já už zdravím Imricha Drapáka, dobré dopoledne.
2: Pěkný den přejím.
0: Tak pane Drapáku, pojďme nejdřív projít dnešní den, teď je 10 hodin 28 minut, co nás ještě čeká?
2: Zatím to vypadá, že postupně od toho záporu by nám přibývala oblačnost, v těch odpoledních hodinách postupně by se nám začaly vytvářet nějaké přehánky, ty bouřky, zatím to vypadá zpočátku, že by to bylo zejména na horách, postupně potom by se dostávalo i do těch nižších poloh. Ty přehánky, bouřky můžou být ojedinělé i silné, takže tam se můžou vytvářet nějaké kroupy kolem 2 cm, nárazy větru, výmeše kolem 25 metrů za sekundu i nějaké přívalové srážky. Teplotně to bude velice teplé, 27 až 30 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, se bude během dne měnit na mírný, severovýchodní až východní, 2 až 5 metrů za sekundu a bude zasilovat v těch bouřkách. Prosté podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 2 střední zátěž.
0: Takže zatím spíš v těch vyšších polohách, no a jak to bude vypadat zítra?
2: Ještě v těch večerních hodinách se můžou vytvářet nějaké přehánky, nějaké bouřky a to by potom během té noci neměly být už tak silné. Ty nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a zítra dopoledne opět by se trošku aktivovalo, takže tam by se opět mohly vyskytnout nějaké přehánky i nějaké bouřky. To vypadá to spíš už v těch nějakých jižních částech toho Královéhradeckého kraje. Tam by ještě mohly být nějaké silné, ale už by neměly být takové jako dneska. Trošku se nám ochladí, 22 až 25 stupňů a vítr slabý, proměnlivý. Přes den severní až severovýchodní do 4 metrů sekundu opět jenom v těch bouřkách bude zesilovat.
0: Tak vám děkujeme, Imrich Drapák z předpovědí. Díky a mějte se hezky, hezký den, naslyšenou.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.

0: 10 hodin 35 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už to opravdu stoupá. V Hradci Králové už jsme na 30, v Jičíně 28 stupňů Celsia, v Rychnově 27, v Trutnově 24 a je to takovéto počasí, kdy se úplně nechce moc nic dělat a ono by se ani nic náročného dělat nemělo. O tom, jak tato horka působí na naše srdce, o tom si budeme povídat v zítřejší radioporadně po 11. hodině. Dneska máme téma děti a cestování, ale ještě předtím si pojďte s námi zasoutěžit, protože pro vás opět máme dvě vstupenky na Country Festival v kempu Pecka na Jičínsku 24. 25. července, kde vystoupí třeba Tomáš Linka a Přímá Linka, Michal Tučný Revival a mnoho dalších. No a potom spíš jako takový suvenýr tady pro vás máme přívěšek s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a je tam takový ten žetonek do nákupního vozíku a taky otvírák a to taky sebou potřebujete v létě, třeba právě do kempu Pecka. Tak pojďme hrát?
1: Věřte, nevěřte.
0: Rovnou říkám naše telefonní číslo 726 46 46 46 a my se na skok vypravíme do Itálie a budeme tentokrát mluvit o jejich specialitách, na jejich špagetách nebo pastě, těstovinách obecně. Nesmí chybět samozřejmě strouhaný parmezán. V restauracích ho většinou dostáváte k jídlu do misky automaticky a můžete si nabrat, kolik chcete. A je zajímavé, pokud je to ovšem pravda, že výroba pravého parmezánu je povolená pouze v 5 provinciích Itálie, převážně v regionu Emilia-Romagna, a krávy musí být krmeny výhradně trávou a senem vypěstovanými v této oblasti, jinak to prostě nejde. A sírová kola, taková ta obrovitá, jsou potom uložena ve speciálních skladech, kde zrají nejméně 12 měsíců, ale někdy i 3 roky a déle. Je to pravda, nebo to není pravda, že takto vzniká pravý italský parmezán? Co myslíte? A máte ho rádi? 726 46 46 46 naše telefonní číslo, pak si připomeneme taky e-mailovou adresu, ale nejdřív pojďte telefonovat. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobrý dopoledne, tady Simona.
0: Ano, no a paní Simono, věříte nebo nevěříte našemu dnešnímu tvrzení?
2: Já bych tomu věřila, že to pravda asi je.
0: Dobře, máte ráda parmezán, těstoviny na italský způsob?
2: Jo, určitě, máme rádi, no, všichni.
0: A co budete mít dneska?
2: Dneska jsem udělala už ovařenou kaši a řízek.
0: No, tak v úterý, to je takové spíš nedělní, vy si žijete, tak dobrou chuť přejeme už předem. Mějte se moc pěkně, hezký den, naslyšenou. A kdo bude odpovídat dál? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
3: Ano, dobrý den, tady Josef a souhlasím s vámi.
0: Takže pan Josef taky věří. A kam jedete, pane Josefe?
3: Já jedu teďka do Jaroměře.
0: A víc nám neprozradíte. Tak šťastnou cestu. Radši se soustřeďte na volant. Mějte se krásně. Naschledanou, naslyšenou. A dobré dopoledne i vám přejeme.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak je tam?
4: Jitka a ano. Já vám věřím.
0: Paní Jitka taky věří. A parmezán používáte? Máte ho rádi?
4: Ano, používáme.
0: Asi na těstoviny taky. Nebo ještě ano, na něco jiného, na těstovinky. Tak se mějte ano, moc krásně, paní Jitko, děkujeme za odpověď a naslyšenou. Naschledanou. Tak můžete odpovídat i na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Bavíme se o Itálii. Věříte tomu, že výroba pravého parmezánu je povolena pouze v 5 italských provinciích a že krávy, jejichž mléko se používá, musí být krmeny výhradně trávou a senem vypěstovanými v této oblasti. Je to podle vás pravda? Není to pravda? Můžete přidat klidně i třeba nějaké recepty nebo co vás napadne? Napište nám, zavolejte.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Soutěž Věřte, nevěřte dnes byla o pravém italském parmezánu. Je to typický sýr. A co myslíte, je jeho výroba povolená opravdu jenom v 5 italských provinciích? V e-mailech jste začali docela nesouhlasit, i když vy, kdo jste telefonovali, jste většinou věřili, tak v e-mailech naopak, jenom když vyberu třeba 2 odpovědi. Dobrý den, myslím, že dnes jste si to trochu pozměnila. Určitě nevěřím a další já vám nevěřím, poněvadž ty lokality zřejmě nebudou tak omezené jen na 5 a mléko na výrobu sýra bude tak asi jedno, odkud bude, hlavně, že bude z Kravičky. No a není to úplně tak, nebo spíš lépe řečeno, je to tak, jak jsem říkala, soutěž Věřte, nevěřte je někdy i o překvapeních a skutečně ta dnešní zpráva byla celá pravdivá. Výroba pravého parmezánu je skutečně povolená pouze v 5 italských provinciích, převážně je to v regionu Emilia Romagna a krávy musí být krmeny výhradně trávou a senem vypěstovanými v této oblasti. A právě v těchto dnech je docela velký problém s počasím, protože když je horko, neprší, tráva neroste, seno nelze vyrobit a není možné získat mléko potřebné k výrobě sýra. A když si to vezmete, tak jedno to kolo parmezánu váží kolem 40 kg a je na něj potřeba zhruba 550 litrů čerstvého mléka. Ta sýrová kola jsou potom uložena ve speciálních skladech, kde zrají nejméně 12 měsíců, ale někdy jsou to i 3 roky a déle. A počty například ve 2 skladech v provinciích Reggio Emilia a Modena je uloženo víc než 500 tisíc kol parmezánu a v celkové hodnotě přesahují 300 milionů eur, skoro 6,5 miliardy korun. A v horku teď rostou náklady i na klimatizování a uchovávání sýrů v podmínkách, které potřebují, takže denní spotřeba energie narostla zhruba o 30% a každé kolo toho parmezánu prochází přísnými kontrolami kvality, včetně rentgenového skenování, aby se vyloučily vady. Sýr taky každý týden kontrolují odborníci, kteří na jednotlivá kola poklepávají malými kladívky a podle zvuku hledají známky vad, které se mohly během zrání objevit. Takže toto všechno musí proběhnout, než se pravý italský parmezán dostane k nám na stůl. Kdo nám věřil, ten dnes vyhrává a bude to pan Josef, který telefonoval, takže získává přívěšek s otvírákem a hlavně 2 vstupenky na country festival v kempu Pecka na Jičínsku. Moc gratulujeme.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Do Česka míří bouřky, déšť může rozvodnit potoky. Zemědělci v našem kraji sklidili už přes 50% ploch ozimého ječmene. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. A počasí polojasno až oblačno, odpoledne bouřky, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Poluchrábek, hezké odpoledne. Česko zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, vítr a kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou deště rozvodnit menší toky.
5: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže. A podobně.
3: Zemědělci v našem kraji sklidili už přes 50% ploch ozimého ječmene. V minulých dnech začaly i se sklizní pšenice a řepky. Dosavadní hektarové výnosy obilovin jsou zatím vyšší než loni. Ve dvoře Králové nad Labem končí oprava budovy oblastní charity. Na řadě jsou ještě terénní úpravy okolí. Vše má být hotové na podzim, říká ředitelka oblastní charity Kateřina Hojná.
6: Budova je po generální rekonstrukci. Je zateplená a prostorově upravená pro potřeby klientů tří z našich sociálních služeb. Denního stacionáře Serafína, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Labyrint.
3: Lidé v Dobružce dnes můžou nahlédnout do zatím nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 18 hodin tam archeologové představí výsledky průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu a rozsáhlou pohřební komoru. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu iránských přístavů. Americký prezident Donald Trump plánuje zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl i dva tankery v Hormuzu.
7: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusily se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a bouřky, na horách silné. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 11. hodině stále přejeme dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a krátce před polednem nás čekají i dnes Babské rady, malá semínka, velký potenciál, i tak by se dal popsat merlík. Babské rady připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně, a téma naší dnešní radioporadny: děti a horko, cestování, sluníčko, pitný režim, zkrátka děti a léto. Pokud byste se chtěli ptát dětské lékařky, která bude naším hostem, tak naše telefonní číslo je 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.
8: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: A naše dnešní téma děti a léto, děti a prázdniny, děti a cestování, a proto je už v tuto chvíli naším dnešním hostem paní doktorka, dětská lékařka Petra Hanzlíková. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A my jsme se trefili zrovna do horkých dní, které startují, čekají nás i nějaké bouřky. A tak začneme rovnou ochranou před sluníčkem. Jak chránit třeba i ty úplně nejmenší děti a co jim hrozí?
2: Obecně ochrana před sluníčkem, musíme si dát pozor na úpal a úžeh. Často se zaměňují tyto dvě jednotky. Jejich mechanismus vzniku je trošku jiný. Úpal vzniká z celkového přehrátí organismu, který vzniká v typicky v horkém, nevětrném prostředí. Tam nemusí ani sluníčko přímo působit. Tělo to nezvládá a selhává mu termoregulace a dochází přehrátí vnitřního prostředí. Naopak úžeh, a to je to aktuální, je způsobený přímým slunečním zářením na hlavu a šíji, kterou bychom měli určitě chránit. A tam dochází k podráždění mozkových obalů a proto se často objevují bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Čili z toho, to, z pohledu příznaku se oba dva jednotky překrývají a dítko může být unavené, může být malátné, může zvracet a může mít i teplotu. Takže jak se chránit? Určitě nevystavovat dítka přímému slunečnímu záření, určitě používat ochranné faktory, tak aby nedošlo vlastně k popálení, a zároveň se snažit opravdu děti nevystavovat ani nějakým nevětraným prostředím, protože tam tyto stavy mohou vlastně velmi jednoznačně a snadno nastat. Co se týká léčby, to je naštěstí v praxi velmi podobná. Základem vždycky je dostat dítko z horka, uložit ho do klidu, začít ho postupně ochlazovat, ale většinou ideálně jenom vlažnou vodou, nezaledovat a doplňovat tekutiny. Ideálně po menších dávkách.
1: Tam, a asi taky náledové tekutiny.
2: Ano, úplně. Ano. A tam, kde se nám dítko zdá výrazně spavé nebo začne opakovaně zvracet, tak tam už většinou ta domácí improvizace nestačí a je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.
1: No a teď k té otázce, jak moc nebo málo oblékat miminko ležící v kočárku. Vím, že jsme to řešili vždycky všichni, komu vyšlo to nejmenší miminko právě na léto, když jsou extrémní vedra, protože miminko si samozřejmě samo neřekne, pláčem asi ano. A vůbec v takových dnech, jako je třeba ten dnešní, nebo jako budou ještě teplejší, brát ho ven, nebrat?
2: Ano, tak v těch extrémních vetrech určitě doporučuji ten pobyt venku omezit. Omezit ho ideálně na takové to ráno, kdy ještě není tolik horko, anebo potom na ten samotný večer, protože ta miminka mají velmi nezralou termoregulaci, takže se velmi snadno přehřejí a určitě rychleji než dospělí. Určitě ideální je i lehonké prodyšné oblečení a vyhledávat, pokud děťátko je zvyklé spát jenom venku, tak hlavně stín. Ještě zdůrazním pozor na zakrývání různými dekami, přikrývkami, vlastně kočárek tam maximálně síťkou, protože tam by mohl vzniknout vlastně takzvaný skleníkový efekt, kde to děťátko by tam ten vzduch nakonec i tato teplotu mohl mít ještě mnohem vyšší. Takže opravdu asi spíš v těch horkách omezit a vyhledávat takové ty chladnější místnosti.
1: Pro ty děti, které už potom se pohybují, třeba aspoň lezou nebo běhají, tak ochrana před sluníčkem je určitě samozřejmostí, nějaké kvalitní krémy, ale přesto, když třeba dojde k zarudnutí nebo se objeví i nějaká vyrážka, může být i taková reakce. Jak by mohla vypadat první pomoc, co můžeme udělat, abychom mu ulevili?
2: Ano, tady stejně jak si často lidé pletou ten úpal a úžeh, tak i zde se často zaměňují tyto dvě věci, spálení a vyrážka od sluníčka, a každý vzniká přitom trošičku jinak, ale naštěstí to řešení je velmi podobné. To spálení od sluníčka je v podstatě zánětlivá reakce kůže na UV záření, kdy kůže je zarudlá, velmi bolestivá a mohou se tam objevit vlastně i puchýře. Je důležité chladit kůži, hydratovat, ideálně používat i přípravky s pantenolem a samozřejmě je nutné zabránit tomu dalšímu slunečnímu záření. A vedle toho ta sluneční vrážka, tomu my odborně říkáme polymorfní světelná erupce, je to trošičku jiný mechanismus. Tam se do toho zapojuje imunitní systém na to sluníčko, na to sluneční záření. Projev je podobný, mohou to být pupínky, svědění a bývají často v místech toho osvětu sluníčka, čili dekolt, ramena, paže. Tam pomáhá kůži sklidnit, když ji opět budeme chránit před sluníčkem, a někdy můžeme použít i antihistaminika.
1: Což by mělo být asi v cestovní lékárničce taky, ale k tomu se určitě v naší radioporadně dostaneme. Za chvíli budeme mluvit i o pitném režimu, protože i u dětí je nutné hlídat tekutiny. No a pokud byste se chtěli ptát, tak je tady náš telefon 726 46 46 46 nebo e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Aby měli pohodu v létě i děti, i ty nejmenší, tak o tom si dnes povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, a to s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou. A samozřejmě jsme začali ochranou před sluníčkem. Ale co pitný režim, paní doktorko, třeba právě u těch nejmenších, jak to hlídat u miminek, kolik by měli vypít, stačí kojení, nebo je potřeba doplňovat i jiné tekutiny, nějaké čajíky, nějaké nápoje z lahvičky?
2: Ano, obecně platí, že v horku nabízíme určitě tekutiny častěji. U těch kojených dětí skutečně využíváme častějšího kojení. Ty dětičky by do těch 4 měsíců by měly být čistě opravdu jenom kojené a ta maminka může to kojení prostě nabízet častěji. U těch starších tam potom doplňujeme tekutiny buď vodou nebo jinými neslazenými nápoji. U starších dětí tam sledujeme na takový hlavně praktický ukazatel, a tím je častost močení a také i barva moči, která by měla být vlastně světlá. A dítě by nemělo mít na první dojem unavené nebo nějaké malátné. Takže obecně platí, že v horku děti potřebují víc tekutin, než si i sami řeknou, protože jsou často zabrané do hry a nemyslí na to. Takže je potřeba jim pití i aktivně nabízet. Ideálně pravidelně, a to ne až ve chvilku, když si sami řeknou, já mám žízeň. A co pít? No, vodu, jiné neslazené nápoje, hlavně nesycené nápoje, mohou to být i ovocné a různé bylinkové čaje. Pokud jde o to množství, tak ve své podstatě neexistuje nějaké úplně jednotné, přesné číslo, které nám řekne, kolik by toho dítko mělo vypít, ale máme tady takové vodítko, můžeme se orientovat podle hmotnosti děťátka a té dané situaci, ve které se dítko nachází. Takže obecně platí, že zhruba těch 100-150 ml tekutin na kilo hmotnosti za ten den, a v horku a při dalším pobytu na sluníčku možná i malinko více. Takže když to převedu na kila, tak děťátko zhruba o 15 kilech by mělo vypít těch 1,5 až 2 litry tekutin denně, což často opravdu nestihnou nebo nezvládají.
1: A u starších dětí dají se započítat do pitného režimu i slazené nápoje? Znáte to, výlet na kole, točená limonáda nebo nějaká limoška do lahvičky, energetické nápoje, to by byla asi vůbec samostatná kapitola, což není problém jenom v létě, ale když vy jste několikrát tady řekla neslazené nápoje, tak mi přijde důležité zmínit i ty slazené.
2: Určitě. Slazené a energetické nápoje jsou velmi oblíbené a nejsou vůbec vhodné, a to hned z několika důvodů. U těch slazených nápojů tam opravdu je vysoký obsah cukru a ten sice krátkodobě tomu tělu může dodat energii, ale velmi rychle tím zvednutím hladiny cukru dojde k vyplavení inzulínu a k rychlému naopak poklesu. A takže dítko se může za chviličku cítit mnohem unavenější a má zase potřebu pít další a další sladké pití. Takže tím se vlastně dostává do těla nekontrolované množství toho cukru a určitě s tím je spojené riziko nadváhy, obezity, se kterou už bojujeme, tak a samozřejmě i riziko zubního kazu. A u těch energetických nápojů tam je to vystupňované ještě tím, že to je ještě mnohem větší problém, protože ten cukr, ten je tam zhruba na úrovni těch slazených nápojů, ale tyto nápoje obsahují i kofein a další stimulační látky, které velmi zatěžují srdce, nervový systém dítěte, který je určitě na tohle mnohem citlivější než ten dospělý, takže ani jeden z těchto nápojů tělo správně nehydratuje. Naopak mohou vést ještě k větší ztrátě tekutin. Takže opravdu čistá voda a nebo ty ovocné bylinkové čaje určitě na prvním místě.
1: Zkusíme vyřídit.
2: Ano, případně já doma taky.
1: Přehrát z našeho webu radioporadnu, pokud děti zrovna neposlouchají. My se chceme dostat i ke střevním problémům na dovolených, na táborech, ale pojďme nejdřív ještě k nevolnostem v autě, protože to je taky docela častý problém, nejenom v autě, ale třeba v letadle, zkrátka nevolnosti dětí při cestování. Co s tím? Je to stará dobrá jistota Kinedril, nebo už máme i jiné možnosti?
2: No, myslím, že stále jistota je Kinedril, který si myslím, že zatím žádný lék nepředčil, a používáme ho opravdu tam, kde dítě doslova tu tabletku nějakým způsobem pozře. Ale díky bohu i vývoj a medicína jde trošičku dál směrem aspoň alternativní alternativním, takže dají se využívat preparáty na bázi trošku více přírodní. Ten, kdo má v oblibě homeopatika, tak existují homeopatika. Tam, kdo chce dát trošku přednost bylinkám, tak existují různá zázvorová lízátka a myslím, že těch produktů už na trhu volně prodejných je určitě mnoho.
1: To byla jenom nevolnost v autě, ale my se za chvíli dostaneme právě ke střevním potížím, které můžou dovolenou opravdu hodně zkomplikovat.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V dnešní radioporadně si povídáme na letní téma s paní doktorkou Petrou Hanzlíkovou, dětskou lékařkou, děti v létě, děti na dovolené, děti a cestování. A samozřejmě nemůžeme opominout střevní problémy, zvracení, průjmy, protože to může potkat na cestách ostatně nejenom děti, ale i dospělé, v nejhorším případě celou rodinu. Takže paní doktorko, co by mělo být sebou v cestovní lékárničce, pokud cestujeme s dětmi, nebo možná to můžeme vzít klidně i obecně, co by tam mělo být na tyto problémy?
1: Ano, takže na prvním místě vždy u těchto potíží je hydratace, takže něco vlastně na ní. A to ideálně mít sebou vždy rehydratační roztoky. Jsou to nevolně prodejné sáčky na přípravu vlastně roztoku, rehydratačního roztoku, kterým my do těla vracíme ty důležité minerály, které vlastně odcházejí ať už tím zvracením nebo těmi průjmy. Buď to jsou to sáčky, anebo dnes už existují i různé předem namíchané roztoky s takovou vylepšenou různou příchutí, které se dají i dobře zamrazit a to dítě má vlastně potom pocit, že má nějaký nanuklízátko a jako lépe to přijímá. Takže rehydratační roztoky na prvním místě. Dále je dobré vhodné sebou vzít nějaká probiotika, když cestujeme do těch vzdálenějších zemí, kde se ty průjmy opravdu očekávají. Vhodná už i těmi probiotiky je příprava dopředu a pak ještě nějaká rezervní, jak říkám, možná trošičku lepší, vzít ještě sebou a popřípadně nějaká ta absorbencia, jako je černé uhlí, i to se dá říct, že stále není obsolentní. Co se týká střevních antibiotik, které často rodiče po nás jako vyžadují předepisovat, tak ty my u dětí opravdu nepoužíváme. Není to vhodné a je tam určitě minimálně nějaká věková hranice, kterou je potřeba dodržet. Takže dobrou zprávičkou je, že dříve se u průjmu doporučovaly velmi striktní přísné diety, ale dnes už víme, že to není nutné tak striktně, že naopak to hladovění někdy může ten problém ještě prohloubit. Takže krom té dostatečné hydratace, která je naprosto klíčová, tak se snažíme postupnou nějakou realimentaci stravou, která by měla být lehčí, šetřící a vlastně podle chuti toho dítěte. Jakmile vidíme, že to dítko vlastně tu chuť má, tak to je vlastně pro nás dobrá známka a může začít postupně jíst. Ideální začínat nějakými vývary, rozmixovaným banánem, ovocné přísné dávky, nějaké suché pečivo a vyhýbáme se určitě sladkostem a nějakým tučným těžkým jídlům, protože to by zase to zvracení samozřejmě mohlo zpátky vyvolat. Takže opravdu nezapomeňte na rehydratační roztoky. Myslím si, že každá lékárnička by jim měla být vybavená, protože takové ty náhražky v podobě Coca-Coly nebo jiných doporučovaných nápojů opravdu nejsou ideální a zpravidla opravdu ty potíže ani nevyřeší.
0: No a pokud by se jednalo třeba o průjmy, tak něco na takovou první pomoc, živočišné uhlí pro děti, nebo co by to bylo?
1: Jak už jsem zmínila, jsou to určitě probiotika a jsou to přípravky na různé bázi, jsou to právě ta absorbencia, mohlo by mezi nimi být i to černé uhlí, ale jsou to i jiné další přípravky, které dokáží, jak my říkáme rodičům, vysvětlují pohladit ta střeva, aby se pod nimi zregenerovala a pomáhají a určitě vám tyto preparáty v lékárnách doporučí.
0: No a bývají střevní potíže, teď myslím typicky Turecko, Egypt, tyto země, nakažlivé, že by potom byla ohrožena celá rodina, nebo to může být spíš a bývá častěji z toho, že ten daný jedinec něco nevhodného snědl, dal si to pití sledem, což se doporučuje, že bychom neměli dělat nebo něco podobného?
1: Tak když se ještě obecně vrátíme ke zvracení na dovolené, tak je to poměrně častá situace, ale pozor, tady nevždy se jedná právě o tu infekci. Příčin může být více, může to být, jak už jsme zmínili, daný úpal, je to reakce na horko, někdy to právě může být i přemíra jídla, máme all inclusive, chceme všechno ochutnat, ale přitom doma vlastně buď vůbec nesnídáme nebo jenom málo a ten žaludek to prostě nezvládne. Může to vyvolat zvracení i změna té stravy, ta skladba, na kterou nejsme zvyklí. Určitě cestování, jak jsme říkali, taky netóza v autech, ale samozřejmě to bývá virová nebo nějaká bakteriální infekce. Čili je důležité se asi hned na začátku zamyslet nad tím, zastavit se a říct si, co tomu předcházelo. Zpravidla, pokud to zvracení doprovází horečka a průjem, tak opravdu jsme se asi setkali s nějakou infekční nemocí. Co se řešení týká, tak je dobré zase vědět, že základ je vlastně pro všechny situace skoro stejný. Klidový režim, nezatěžovat žaludek, hlavně opatrně doplňovat tekutiny, již zmíněnými rehydratačními roztoky, malé dávky, jenom doušky, klidně jenom pocucávat, ideální právě jsou zamražené, takže děti mají pocit, že mají nanuk a ani netuší, že se vlastně léčí. No a většinou až po té toleranci těch doušků můžeme jít do nějakého většího množství zvracení, většího množství pití. A pokud to zvracení přestane, tak teprve potom začínáme opatrně s nějakou stravou.
0: Což vlastně asi, když si to tak představím, tak kdyby to postihlo víc členů rodiny, tak by tohle to platilo i pro dospělé.
1: Je to tak, často je ta nakažlivost vysoká, takže i přes nějaká doporučení většinou nevynechají bohužel tyto střevní infekce v zahraničí žádného člena rodiny. Proto i v případě výskytu samozřejmě doporučují důslednější hygienu, mytí rukou, vlastní ručník, zvýšenou čistotu v koupelně, ale zpravidla ani toto není řešením definitivní.
0: Jsme tam všichni pohromadě.
1: Ano.
0: Tak ale protože k létu patří taky angíny, překvapivě možná, ono tohleto nachlazení spíš tak nějak bereme, že by se hodilo k zimě, ale ani v létě se nám nevyhýbá, tak i k tomu nachlazení z klimatizace, ze studené vody, o tom všem se budeme bavit za okamžik. We'll be right back.

0: Pokračuje naše prázdninové povídání s paní doktorkou Petrou Hanzlíkovou o dětech a prázdninách, o dětech v létě, o tom, co nás třeba i může postihnout na dovolené, abychom byli připraveni, a slíbili jsme, že zmíníme i taková ta letní nachlazení, možná letní angíny. Jsou časté a z čeho vznikají nejvíce?
1: Ano, opravdu jsou velmi časté. Prakticky dnes jsem řešila víceméně jenom bolesti v krku. Tady je důležité si vlastně uvědomit, že ne každá bolest v krku znamená angínu a okamžitou potřebu nasadit antibiotika. Nachlazení bývá většinou v tuto dobu virové. Bývá doprovázeno rýmou, dítko zpravidla kašle a bolest v krku je spíš mírnější. Teploty mohou i nemusí být a ta bolest v krčku bývá spíš v těch dolních částí krku, tam, kde většinou máme ten ohryzek. I takhle podobně než viry může i vzniknout vlastně bolest v krku právě z zmíněné klimatizace, nebo když ta klimatizace je na příliš nízké teploty a pak člověk vyjde do toho horka, anebo stejný mechanismus vlastně může vzniknout, když je člověk prostě hodně přehřátý a dá si opravdu ledový nápoj, tak tam dokonce může dojít i ke ztrátě hlasu. Ale tohle všechno je balíček, kde se bavíme vlastně o nachlazení, o takové běžné respiraci a tam ta antibiotika v žádném případě indikovaná nejsou. Takže je-li více než jeden symptom, krom těch bolestí krku, většinou se jedná o toto a právě součástí té lékárničky by ještě měly být nějaké dezinfekční tabletky právě na úlevu bolestí, nebo pokud je sebou nemáme, i přestože je horko, můžeme udělat i priznicu v zábal, i toto pomáhá, nebo i Vincentka, pokud je někde možnost si ji koupit. Naopak angína, to je typicky bakteriální zánět a často se projeví takovou náhle vzniklou silnou bolestí spíš jako při polikání, při tom polknutí. Mívá zpravidla dítě vysokou horečku, ale taky to není stoprocentní příznak. Je tam výrazná bolest krku, špatně poliká a někdy se i můžeme všimnout bílých čepů, ale pozor, i toto může být lehce zavádějící, protože ne každý čep znamená opravdu nutnost antibiotické léčby, takže tam, kde chybí ta rýma, kde chybí ten kašel, je asi vhodné opravdu vyhledat tu lékařskou pomoc a poradit se s lékařem, zda ta antibiotika nasadit nebo ne, nebo on je předepíše. Z tohoto důvodu já velice nerada mým maminkám předepisuji nějaká ta rezervní antibiotika sebou, protože sama jim to právě takto vysvětluji, že často je to i pro mě oříšek, že si musím vypomoci třeba i rychlým streptokokovým testem, který mám ve své ordinaci, abych opravdu odhalila, zdali tam streptokoky je nebo není, protože de facto to je jediná angína, kterou tu antibiotika potřebuje. Jinak všechno ostatní zvládneme již zmíněnými tabletkami.
0: No a pokud dítě postihnou zdravotní problémy na cestách, onemocní, je možné třeba některé případy řešit i telefonickou konzultací se svým dětským lékařem? Třeba s vámi setkáváte se s tím, že vám volají lidi z dovolené?
1: Ano, v posledních letech stále více častěji, až mě to vždy rozesměje, protože člověk je zabrán do práce a teď maminka volá, volám z pobřeží Slonoviny, ne, teď si dělám legraci, z takové dálky zatím nikdo nevolal, ale z Evropy už je to běžná záležitost, kdy se maminka s námi poradí a opravdu ten základ zkusí sama, anebo jí řekneme o varovných příznacích, signálech, kdy je nutné tu lékařskou pomoc vyhledat. Takže myslím si, že i v tomto jsme se velice posunuli. A co je další příjemné, že jsme schopni i na tu dálku poslat v řadě případů i recept, se kterým oni mohou do té lékárny jít a opravdu tu lékařskou pomoc v řadě případů ani nepotřebují.
0: Mm-hmm. No a ještě když jsme zmiňovali lékárničku, tak pokud cestujeme s dětmi, třeba i s těmi nejmenšími, co by v ní mělo ještě být?
1: Zmínili jsme rehydratační roztoky, zmínili jsme různé ty dezinfekční tabletky na bolesti v krčku. Určitě nesmíme zapomenout na léky na teplotu. Jak jsme říkali, teplota může mít mnoho příčin, ale je jasné, že jakmile teplotu naměříme na

0: i na ten kašel by tam možná mohlo být, i se dá ve formě tablet. No a určitě i antihistaminika. Takové štípnutí od komára někdy může mít své následky, takže ať už v podobě gelu nebo nějaké kapičky, si myslím, že se nikdy neztratí.
1: Tak my vám děkujeme za rady. Naším hostem byla dětská lékařka paní doktorka Petra Hanzlíková. Děkujeme, přejeme hezké prázdniny a zase příště naslyšenou.
0: Já také děkuji.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: než si dáme před obědem další babské rady, tak ještě doplním, co nás čeká zítra po 11. hodině. A protože horka mají pokračovat, tak to bude důležité téma. Budeme se bavit o tom, jak horko a tropické teploty působí na naše srdce, ať už je zdravé, nebo už třeba má nějaký problém, nebo se léčíte, berete léky, tak proč byste se měli opatrovat, na které činnosti bychom si měli dávat pozor. O tom všem budeme mluvit zítra v radioporadně po 11. hodině. Teď už Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tohle to prý musíte vidět. V Rychnově nad Kněžnou na zámku je nová výstava s názvem Proměny dřeva a vystavují tam špičkoví čeští řezbáři, kteří pracují s motorovou pilou a účastnili se sympozia ve Skuhrově nad Bělou, takže tam vystavují svoje práce, svoje díla a ta tam budou k vidění až do konce prázdnin, takže ještě máte možnost si to všechno prohlédnout. Dál posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4,5 minuty bude 12 hodin, před námi zprávy a potom už písničky od srdce. Dnes je 14. července a svátek mají Karolíny.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Rtyně v Podkrkonoší uvažují o slevě za odběr městské vody. Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se přihlásilo 26 staveb. O postup do druhého kola tenisového turnaje v Aténách budou bojovat Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. A dnešek zůstane oblačný s přeháňkami i bouřkami a teplotami do 30 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Radnice ve Rtyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli skoro 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren. Vodu z řadu můžou znovu využívat od pátku.
2: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši stovek korun. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: O letošní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje se utká 620 staveb. Mezi přihlášenými projekty jsou lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou ve Stižerách, zmodernizovaná nemocnice v Rychnově nad Kněžnou nebo přístavba domova seniorů v Nové Pace. Z dopravních staveb je přihlášená třeba nová hradecká křižovatka Mileta, oprava Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně nebo cyklookruh okolo vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Jednotlivé projekty bude posuzovat a hodnotit odborná porota. Ocenění převezmou zástupci staveb při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na podzim. V dětských domovech by už neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti měly by nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
3: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení. Sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou dnes bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová, Valentová narazí na Belgičanku Kostoulasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sára Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Morvajovou 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku na horách, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: O Odteď už vám přejeme zase pěkné odpoledne, protože je 12 hodin a 5 minut, stále je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a v tuto chvíli až do 13. nabízíme písničky od srdce, o které si můžete volat nebo psát a je jedno, jestli budete chtít poblahopřát třeba Karolínám k jejich svátku, protože je 14. července, nebo někdo z vašeho okolí má narozeniny a nebo víte, že by ho potěšil váš pozdrav z dovolené, nebo naopak, je to úplně jedno, jakékoliv vzkazy, můžete telefonovat nebo psát a můžete si k tomu vybrat nějakou hezkou písničku. Je tu třeba, když vyberu namátkou, Michal Kocáb, Jiří Schellinger, David Dale, Elán, Valdemar Matuška, Jiří Korn nebo třeba Bonnie M. Náš telefon 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. Pokud zvolíte tu SMSkovou cestu, tak napište do vzkazu nejdřív heslo Hradec, to bude velkými písmeny, pak mezeru, pak píšete text a pište bez diakritiky, aby se nám celý dobře zobrazil. Přejeme krásné odpoledne, dobře vyberte, ozvěte se nám, pro koho byste dnes chtěli zahrát a pokud i vy máte třeba náladu na to zlepšit si sami sobě den, tak se nám ozvěte taky. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
4: Really?
2: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a už se nám tu scházejí gratulace. Jiřího Schellingera jste vybrali pro jednu dnešní oslavenkyni, pro Karolínu Šrámkovou. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví přeje babička Eva.
1: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Ujel mi vlak.

Přejeme krásné odpoledne s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Co už jsme poznali v našem vysílání, tak třeba český hobitín, takovou trošku tajemnou mini vesničku v Šedivinách u Dobrušky, kam zavítala naše létající redaktorka Zuzana Boučková. To bylo včera, už dnes si můžete třeba na našem webu nebo sociálních sítích prohlížet fotografie. Dnes je na cestě do Kocourovy zahrady v Trutnově, přihlásí se nám odpoledne. No a dnes už jsme taky navštívili další zámek v naší soutěži Zámecké léto. Tentokrát to bylo na Jižní Moravě, zámek Rájec nad Svitavou. Víc taky na našem webu i o této soutěži. No a teď dál pročítám vaše vzkazy, procházím si, komu chcete nechat zahrát a píšete: prosím, zahrajte mě písničku, včera jsem měla svátek, dnes mám narozeniny, jen tak pro radost, děkuji, s pozdravem, Markéta.

Komu zahrajeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové? Zahrajte prosím Prokáju, Tilšarovou do Trutnova. Vše nejlepší k svátku a hezký týden u babičky přeje mamka.

A máme tu další pozdrav, jenom se k němu ještě rychle proklikám. Tak a píšete nám, zahrajte pro našeho strajdu Tondu k narozeninám písničku Do altánu posílá Pavlos a spol.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

pojedeme dál pro vás a podle vás ještě si můžete vybrat třeba skupinu ABBA, tak je tu Valdemar Matuška, Jiří Korn, Eva Frielingová, Bonnie M, ty jsem myslím říkala, taky Dalibor Janda. Tak teď to bude skupina Elán a vy nám píšete, zahrajte prosím do kempu Červený všem, kteří užívají prázdniny, krásnou dovolenou a hezké letní dny plné slunce, přeje Petra s rodinou.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

12 hodin 47 minut, tak pomaličku už se blížíme k závěru poledních písniček Od srdce, ale ještě několik vzkazů tady máme. Například zahrajte pro táborovou vedoucí Teresku Střebíče za pomoc při překonání stýskání na prvním táboře. Ať se daří, děkuji rodiče Petra a Tomáš a hlavně Anička.

Už jsem vám to dnes slibovala s pozvánkou na zítřek, že zítra v radioporadně po 11. hodině budeme mluvit o tom, jak současná horka působí na naše srdce, čeho bychom se měli vyvarovat, co nám naopak může prospět, jak je důležité dodržovat pitný režim a všechno další kolem toho. Ale horka působí samozřejmě i na naše domácí mazlíčky. Jak poznat, že třeba mají problém, že je pes přehřátý nebo kočka, že má potíž s horkem, čemu se vyhnout, kdy už je nutné vyhledat veterináře, tak to všechno vám povíme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové a bude to hned po 14. hodině. A ještě předtím po 13. Alex Minářová nabídne svoje setkání dnes s herečkou Marií Doležalovou. A ještě tu máme SMSku, která dorazila do písniček od srdce. Prosíme o písničku pro naší hodnou, milou, vstřícnou a udělající Karolínu Bokovou z Infocentra v Lánově. Má dnes svátek, takže posíláme písničku do Lánova.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ovocnáři budou znát výši kompenzací z evropských fondů za pomrzlou úrodu až na podzim. Hmyzí vodnutí může být životu nebezpečné, upozorňují lékaři. Tour de France pokračuje 10. etapou. Zůstane oblačno, přijdou přehánky i bouřky a teploty vyskočí až ke 30. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Čeští sadaři zatím neví, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobené mrazem můžou počítat. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádalo.
5: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
3: Zemědělci v Královéhradeckém kraji sklidili už 650% ploch ozimého ječmene. V minulých dnech začaly i se sklizní pšenice a řepky. Dosavadní hektarové výnosy obilovin jsou v našem kraji zatím téměř o 400 kilo vyšší než v loni. Z hektaru se sklízí bezmála 7 tun. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
6: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně. Sport.
3: Po dni volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek.
4: Počasí.
3: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku na horách, postupně na většině území s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Doprovázet je mohou přívalové deště i kroupy a silný vítr. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové počítejte s omezením na Gočárově okruhu. Kvůli opravě povrchu se momentálně jezdí jen jedním pruhem od křižovatky Brněnská po křižovatku Tesla. Další etapy oprav budou následovat. Práce mají skončit 5. října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, kdy jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlím strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že? Protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlím, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby, bla, bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
4: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svoji redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jich říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo,

0: Se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně ne, že by jsme si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako...
1: Není dobrý, v tom sám.
0: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt tu v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doleželová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerového režiséra, i toho hereckého kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl pejsek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hygienici zkontrolovali v našem kraji už přes 30 dětských táborů. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Na Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích má přijet rekordních 5000 hráčů. Zůstane oblačno, přijdou přehánky i bouřky a teploty vyskočí až ke 30. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali od začátku prázdnin už 630 táborů nebo stravovacích zařízení pro táborníky. Prozatím evidují jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží. Uložili jednu pokutu ve výši 5000 korun, říká mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.
2: Při jedné z kontrol byly zjištěny nedostatky v oblasti zásobování pitnou vodou, zajištění podmínek pro osobní hygienu účastníků a ve stravování. Vydali jsme proto opatření omezující používání vody jako pitné do doby odstranění nedostatku. Závady jsme odhalili také v samostatné provozovně stravovacích služeb využívané ke stravování účastníků tábora.
0: Okresní myslivecký spolek v Náchodě získal peníze na doplnění potřebného vybavení. Jde například o elektrocentrálu, stany, stoly nebo lavice. Většinu peněz spolek získá od místní akční skupiny Broumovsko. K čemu výbavu myslivci potřebují, vysvětluje předseda spolku Petr Zvolánek.
3: To vybavení potřebujeme pro pořádání akcí. Nedávno jsme pořádali akci pro 700 dětí na zámku v Náchodě, osvětovou a pro spoustu dospělých, ale tyhle ty akce chceme opakovat a nebudeme si muset půjčovat veškeré vybavení od jiných subjektů. Budeme mít vlastní, budeme moct skutečně naplňovat to naše spolkové poslání.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že by byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci.
1: Sport.
0: Mezinárodní festival šachu a her Czech Open přivítá v Pardubicích od 16. července do 2. srpna přibližně 5000 startujících. Po několika letech se vrací zpátky na zimní stadion, kde se konal v minulosti. Kvůli pandemii covidu byl od roku 2019 v centru Ideon.
1: Počasí.
0: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku na horách, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Doprovázet je můžou přívalové deště i kroupy a taky silný vítr. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný, severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je na Hradecku uzavřená silnice mezi Hlušicemi a Starým Bydžovem. Objížďky jsou tam značené a skončí 15. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V úterý 14. července posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tropické teploty neohrožují jenom lidi, ale také zvířata, domácí mazlíčky. Jak poznat, že je pes nebo kočka přehřátý nebo přehřátá, čemu se v horku vyhnout a kdy už je nutné hledat veterináře? Praktické rady nabídne veterinární lékař v našem vysílání za chvíli. Místní akční skupiny pomáhají přivést k životu na venkově dobré nápady a podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Jednou z nich je i MAS Stolové hory a její místopředseda Josef Tér bude ve studiu o 14:30. A na zámeckou vlnu se i dnes naladíme s Františkem Kinským, tak zůstaňte s námi. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Naše velká letní soutěž pokračuje, na telefonu je soutěžící, nevím jestli muž nebo žena, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Šárka z Poděbrad.
1: No zdravím vás, Šárko do Poděbrad. Je u vás bouřka, tady v Hradci Králové se to nějak chystá, asi už to začíná možná, jak u vás?
2: No tady se to taky zatahuje pomalinku.
1: Tak než to k vám dojde, snad vyřídíme tohle vaše soutěžení. Zavolala jste do velké letní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové. Hlavní cena, ta úplně na konci, je let horkovzdušným balonem pro dva. Tím, že jste zavolala, dovolala jste se, postupujete do toho finále, ale teď už máte jistou knížku Klukoviny Uršuly Klukové, tu vám pošleme, až nám dáte adresu mimo vysílání. Ano. Už. Takže fajn, gratuluju, paráda, jak jde léto? Jak jde léto?
2: Jde to.
1: Dobře, tak se mějte krásně v Poděbradech a zase někdy naslyšenou. Hezký den, nezavěšujte.
2: Ano, děkuji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové 14. července. Letní prázdniny jsou v plném proudu. Není vyloučeno, že po tom mírnějším ochlazení zase přijde nějaká ta vlna veder. Tak proto pro vás máme doporučení, jak v takovém počasí mají postupovat majitelé psů a koček. S veterinární lékařkou z Rychnovska Kristýnou Šrámkovou si o tom povídal reportér Jiří Hofman.
1: Vedra jsou čím dál častější. Jaká jsou podle vás hlavní rizika pro domácí mazlíčky během horkých letních dnů?
2: Přehřátí toho zvířete, kdy to tělo má jenom nějakou schopnost kompenzovat ty tepla a ve chvíli, překročíme tu hranici, tak nejen, že tomu zvířeti je teplo, ale jsou ohroženy i jeho vnitřní orgány. Nejčastěji trpí ledviny, mohou trpět i právě játra, můžou trpět plíce, srdce, obecně kardiaci jsou na tom nejhůř v tomhle počasí a pro ně je opravdu kritický dodržovat nějaký režim, aby se tomu teplu vyhýbali.
1: Jak mohou majitelé poznat, že jejich zvíře už přehřátí nezvládá? Jaké jsou první varovné příznaky a kde je potřeba vyhledat veterináře?
2: Důležité je rozpoznat, kdy už je opravdu problém, a to si myslím, každý majitel na svém zvířeti pozná nejlépe. Běžná hyperventilace je normální, to znamená, to zvíře dýchá s otevřenou tlamou, snaží se tím ochladit. Ve chvíli, kdy to zvíře už ztrácí vědomí, je apatické, má změny na těch sliznicích, buď jsou extrémně překrvené, nebo jsou naopak světlé až modré, tak to už je opravdu problém a je potřeba vyhledat veterinární pomoc.
1: Tak přejdeme ke psům, jak by měli majitele upravit venčení a běžný režim během tropických dnů.
2: 100% platí to, co se říká neustále i u nemocných a starších občanů. Chodit nejčastěji ráno, brzo ráno a nebo pozdě večer, kdy ta teplota ještě není tak kritická, a vyhnout se místům, kde ta teplota má tendenci být vyšší. To znamená vyhnout se asfaltu, betonu, prostě chodit spíš do lesa, do lesíků, do parku, někde, kde prostě je tráva a stromy, aby nebyly na přímém slunku.
1: Každé léto se připomíná, že pes nepatří do rozpáleného auta. Existují ale i jiné chyby, kterých se lidé v horku často dopouštějí, aniž by si uvědomovali, že zvířeti škodí.
2: Obecně je dobrý myslet na to, jaký zvíře doma máme. Pokud máme psa, který je zvyklý z hlediska genetiky na sibirské prostředí, není úplně ideální ho brát i třeba na otevřený prostor, na akce, nechat ho x hodin u stromu uvázaného na sluníčku, nebo ho brát právě do těch měst, které jsou extrémně vyhřátý, a nechat ho tam několik hodin stát před obchodem přivázanýho, nebo v rámci toho, že si zajdou lidi na osvěžení, tak v restauraci, prostě hlídat si, aby měl možnost být v tom stínu a aby měl přístup k té vodě. Neustále.
1: Kočky se často tváří, že si poradí sami. Platí to skutečně, nebo i u nich vedra představují zdravotní riziko? A jak jim mohou majitelé pomoci?
2: Kočky se tak tváří často a skoro nikdy to není pravda. Kočka dost dlouho nedá najevo, že má problém, dokud opravdu ten problém není už za hranou. A to samý platí u těch veder. Je s nima i problém se trošku domluvit na tom chlazení. Pokud ta kočka je venku chovaná, tak je to obzvlášť problém, ale má aspoň možnost někde vyhledat ten stín. Pokud je chovaná doma, je dobrý mít tam zóny, kde je opravdu chladněji, případně můžeme použít ty chladící podložky, ne každá kočka je toleruje. Pokud to zvíře je přehřátý, můžeme zvolit mokrý ručník, ale ten dávat vždy pod to zvíře, aby si mohl odejít. Je extrémně důležitý vlastně to zvíře jako nezaizolovat v tom teple, to znamená nehodit mu to přes záda, nedávat mu žádný chladicí vestičky, aby to zvíře mělo možnost to regulovat samo.
1: Na závěr, kdybyste měla dát majitelům psů i koček tři nejdůležitější doporučení pro období veder, která by to byla?
2: Vyhledávat stín, dostatek pitné vody a upravit režim.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v úterý 14. července. V České republice je asi 200 místních akčních skupin. To jsou společenství venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry, veřejné správy a jsou nezávislá na politickém rozhodování. Pomáhají přivést k životu dobré nápady. Podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání, sociální programy. No a jednou z nich je MAS Stolové hory a její místopředseda Josef Tér je ve studiu. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
0: Stolové hory, to je sice dost výmluvný název, ale přesto území, na kterém působí vaše místní akční skupina, na úvod upřesněte a taky jak konkrétně podporujete ten region?
1: Tak když vezmeme naši mapu, je to Náchod. Nemůžu říct Náchodsko, protože část Náchoda patří pod vedlejší místní akční skupinu. Pak je to celé Hronovsko a Policko. Čili je to 14 obcí, které obhospodařuje naše místní akční skupina.
0: Co pro ně děláte?
1: No tak to máme malý vysílací čas, abych to všechno zhodnotil, ale od získávání dotací pro podnikatele, spolky, školy, města, obce, kdy vlastně na základě strategického plánu, který vypracujeme, získáme určité finanční prostředky a ty jsme pak schopni přerozdělit na základě projektu, který si vlastně naši občané, spoluobčané podávají k nám.
0: Teď jsou sice prázdniny, ale můžeme začít vzděláváním, protože to je hodně důležité téma a tam se hodně angažujete.
1: Tak vzdělávání, tak to je. Aktuálně jsme získali projekt na dalších 25 měsíců a letos jsme oslavili 10 let.
0: Jak se ten projekt jmenuje?
1: Projekt se jmenuje Učíme se na Náchodsku, správně to je místní akční plán vzdělávání a zaměřujeme se na vzdělávání, aby všichni, co do toho mluví, snaží se nějak ovlivnit, měli možnost vlastně získat ty informace u nás. Aby nemuseli jezdit na školení do Hradce, do Prahy, vlastně my jsme to otočili. My získáme kvalitního lektora a přivezeme ho do regionu a ty učitelé, pak už je to na nich, jestli přijdou, zapojí se, nechají se informovat o tom, co je nového. Ale nezaměřujeme se jenom na učitele, my to máme kompletní. Bavili jsme se o tom posledně, že zatím jsme zapomněli na správce budov, ale jinak od mateřských školek, asistentů, kuchařek, ale povedlo se nám i sjednotit ředitele a zřizovatele, což vidíme jako důležitý krok, protože někdy to na obcích úplně nefunguje. A zase měli jsme lektora, který vlastně vymýšlí na Edwinu kompletní financování, což byl nová věc, která postihla města, ale postihne asi i školy. Takže on jim to přímo vysvětloval u nás vlastně v Poříčí, když to vemu, tak kde sídlí naše maska. A přišli jak zřizovatelé, čili starostové, tajemníci a tak ředitelé škol a seděli v jedné místnosti a mohli si o tom popovídat, jak to vidí a jak ta škola by měla fungovat a jak bude financována.
0: Cílem asi, aby z toho profitovali hlavně děti? Což je to nejdůležitější, tak ať se vám to daří. 10 let projektu Učíme se na Náchodsku, už máte hodně práce za sebou, ale vy se věnujete i tématu sdílení energií a to je teďka na venkově trochu nové, ale hodně rezonuje.
1: Tak jsme jedna z mála, můžu to říct opravdu jedna z mála masek, kterým se podařilo projít celým tím procesem schvalování, získání, certifikace, že můžeme sdílet energii v našem regionu. Vybojovali jsme to proti těm molochům, jako je ČES a E.ON a podobně. A v našem regionu můžeme sdílet tu drobnou energii, kterou vlastně vyrobíme. Což si myslím, že za ty ceny, které jsme si nastavili, je výhodné jak pro ty, co elektřinu dodávají do toho sdílení, ale i ty, co to čerpají, protože nemusíte mít fotovoltaiku, ale můžete levně od nás nakoupit.
0: A obce mají zájem?
1: Některé, hlavně ty menší, zájem mají, protože my za ně všechno zpapírujeme, řídíme a vlastně na nich záleží, jestli se do toho přihlásí. Ty větší, jelikož mají aparát úředníků, tak si plno věcí už zařídí sami, ale ty drobnější uvítali naši nabídku.
0: No a aktuálně prázdninové téma, a to jsou letní tábory. Zase něco pro děti.
1: Tak už asi, no, myslím čtvrtým rokem pořádáme příměstské tábory. Získali jsme na to finanční prostředky, takže je to pro rodiče, které úplně si nemůžou dovolit nějaký dražší tábory nebo pobytový. A každoročně jich pořádáme 20-25, letos aktuálně jich máme 20, zhruba pro 300 dětí. Můžu nabídnout i ještě volná místa, myslím, že v Náchodě jsou asi dvě, v Hronově tři.
0: Kde sehnat informace k tomu, případně přihlášky?
1: Nejlepší se podívat na naše webové stránky, čili Mastolové hory.
0: Bezva.cz. No a ještě taková radost, to už je pár let, co se vítězkou ankety Strom roku stala Jabloň u Lidmanů. Na její cestě na trůn jste se taky hodně podíleli a teď ji chystáte na další klání.
1: Ano, to je další novinka na léto, když už tu máme to letní vysílání. Od srpna se bude moct opět hlasovat, protože probíhá soutěž Strom čtvrtstoletí, čili posledních 25 stromů, které se účastnili ankety a vyhráli. Takže je tam zařazena i naše stará Jabloň od Lindmanu.
0: Kde je, abychom to upřesnili?
1: Takže Machovská Lhota, restaurace u Lindmanu, a za ní na zahrádce se tam kroutí naše Jabloň, která zvítězila slavně v roce 2020.
0: Budete ji podporovat? Jak ji můžou podpořit lidé, kteří ji fandí?
1: Tak přímo jsme udělali facebookovou stránku, která k tomu navádí, jak to všechno správně udělat, jak nás podpořit. A bude tam i výstava, kde vlastně organizátoři to udělali putovní, kde bude všech 25 stromů ukázáno a následně tam bude naše přednáška, jak se starat o ovocné stromy. A zase upečeme štrůdly a je to taková ta komunitní akce, která je i naším takovým doménou se starat o komunitu našeho regionu.
0: Tak fajn o tom vědět. Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě čeká na vaši podporu a úplně na závěr přinesl jste kromě informací a odkazů na webové stránky místní akční skupiny Stolové hory taky papírový plátek, který je k mání. Kde je to vlastně váš takový newsletter a tam je všechno?
1: No, já bych vás opravil. Newsletter vydáváme čtvrtletně.
0: Takže ale, je to magazín.
1: Ale tenhle náš je roční, je to zdarma a už vás čeká, protože vyšel čerstvě 1. července a čeká vás v kavárnách, v infocentrech, v našem regionu, čili v Náchodě, v Hronově, v policii, na obecních úřadech našich obcí a místech, kde vás může překvapit, což jsou i některé kavárny, jsem říkal, cukrárny, ale i restaurace, kde nám umožnili to tam zdát. Můžete ho získat zdarma nebo přečíst si, vrátit, vzít si na dovolenou.
0: A jmenuje se Stolovky.
1: Jmenuje se Stolovky a je to taková retrospektiva, co se nám povedlo loňský rok a vzadu, co vás čeká vlastně tohle pololetí ještě, čeho se můžete účastnit. A je tam i QR kód, kde vlastně se můžete přihlásit a odebírat i ten zmíněný newsletter.
0: Místopředseda místní akční skupiny Stolové hory Josef Ter byl hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné léto a díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové vás v letních měsících provází také zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, tak ji můžete slyšet i odpoledne. Ten správný čas právě nastal a předávám Františku Kinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní.

0: 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
1: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
0: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salm Rijfferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
1: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
0: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
1: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
0: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
1: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
0: To je jednou ze zajímavostí rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
1: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je tu také nějaký klenot?
0: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
1: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
0: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tady je Český rozhlas Hradec Králové. Na telefonu je. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jiřina.
1: Paní Jiřina? Jiřina?
2: Ano, ano.
1: A paní
2: Radechová.
1: Paní Jiřina Horní Radechová, takže Náchodsko.
2: Ano.
1: Paní Jiřino, no tak fajn, vítám vás v naší velké letní soutěži. Super trefa, vychmátla jste přesně ten moment, kdy...
2: Já jsem si říkala, že to náhodou nebude.
1: Kdy asi většina posluchačů nepředpokládala, že ten signál zazní, takže dárkový poukaz na nákup sumečka ze Stračova za 500 tady máte. Postupujete o tu hlavní cenu na konci července, to bude let... horkovzdušným balónem pro dva,
2: no,
1: to byste...
2: To by se mi moc líbilo, ale mě ne, ani já bych velký dárek pro sestru a pro vnučku.
1: Jo, takže byste neletěla, ale věnovala byste dárek.
2: Ano.
1: No tak to vám budu držet palce. Přeju vám krásné letní dny a poprosím vás, zůstaňte na lince, vezmu ano. si na vás kontakt, ráda jsem vás slyšela a zase někdy. Naslyšenou.
2: Jo, taky. Naslyšenou,
1: mějte se.
2: Děkuju, taky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroj, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do zítřka. Hradecká radnice bojuje s vedrem v ulicích města. O postup do finále mistrovství světa se večer utkají fotbalisté Francie a Španělska. Noc bude zamračená s občasným deštěm i bouřkami a teplotami nejvýš 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
3: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Veterináři upozorňují na možné potíže domácích zvířat při tropickém počasí. Přehřátí jim může poškodit vnitřní orgány. Nejvíc ohrožená jsou starší zvířata, kardiaci nebo krátkolebá plemena psů, například mopsy a buldoci. Majitelé by proto měli venčit hlavně brzy ráno nebo večer, vyhýbat se rozpálenému asfaltu a zajistit zvířatům dostatek vody i stínu. Problém s přehřátím můžou mít i kočky, upozorňuje veterinární lékařka z Rychnovska Kristýna Šrámková.
6: Kočky se tváří, že jim nic není, leží na sluníčku. Je s nima i problém se trošku domluvit na tom chlazení. Pokud ta kočka je venku chovaná, tak je to obzvlášť problém, ale má aspoň možnost někde vyhledat ten stín. Pokud je chovaná doma, je dobrý mít tam zóny, kde je opravdu chladněji, případně můžeme použít ty chladící podložky, ne každá kočka je toleruje.
3: Hradecký magistrát se snaží snížit teploty ve městě dostatkem kvalitní zeleně a šetrným hospodařením s dešťovou vodou. Myslí na to při chystaných opravách ulic, veřejných prostranství i školských budov. Mezi větší chystané projekty reagující na klimatické změny patří přestavba historického velkého náměstí, kde město počítá se zelení a vodními prvky. Podobný princip se promítne taky například do připravované revitalizace lokality na Mlýnku, nové mateřské školy pod Zámčí 2 nebo zelené střechy na budově magistrátu. Sport. Fotbalisti Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času.
4: Počasí.
3: Noc bude oblačná, občas s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, ojediněle i silnými. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, na horách na 14 až 11. Slabý proměnlivý nebo severní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje po 15. hodině. Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes na stopě novému pohádkovému místu, takzvané Kocourovy zahrady, která v Trutnově vyrostla teprve letos v květnu, tak se nám za chvíli do vysílání přihlásí, aby nám pověděla, jak to tam vypadá. A i v této krásné roubence v Bradlecké Lhotě se s historičkou umění Eliškou Fučíkovou a Vlaďkou Vildovou zastavíme v další rozhlasové návštěvě. O jakou roubenku přesně se jedná a o čem návštěva bude, uslyšíte už dnes před 16. hodinou, kdy vás ke čtvrtečnímu poslechu pozveme společně s kolegyní Vlaďkou Vildovou. Po půl čtvrté Radiobazár, možnost pro vás, kteří chcete inzerovat v našem vysílání, tak to nepropásněte a příjemný poslech.
7: Dobré odpoledne s Romanou

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Každý pátek v podvečer po 18. hodině můžete na vlnách našeho rozhlasu poslouchat hudební speciál Desky, pásky, vzpomínky. Teď v létě je to repríza pořadu s Václavem Hybšem, ale na začátek podzimu už se začíná připravovat novinka. A ve studiu jsou hudební dramaturg Tomáš Kačner a hudební skladatel a producent Zdeněk Barták, kteří se už teď v horkých letních dnech tady v našich studiích potí a chystají se na tu práci. Tak vás vítám oba dva, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Tomáši, ty to šéfuješ, takže naše posluchače by zajímalo, na co se můžou tedy na začátku podzimu v deskách, páskách, vzpomínkách s panem Bartákem těšit.
2: No já mám strašlivou radost, že tady teď sedíme, že to celé plánujeme, připravujeme, protože mít takovouhle personu, člověka, který, když se s ním bavím o tom, s kým vším spolupracoval, kdo všechno zpívá jeho písně, on se na mě podíval a řekne, Tomáši, to se říká jinak. S kým si jim ještě nespolupracoval?
0: Seznam bude kratší.
2: To bude rozhodně kratší, ale jestli máš čas do večera, můžeme to probrat. Takže přesně takhle to je. On dělá tolik hudby, tolik krásných písniček, tolik ale i skladeb do filmů, do muzikálů. Prostě to není jenom jako skladatel jednoho žánru. To je prostě strašně multi rozměrný člověk svou tvorbou.
0: A vy, pane Bartáku, do desek, pásek, vzpomínek dokážete zpracovat celé svoje životní dílo, kolik to bude dílů?
2: To nejde.
1: No, to nejde asi. Ale tak samozřejmě udělal jsem si v tom takový nějaký rešerže a do 13 dílů se vejde převážná část toho, co považuji já třeba za svoje neumělé začátky, až po věci, kterých si vážím a až prostě třeba pro muzikály, který jsem dělal v Koreji, že, kterých mám 7 muzikálů, získal jsem tam dokonce 2 asijské Oscary, to tady nikdo ani v Hradci, ani v Praze neví, ani v Česku.
0: Teď už jo.
1: A tak se to snažíme dělat takový pestrý a je to, předpokládám, že to byla velmi krásná práce a do těch 13 dílů skoro hodinových pořadů se toho vejde dost.
0: To máme do Vánoc.
2: To máme do Vánoc. My totiž končíme vlastně, my už plánujeme ty poslední díly, že to bude vánoční speciál a slavnostní na konci ještě. Jakože pokud se všechno povede, tak to tak vyjde.
0: Jak vy dva jste to hledali dohromady? Tomáš, jak se ti to podařilo získat pana Bartáka pro tuhle práci?
2: No, jako, je to zajímavé, že s někým to trvá strašně dlouho. Seznamování, okopávání, scházení, kafíčka a tak dále. A tady stačila jedna SMSka a pak už telefon a bylo to prostě úplně jako na první dobro, všechno jasné.
1: Není potřeba ztrácet čas.
0: Pane Bartáku, vy jste Pražák.
1: Ano.
0: A vy máte s Hradcem Králové nějakou vazbu?
1: Mám velkou vazbu, protože já jsem tady asi 3 roky, ne, že bych tady bydlel jsem vždycky ještě ve starém Grandu, ale jezdil jsem sem pravidelně, protože jsem spolupracoval tehdy ještě s divadlem Vítězního února na asi 2 nebo 3 muzikálech. Jeden jsem z nich napsal, to byla Aprilová holka řádově v roce 76. V druhé polovině 70. let jsem tady vlastně tak nepřetržitě 3 roky spolupracoval, vždycky třeba 2 měsíce jsem tady byl, pak zase jsem musel dělat něco jiného, abych se uživil.
0: Takže znáte Hradec jako své boty.
1: Bezpečně.
0: Takže proto jste kejvnul bez okolků na tu nabídku.
1: No tak samozřejmě pro mě to bylo taková podstata. Já mám Hradec rád, to krásné město, mám tady spoustu přátel, protože spolupracuju taky s Bony Puery, světoznámým sborem, s panem Horákem, že jo, a takže jsem tady každou chvíli.
0: Takže se máme na co těšit.
1: Mm-hmm. Doufejme, no.
2: A právě, jak jsi zmiňoval teďka Bony Puery, já jsem se zrovna před chvíli díval na YouTube, kde je píseň Sem kovbojů, kterou zpívá Bony Puery s krásnou projekcí za sebou.
1: No, to je pravda.
2: Úžasná věc, a tak co bychom si ji pustili, ale ne, samozřejmě tahle úpravě. Ta
0: takže chceš říct,
2: koncertu.
0: Že to je písnička pana Bartáka.
2: Ano,
0: to asi je málo kdo ví.
2: Přesně na tohle, jedna z těch úplně věcí, u kterých člověku stávají chlupy, když ji slyší.
1: Je to písnička, která vznikla do seriálu Zdivočelá země. A v té verzi, která byla původní, zpívá Karel Černoch, pak jsem ještě udělal s Martou Kubišovou. Předpokládám, že si pustíme Sen kovbojů s Karlem Černochem.
0: No takže, vážení posluchači, Sen kovbojů vám uvedl jeho autor, pan Zdeněk Barták, a můžete se těšit na Desky, pásky, vzpomínky s ním na podzim ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a může za to Tomáš Kačner. Tak díky.
1: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
3: Každý kluk

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes na stopě novému pohádkovému místu. Zdravím, dobré odpoledne, Zuzko.
2: Dobré pěkné, odpoledne. I když deštivé odpoledne z Trutnova.
1: Ty se nám hlásíš z Trutnova z takzvané Kocourovy zahrady.
2: Kocourovy,
1: a je
2: ano.
1: To tam novinka, teprve od jara. O co vlastně jde, jak to tam vypadá?
2: No ještě dopoledne tady na dětském hřišti Kocourova zahrada pobíhali děti a bylo tu celkem živo. Teď už to ale kvůli prudkému dešti, který se strhl tak před hodinou, nikdo není. Je tu mokro a střídavě prší, anebo je tak jako napůl deštivo, napůl ne, ale prostě na hraní na hřišti už to není. Všichni utekli a i já se chystám za chvilku na cestu do Hradce. Každopádně Kocourova zahrada je moc pěkné místo pro děti i jejich rodiče. Je to spíš takové útulné komorní dětské hřiště než obří park a jeho vzhled je inspirován slavnou knížkou Zahrada od Jiřího Trnky a tajuplná pohádková atmosféra, kdy na mě spoza keře vykukuje dřevěný kocour, kousek dál trpaslík a ovečky, je v deštivém počasí možná ještě silnější než za plného slunce.
1: Takže je to taková oáza klidu uprostřed města. Jak ten nápad v Trutnově vznikl? Kdo stojí za tou proměnou místa? Přece jenom takovýhle kout vykouzlit, to je práce, není to jen tak?
2: Určitě to nebylo jednoduché. A nejlepší na tom je, že si tohle místo prosadili sami Trutnováci. Kocourova zahrada totiž zvítězila v městském participativním rozpočtu. S nápadem přišla paní Hana Cinková. Zahradní architektka Petra Lefelmanová vymyslela tuhle nádhernou podobu a technické služby města Trutnov celý plán zrealizovali za zhruba 1,5 milionu korun. Na to, jak je to hřišťátko rozlohou milé a skromné, je neuvěřitelné, co všechno se sem vešlo. Středem je dřevěný altán, od kterého vedou bezbariérové cestičky. Děti tu mají skluzavku na terénní vyvýšenině, která slouží i jako malá vyhlídka. A dokonce je tu i hudební koutek se zvonkovými prvky. Je vidět, že se tu myslelo na každý detail, včetně nových stromů, keřů a také stojanů na kola.
1: Jak tě poslouchám, slyším i jak prší, tak se asi schováváš někde před deštěm. Je tam v Kocourově zahradě nějaká atrakce, kde by třeba bylo možné strávit mokré odpoledne?
2: Je. A je pěkná, moc pěkná. Je tu takový malý, umělý vodní svět, stylizovaný potůček a dřevěné koryto, kde si děti můžou bezpečně hrát s vodou a zkoušet různé hrázičky. Celé je to vymyšlené ekologicky. Dešťová voda ze střechy centrálního altánku stéká do nádrže, ze které se pak koryto napájí. No a představte si, že dopoledne byla nádrž prázdná, takže voda nikde nebyla, ale po dnešním dešti se ta zásobárna určitě naplní.
1: Zuzaně Boučkové tedy děkujeme za informace z Trutnova, z Kocourovy zahrady. Šťastnou cestu do Hradce, Zuzano, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: No a předpokládám, že stihla ještě za slunečného počasí hřiště nafotit, natočila i videa jako vždycky, tak si jenom chvilku počkejte, jak to vypadá v Kocourově zahradě v Trutnově. Určitě uvidíte na sociálních sítích a webu Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař.
3: Když jeme...

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Za chviličku bude půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a teď ta slíbená pozvánka k poslechu čtvrteční rozhlasové návštěvy. Po 18. hodině vás společně s historičkou umění Eliškou Fučíkovou vezmeme do Bradlecké Lhoty u Jičína a také do Lomnického muzea. Vrátíme se ke zdejším pobytům ženy, která má k umění profesní i soukromý vztah. Připomeneme, kdo ji v životě inspiroval a složíme poklonu i jejímu dědečkovi, učiteli a historiku Josefu Janu Fučíkovi. K poslechu čtvrteční návštěvy vás teď zve kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Zde žil Josef Jan Fučík, první správce této školy, neúnavný pracovník pro blaho občanstva a kulturní historik Lomnicka 1886 až 1930, tedy dědeček Elišky Fučíkové, historičky umění.
2: Dědeček, když dostal tohle zaměstnání v Bradlecké Lhotě, tak v téhle obci založil absolutně všecko, co se založit dá, ačkoliv tady bylo, já nevím, maximálně 80 čísel, tak od kampeličky, z hasiče, ochotníky, knihovnu. Takže ta obec byla neuvěřitelně kulturní a on vytvořil něco, co moji kolegové do dneška používají. Vydával takové složky, které se týkaly jednotlivých obcí, které tady na Lomnicku existovaly už od 16. století a existují stále.
1: Takové místopisy.
2: Takové místopisy a ke každému domu v té příslušné obci vypsal z archivních materiálů, nejen teda samozřejmě tady, ale pracoval i v archivu v Praze, v Národním, a dokonce zajel i do Vídně, takže ty materiály jsou nesmírně cenné, protože končí teda někdy v polovině 20. let toho minulého století s tím, že takovou šanci, jak si zpracovat s těmi podklady k jednotlivým chalupám, dlouho nikdo neměl a hlavně nikdo neměl zřejmě také tu dědečkovou píli, protože kromě toho, co teda tady všecko založil, ještě teda pracoval s těmi archivy a schromažďoval ty materiály, skutečně jaksi nedocenitelné zprávy, které se do dneška vlastně používají jako základ bádání tady o demografii toho okresu, životě v těch vesnicích, ještě teda těsně po první světové válce.
1: Budiš tedy tato návštěva i poctou Josefu Janu Fučíkovi, který v bývalé škole, na kterou se s Eliškou Fučíkovou díváme, vyučoval, a my si vašeho dědečka budeme připomínat ještě dál, ale vy jste mě pozvala na krásné místo tady v Bradlecké Lhotě, tak se tam zase od té pamětní desky kolem obecního úřadu vrátíme. A to je, vy jste říkala, venkovské stavení, je to nádherná chalupa.
2: Tady těch původních podkrkonožských chalup bylo velké množství. Vlastně i kus téhle chalupy, kam teda teďka kráčíme. Polovička byla hrázděná a polovička byla teda zděná z těch vepřovických.
0: V Bradlecké Lhotě se s historičkou umění Eliškou Fučíkovou a s kolegyní Vlaďkou Vildovou zastavíme v naší rozhlasové návštěvě. Poslouchat ji můžete ve čtvrtek, krátce po 18. hodině.

až budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.
1: Český rozhlas Hrad.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Radio Bazar je tady, dobré odpoledne, jestli chcete inzerovat, tak máte právě tu správnou příležitost. Přišla ta správná chvíle vytočit naše telefonní číslo do studia a vítám prvního inzerenta a to jste vy, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, pan Josef, prodám zachovalou elektrickou polohovací postel s novou pogumovanou matrací levně a je to kousek od Opočna.
1: Mhm. Tak číslo, prosím.
2: 737 939 788.
1: Tak pěkný den, mějte se krásně, naslyšenou. Pán volá z Opočenska a nabízí elektrickou polohovací postel, k tomu nová pogumovaná matrace. A telefon 737 939 788. Pokračuje Radio Bazar, vítám vás, dobré odpoledne. Radio Bazar, dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, všem přeju. Měl bych na prodej Electropower, elektrická tříkolka, Deluxe 6+, pořizovací cena je, u tříkolky je 39 900, já bych ji prodal za 29 500 jen, ze zdravotních důvodů to prodávám, je nepoškozená, 100% stavu, úplně jak nová.
1: Mm-hmm.
3: A telefon bych měl na sebe 608 902 066.
1: Ano. Odkud voláte ještě, můžu se zeptat?
3: Trutnovsko.
1: Ano, tak pěkný den i vám. A naslyšenou. Tak tady je nabídka z Trutnovska. Je to elektrotříkolka, pány prodává se slevou 10 000, je jako nová, málo používaná, ve 100% stavu, prodávají ze zdravotních důvodů na čísle 608 902 066. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
4: Dobrý den, já vás teď zdravím a měl bych tady dvě klece jako nové, je to na papoušky a na hlodavce a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice a přeji pěkný den.
1: Napodobně pěkný den, Česká Skalice, nabídka klec na papoušky a klec na hlodavce ve dobrém stavu na čísle 731 347 275. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Radio Bazar, dobré odpoledne, slyšíme se? Uděláme další pokus, dobré odpoledne, Radio Bazar.
5: Dobré odpoledne, já prosím nabízím k prodeji auto Škoda Fabia, rok výroby 2009, objem 1,4, v dobrém stavu, technická je platná do konce května roku 2028 a jsou nově dělané rozvody.
1: Uh-huh.
5: Cena by byla 55 000 korun a je to na telefonním čísle 724 514 827 nebo druhé číslo 724 514 828.
1: Tak ano, děkujeme za nabídku, pěkný den.
5: Děkuju,
1: naslyšenou. Je tady automobil Škodovka Fabia z roku 2009, 1.4, má udělané nové rozvody za 55 000, 724 514, 827 nebo na konci osmička. A pokračujeme, dobrý den, tady je Radio Bazar.
6: Dobrý den. Já nabízím velkou stavební míchačku, je to na 3 až 4 kolečka, včetně kabelů, je vlastně na kolečkách pojízdná, byla by asi tak za 1000 korun. A elektrický šrotovník na šrot na dovol, asi myslím, že to je tak na 10 litrů a je to výklopný. Byl by ten by byl tak za 500. A je to Dvůr Králové a telefon je 606 91 81 61.
1: Tak jo. Díky, mějte se hezky, naslyšenou. Tak nabídka z Králové, Dvorská. Velká stavební míchačka na 3-4 kolečka s příslušenstvím za 1000 a elektrický šrotovník asi na 10 litrů za 500, 606 91 81 61. Radiobazar, vítám vás, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Prosím vás, prodala bych

0: Bedňáček.
1: Akorát má špatný jedno zadní kolečko.
0: Dobře.
1: Je to jenom na parádu, víte?
0: Ano, tak hezký den, nashledanou. Tak máme tady nabídku, vozík, bedňáček dřevěný na ozdobu, oprava kolečka, pokud by měl jezdit, 604 945 621. No a pro dnešek je to z Radiobazaru všechno. Jestli chcete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat, tak nejbližší příležitost bude zase zítra odpoledne po půl čtvrté.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Ubi40, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Lucie Bílá a písnička Fénix a nebo Suzy Quatro. To vás čeká do 16. hodiny, no a pak zprávy s Alenou Brantovou a Humoriáda. Hostem Patrika Rozehnala bude Pavlína Filipovská. Pěkně se bavte.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Policie prověřuje okolnosti vyplácení evropských dotací Agrofertu. Na hřebeny Krkonoš se vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Jih Německa očekává silné bouře o síle orkánu a krupovití. Noc bude zamračená s občasným deštěm i bouřkami a teplotami do 18 stupňů. Pohodové úterní odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dotace pro Agrofert prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piráti se proto teď chtějí na státní zastupitelství znovu obrátit, říká pirátský poslanec Martin Šmída.
2: Zatímco evropský žalobce nás informuje, že zahájil vyšetřování části týkající se evropských peněz, vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků vyšetřování doposud nezačalo.
0: Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. V zahradách benediktínského kláštera v Broumově na Náchodsku začíná večer malé letní divadlení. 21. ročník divadelního festivalu potrvá do soboty a nabídne celkem 6 představení.
3: Festival začíná v 19 hodin komedii Charlieova teta v podání pražského souboru Divadlo bez hranic. V zahradě kláštera jsou pro návštěvníky k dispozici lehátka a židle. V případě deštivého počasí se festival přesune do městského divadla. Vstupenky jsou k dispozici v informačním centru nebo přímo na místě. Z Broumova Jana Házová, Český rozhlas.
0: Německá meteorologická služba varuje před horkem i bouřkami. V Bavorsku meteorologové očekávají silné deště, krupobytí a porivy větru až o rychlosti 110 km v hodině, tedy o síle orkánu. Teploty přitom můžou dosahovat až 33 stupňů Celsia. Před horky a místy silnými bouřkami platí varování pro celé jižní Německo. Silné bouře s krupobytím o velikosti několika centimetrů už se přehnaly přes Dolní Sasko. Hasiči tam vyjížděli k 600 případů.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná, občas s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, ojediněle i silnými. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů na horách, na 14 až 11. Slabý, proměnlivý nebo severní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 se pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září. Přejeme vám šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor
1: Jáda.
5: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
6: Dobrý den.
5: Jakou náladu přinášíte? Letní?
6: Já jsem dobře naložena.
5: Jo.
6: Pořád.
5: Jo.
6: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humor Jáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel celým souborem.
2: Karel se strašně rozšil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ale večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský, tak...
3: Ano, jsou slečený, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, ale on tam sak bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale já koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Ta dírka byla strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet? Nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si psal Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, na, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Porád a poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie.
2: Jakou já jsem tam...
3: jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála, jako vždycky výtečně, jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tedy ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovu a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršovou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: děkuju,
4: zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.

0: zautovám, řeknu, že jo.
1: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
0: Děkuji
1: a hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
2: Dobře.
1: A zdravím.
2: Děkujeme, my taky. Mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
3: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
4: Milé děti, já se vám omlouvám.
3: No to je dobře.
4: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
3: No možná by to šlo ale kerou.
4: Sněhurka a sedm trpaslíků.
3: No tak špatná pohádka to není. To,
5: to je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
3: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
5: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
3: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
5: No tak si vemu vysoký podpatky.
3: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
5: No to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
3: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
5: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
3: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
5: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
3: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
4: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
5: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
4: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
5: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
4: To jsi byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
5: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
3: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
4: Z mý strany?
3: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
5: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
3: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
5: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
3: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dáme jim hlasovat.
0: Ano.
2: Dobře.
0: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
2: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miloslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načeš, utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží ledacoš, no. A za dalších 5 let mě ten tež ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
1: Ta dnešní je na konci, hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. V Trutnově zřejmě větrné elektrárny nevzniknou. Tenista Zdeněk Kolář na turnaj v Kštádu neprošel prvním kolem. A zítřek bude zamračený s občasnými přeháňkami i bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
2: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Vyplývá to z návrhu Ministerstva životního prostředí na vyřazení některých oblastí ze seznamu zón vymezených pro zrychlenou výstavbu těchto zařízení. Trutnov, který s výstavbou větrníků na svém území od začátku nesouhlasil, návrh přivítal. Své výhrady tamní radnice už dřív vyjádřila v dokumentu, který poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Už za hodinu tam archeologové představí výsledky georadarového průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela. Návštěvníci uvidí záběry z výzkumu a budou moct s odborníky o nových objevech diskutovat, říká vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.
5: Před 2 lety odborníci provedli nejprve georadarový průzkum a následně nedestruktivní výzkum objevených nepřístupných prostor. Byla objevena pohřební komora zřejmě rytíře Andreáše Neymana, Riglitz a Levensteinu, který tam má i náhrobní kámen ve zdi kostela, ale byly objeveny některé zdi, o kterých jsme netušili, a o vysvětlení celé té situace se nyní odborníci pokusí. Sport.
2: Tenista Zdeněk Kolář na turnaj v Kštádu nepřekvapil favorizovaného Argentince Serundola a na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 1-2 na sety. Kolářovým vyřazením tak skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
3: Počasí.
2: Zítra očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Během dne místy polojasno a k večeru ubývání mraků i srážek. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý přes den severní až severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: úterý 14. července po 17. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás máme přehled dnešních vybraných událostí z Královéhradeckého kraje. Dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. V Hradci pokračuje mimořádné jednání zastupitelů města, sleduje ho reportérka Adéla Kavříková a ještě před 17:45 shrne to nejdůležitější z programu. České zdravotnictví čeká nápor stárnoucích pacientů. Nemocnicím taky chybí personál. Nový studijní obor zaměřený na vzdělávání všeobecných zdravotních sester otevře Hradecká univerzita ve spolupráci s oblastní nemocnicí v Náchodě a rozhovor s jejím ředitelem Janem Machem nabídneme za chvíli. Městský kemp v Hradči je teď vyhlášený turisty i rodinami s dětmi a tam se podíváme. V řekách povodí Labe je míst jen 10 až 5 a 40% obvyklého množství vody, je to málo. Zjišťovali jsme, jestli kvůli tomu bude letošní vodácká sezóna kratší a podrobnosti nabídneme za chvíli. Před 18. hodinou si ještě povíme, čemu se ve vysílání budeme věnovat zítra, tedy ve středu 15. července. Ať se vám hezky poslouchá.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí připravila Alena Brantová.
2: V Hradci Králové se odpoledne sešli radní města a po nich mimořádně taky zastupitelé. Na seznamu pěti projednávaných bodů měli například nové vyhodnocení zakázky na stavbu náměstí v areálu Vrbenského a Gajerových kasáren. Podrobnosti z jednání přineseme už za pár minut. V zahradách benediktínského kláštera v Broumově na Náchodsku večer začíná malé letní divadlení. 21. ročník divadelního festivalu potrvá do soboty a nabídne celkem 6 představení. V Dobružce můžou dnes zájemci nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 18 hodin tam archeologové představí výsledky georadarového průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela. Zemědělci v Královéhradeckém kraji sklidili už 650% ploch ozimého ječmene. Začali taky se sklizní pšenice a řepky. Dosavadní hektarové výnosy obilovin jsou v našem kraji zatím skoro o 400 kilo vyšší než v loni, jak vyplývá z čerstvých údajů Ministerstva zemědělství. Královéhradecký mezinárodní festival Jazz Goes to Town nabídne od 6. do 10. října 12 kapel na 6 místech. Program 32. ročníku festivalu má název Podivuhodný výlet a dnes ho zveřejnili pořadatelé.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V Hradci Králové začalo asi před půl hodinou mimořádné jednání zastupitelů města. Mezi pěti projednávanými body má být například schválení upravených zadávacích podmínek na rekonstrukci základní a základní umělecké školy Habermanova nebo výsledek nového vyhodnocení zakázky na stavbu náměstí v areálu Vrbenského a Gajerových kasáren. Jednání sleduje reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, tak já hned na úvod upřesním, že už je konec. To jednání začalo v půl páté, trvalo zhruba 20 minut a řekla bych, že to bylo jedno z nejrychlejších, nebo možná úplně to nejrychlejší zasedání zastupitelů v aktuálním volebním období. Takže teď už můžu zrekapitulovat, že první dva body se dnes týkaly správy majetku města, třetím bodem bylo schválení upravených podmínek ve skoro čtvrtmiliardovém tendru na rekonstrukci areálu škol v Habermanově ulici a čtvrtý bod se týkal křižovatky Mileta. Původně avizovaný pátý bod, tedy schvalování výsledku nového vyhodnocení zakázky na stavbu náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren, ale dnes zastupitelé nakonec neprojednali. Ten bod byl z programu na poslední chvíli stažený s tím, že se jim bude zastupitelstvo zabývat až na řádném zasedání 25. srpna.
0: A víme, proč zastupitelé projednání tohoto bodu odložili, jak vlastně nové vyhodnocení tendru na stavbu náměstí dopadlo?
1: Tak podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 je to proto, aby měli zastupitelé dostatek času na to se seznámit s podklady pro schvalování toho bodu. Já k tomu pro úplnost doplním, že město muselo zakázku znovu vyhodnotit po rozhodnutí antimonopolního úřadu, který původní výběr zrušil kvůli pochybení při hodnocení referencí. Nově jmenovaná hodnotící komise, složená ze zástupců koalice, opozice i z úředníků, která se sešla minulý pátek, ale i tentokrát dospěla ke stejnému výsledku. I po přepočítání bodů znovu vyhrálo sdružení firm Garden Line a Baka s nabídkou 138 milionů korun. Druhé znovu skončilo sdružení firm Stako a Smola HK, které sice nabídlo cenu o 640 milionů nižší, ale získalo méně bodů za zkušenosti stavby vedoucího. No a právě toto neúspěšné sdružení vyjádřilo nad tím rozhodnutím podiv. Jeho zástupce Adam Kulda mi řekl, že za svými referencemi si sdružení plně stojí a splnilo podmínky pro udělení bodů. Z návrhu usnesení zastupitelstva podle nich vyplývá, že jim město uznalo pouze dvě reference ze tří. Firmy tvrdí, že pokud by jim komise uznala i třetí referenci, v zakázce by podle výkladu antimonopolního úřadu zvítězily. Aktuálně tak čekají na doručení oficiálních dokumentů s odůvodněním postupu města.
0: Hradci Králové skončilo před chvílí mimořádné jednání zastupitelů města a byla u toho reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a já jsem ve spojení s meteorologem Imrichem Drapákem a Hradeckým hydrometeorologickým ústavem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Drapáku, tak teď už neprší v Hradci Králové, ale nějaká ta voda spadla a nejen asi tady v Hradci.
2: Teďka hlavně jsou to v tom Pardubickém kraji, tam teďka jsou boušky na tom míchli toho Pardubického kraje, tam vypadá dokonce, že by mohly být i kroupy, ale v těch večerních hodinách se ještě nějaké boušky určitě budou tvořit, takže ještě ten Královéhradecký kraj nějaké boušky můžou zasáhnout, můžou být ještě docela intenzivní, můžou tam být nějaké přívalové srážky a nebo nějaké nárazy kolem 20 metrů za sekundu a během toho celá ta pořád zvětšená oblačnost. I v noci potom by se ještě nějaké ty přehánky nebo boušky mohly vyskytnout, ty minimální teploty 14 až 11 stupňů a opět nějaký vítr by mohl být spíše severní směr zesilovat jenom v těch bouřkách. A i zítra ještě očekáváme velkou oblačnost, ještě by se mohly nějaké bouřky, ale už ne tak silné jako dneska nebo přehánky vyskytovat, ale během dne potom postupně by ubývala oblačnost i těch srážek a bylo by o něco chladněji, 22 až 25 stupňů a vítr slabý, proměnlivý, přes den potom severní, opět severovýchodní. Do 4 metrů za sekundu opět jenom v těch bouřkách by přechodně zesiloval.
1: A druhá polovina týdne? Bude léto?
2: Nad tím to vypadá, že teplotně to bude pořád dobrý, jako to čtvrtek vypadá zatím příjemně, tam nějaký polojasno, spíše nějaké přánky na horách, teploty kolem těch 27, 28, pátek bychom se opět mohli dostat ke 30 stupňům, pak to vypadá v pátek někdy v odpoledních hodinách, že by nás přecházel frontální systém, takže to by nám opět přinesl nějaké srážky, nějaké bouřky a zatím to vypadá, že tím frontální systém na víkend by se potom ochladilo.
1: No tak děkujeme za předpověď a zhodnocení situace Imrichu Drapákovi a příjemný zbytek služby. Mějte se, naslyšenou.
2: Děkujeme i vám, hezký den, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme zmínili, že Univerzita v Hradci Králové otevře od září nový obor všeobecné ošetřovatelství. Reaguje na nedostatek zdravotních sester v regionu. Do prvního ročníku plánuje škola přijmout 30 studentů. Na podání přihlášky jim ale zbývá už jen čas necelé 4 týdny. Proč je novinka klíčová pro Náchodskou nemocnici, která studentům zajistí praxi, zjišťovala reportérka Adéla Kavříková u ředitele nemocnice Jana Macha.
1: Pane řediteli, jak moc je pro vaši nemocnici otevření toho nového oboru na Hradecké univerzitě klíčové?
2: Sledujeme jednak velkou populační vlnu, která nám půjde do těch let, kdy Češi začínají být nemocní. A druhá věc je, že i náš personál se pomalu začne blížit důchodovému věku, taková ta skupina těch zaměstnanců všeobecných sester Husákových dětí. Takže z těchto dvou pohledů, méně personálu, více pacientů, tak je to pro nás velmi klíčové. A to, že se otvírá třeba právě tenhle studijní program v Hradci Králové a bude moc probíhat ta výuka v Náchodské nemocnici, tak je klíčové i z toho důvodu, že když jdou studovat do nějakého většího města nebo do hlavního města, tak tam velmi často zůstávají. Vzdělání, které jsme schopni poskytnout v našem regionu, tak je dobrým předpokladem pro to, aby ti zaměstnanci potom tady pracovali u nás.
1: Vaše nemocnice je hlavním strategickým partnerem toho vzniknuvšího oboru. Co přesně to znamená? Budou třeba vaši lékaři a sestry přímo učit v učebnách, anebo se studenti zapojí rovnou na odděleních nemocnice?
2: Jednak naši lékaři i všeobecné sestry, které mají vysokoškolské vzdělání, tak se budou podílet přímo na výuce a potom také čekáme, že ty praktikantky budou chodit do naší nemocnice na praxe.
1: Ta výuka má probíhat v Hradci Králové i v Náchodě. Jak náročné to bude pro studenty třeba z hlediska dojíždění a jak v tom pomůže plánovaná druhá etapa modernizace Náchodské nemocnice?
2: Zpočátku je to gro soustředěné do Hradce Králové, takže ano, bude tam nějaké přejíždění, ale vzhledem k tomu, že počítáme, že to děláme zejména pro studentky z našeho kraje, tak by to pro ně neměla být taková komplikace. A samozřejmě druhá etapa pomůže velmi, protože ta výuka, která bude probíhat v Náchodě, tak bude do té doby, než bude druhá etapa hotová, probíhat právě na půdě střední a vyšší odborné zdravotnické školy. A potom, co se dostaví druhá etapa, tak součástí toho jsou naprojektované dvě seminární místnosti i výukové pacientské pokoje, tak aby ta výuka mohla probíhat přímo v naší nemocnici.
1: Ty přihlášky se podávají vlastně pouhý měsíc od července do srpna a v září se potom hned začíná. Nebojíte se třeba, že kvůli tomu rychlému startu se nestihne naplnit kapacita?
2: Budu optimista a doufám, že se ta kapacita naplní. Samozřejmě i některé studentky třeba střední zdravotnické školy tak tu informaci měly dopředu. Ten krátký čas, který na to je, tak se odvíjí od rozhodnutí té akreditační komise, které přišlo až v závěru června. Den v kraji.

0: Vnitřní informační servis.
1: Jsou prázdniny půlka července a mezi vyhledávanými kempy je také městský kemp v Radči. Využívají ho rodiny s dětmi, podnikají z něj výlety do hor a za poznáním a kolega Karel Sladký natáčel s Petrem Hronem o turistických možnostech této oblasti.
2: Máme docela dost návštěvníků, tím, že máme i kemp vlastní, jako město provozuje kemp v Radči, odkud se dá výjíždět teda Kus jsou Krkonoše, Babičino údolí, Ratibořice, Broumovské skály, takže opravdu odkud můžete vyjet a vůbec ta příroda, protože Úpice je vlastně v takovém údolí řeky Úpy, takže všude se dá kolem Úpice projít vrchem a je na něj krásný pohled.
3: Takže je dostupný pro rodiny s dětmi, kdo má zájem právě třeba vyjíždět do Podkrkonoší.
2: Tak, je to spíš rodinný kemp, protože přece jenom to zázemí, tam je takový klidný rodinný, je to na takovém tichém místě, takže je to spíš pro rodiny s dětma ten kemp.
3: Jak se vám daří to všechno obhospodařovat, starat se o to i kemp v Radši, to není zrovna málo úkolů.
2: Není, no my máme jako město, máme 11 příspěvkových organizací, z nich jedna z nich obhospodařuje vlastně sportoviště, kemp a penzion v Úpici.
3: Z toho sportoviště máte asi velkou radost, je znát, že lidé se chtějí v dnešní době věnovat sportovním aktivitám.
2: Jo, u nás se opravdu sportu daří, máme u nás opravdu rozmanitý výběr od tenisu po běžecký atletiku, takže toho opravdu je u nás hodně. Jsem rád, že ty děti začaly sportovat, což je třeba vidět v maraton stavu v oddíle sportovním, kde opravdu ty děti chodí a je jich tam hodně.
3: Víte, co bývá problémem? Ubytování. Když lidé hledají ubytování, jak to vypadá u vás? Jaké jsou možnosti?
2: U nás je pár apartmánů a pak i město, máme penzion městský a máme i turistickou ubytovnu ve sportovním areálu na Spartě, kde je turistická ubytovna třeba pro školy i pro nějaký větší zájezd, takže i tohle máme podpořit to, aby ty lidi měli to vyžití v tom městě.
3: Ale když vás poslouchám, tak ty kapacity jsou, možnosti jsou i pro ty turisty, kteří k vám budou směřovat.
2: Jsou u nás i v okolí, ale i u nás jsou kapacity na ubytování.
3: A kdybychom se chtěli projít třeba někde po okolí v zajímavých místech zastavení?
2: My máme několik naučných stezek, nás obklopují lesy a to máme lesoparky krásný, kde jsme udělali stezky, kam může vyjít relaxovat, odpočinout, ale může vyjít i třeba na hvězdárnu. V Úpici máme unikátní hvězdárnu, která pozoruje slunce. V Radši máme muzeum zemědělský a vojenský velký, takže opravdu tam, když člověk přijede, tak tam stráví den.
0: Letní informační servis.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla Whitney Houston, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jenom 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny zvolna klesají dál. Na řece Orlici ale vodácká sezóna pokračuje. Jen je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a trošku si pomoci po svých.
1: Vodácký pozdrav, ahoj!
2: Vodácký pozdrav se nese nad divokou Orlicí zhruba 15 kilometrů před soutokem s Orlicí Tichou. Vody je sice méně, řeka je ale sjízdná. Jen je na některých mělčinách potřeba z lodě vystoupit. Překvapilo to i Luboše, který přijel s rodinou z Havířova.
3: Pan, který nám potřeboval lodě, tak říkal, že tak 200 metrů půjdeme pěšky, že trošku s tím budeme zapasit a potom už bychom měli celou dobu jenom sedět, takže zatím si myslím, že máme asi za sebou 170 metrů, protože ještě tady nějaký zápas bude, ale říkal, že tady potom za mostem, že už by to mělo být prostě sjízdné.
2: Přesto si rodina plavbu užívá.
3: Počasí je úplně, bych řekl, nad ideální, jako úplně pecka, jako tu kombinaci s tou vodou, takže nám ani nevadí, že musíme lézt sem tam do vody.
2: Podle Libora Borůvky z nedaleké půjčovny lodí letošní stav vody nijak nevybočuje z předchozích let.
4: Že někdy je trošku, někdy víc, ale v podstatě každý rok od nás Kostelce nad Orlicí, jakoby ještě se mně nestalo, jsme tady 20 let v tom kempu a na té půjčovně, že by řeka nebyla sízná, jo? Lidi si to představují různě, ale my vodáci víme, že občas, když je míň vody a přijedu na mělčinu, tak ji musím přetáhnout, jo?
2: Ne všude na Orlici jsou ale podmínky stejné.
4: Divoká Orlice, to je nádhera, že jo? Ale ta bývá sízná jenom v případě, kdy prostě ta je sníh a kdy z pastviny pouštějí vodu, protože tam je ta přehrada, že jo? Takže ten Litický oblouk, což je nejatraktivnější část vlastně divoký Orlice, je po celou část roku suchá, že jo?
2: A právě nižší stav vody může být podle zkušeného vodáka výhodou i pro ty, kteří na řeku vyrážejí poprvé.
4: Myslím si, že pro ty začátečníky je lepší ten nižší stav vody než vyšší. Jakmile se ten vodní stav zvedne a řeka má větší průtok a tím pádem ten proud má větší sílu, tak je to pro ty lidi zase obtížnější na to řízení lodi. Že ten proud vody, ty neskušený, strhává pod ty vrbičky do těch zátok, pod ty padly stromy a tohleto, jo.
2: Na některých mělčinách tak vodáci sice musí na chvíli z lodě ven, o letošní vodáckou sezonu na Orlici ale zatím obavy nejsou. Z divoké Orlice u Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v úterý 14. července a my se teď před 18. hodinou ještě podíváme, jaká témata pro vás chystáme na zítřek do vysílání. Podle Českého hydrometeorologického ústavu přijdou v noci na zítřek silné bouřky. Situaci bude sledovat Tomáš Lerinc a připraví do zítřejších zpráv aktuální informace. Na Hrádku u Nechanic na Královéhradecku pokračuje obnova hospodářského dvora za víc než 130 milionů korun. Dělníci stihli od zahájení prací dokončit statické zajištění severovýchodního rohu hospodářské budovy a na čem pracují teď zítra, poví kastelán Martin Rejman. Úplná uzavírka silnice první třídy číslo 14 v Hertvíkově na Trutnovsku potrvá déle, než se myslelo. Stavební firma tam totiž musí oproti původním předpokladům sanovat a odtěžit zeminu kvůli nestabilnímu svahu. Reportérka Kateřina Kohoutová zítra nabídne více informací. Fotbalisté v Častolovicích na Rychnovsku budou mít nový závlahový systém ovládaný umělou inteligencí a na místě natáčel Jiří Hofman. Zítra uslyšíte.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: No a po zprávách v 18 hodin vám nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové záznam gala večera Šarmantní osobnosti z roku 2014, kdy se vítězem ankety stal Pavel Šporcl.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 18 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zastupitelé Rtyně v Podkrkonoší uvažují o slevě za odběr městské vody. Podle premiéra Babiše by měl Filip Turek kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Hradečtí fotbalisté na soustředění v Rakousku remizovali s Wolfsbergem. A zítřek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty do 25 stupňů. Radnice Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli skoro 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren. Vodu z řadů můžou znovu využívat od pátku.
6: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodu a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši stovek korun. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Pošta v Legionářské ulici ve Dvoře Králové nad Labem dočasně zrušila sobotní provoz. Omezení na pobočce platí od 7. července a potrvá do začátku října. Česká pošta krok zdůvodňuje provozními důvody. Otevírací doba v pracovních dnech se nemění. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie.
7: Sport.
4: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové neprohráli ani ve třetím přípravném utkání. Po 2 výhrách remizovali na soustředění v Rakousku za parného počasí s Wolfsbergem 1-1. V dresu východočechů skóroval Daniel Trubač, podle kterého už týmu ve druhé půli docházely síly.
8: Samozřejmě nechci se nějak na to vymlouvat, ale přece jen hrát někde v 35 stupních. Já jsem hrál 90, takže samozřejmě náročný to je. Já si myslím, že v tom Norsku nás zase bude čekat trošku něco jiného, takže.
4: Hradecký celek totiž už za týden nastoupí k utkání předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø.
5: Počasí.
4: Zítra očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, ojediněle i silnými. Během dne místy polojasno a k večeru ubývání mraků i srážek. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý přes den severní až severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, letos slaví 30. výročí, jak jistě víte. No a my pro vás připravujeme jako ohlédnutí za těmi minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme za ta léta natočili. A dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2014, tedy v 19. ročníku ankety, převzal houslový virtuos Pavel Šporcel. Příjemný poslech.

0: Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Zdravíme vás tady, to znamená v Královéhradecké filharmonii.
1: Ano, přejeme vám příjemný večer, na kterém vyhlásíme vítěze 19. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: A protože ankety rozhlasové, tak zdravíme také na rozhlasových vlnách.
1: Jak už jsem říkala, naše anketa je letos po 19.
0: Což na jednu stranu zní hrozně. Na druhou stranu 19 let, co to je proti vesmíru, oproti času. Pokud jste nás volně poslouchali, tak víte, že my jsme, ale nejen volně, ale i před 2 lety, před 3, to házeli tak trochu do retra. Měli jsme tady 50. léta, 60. léta, 30. léta minulý rok vlastně. A my jsme si řekli, že uděláme zásadní obrat a půjdeme do budoucna, do vesmíru.
1: I astrofyzikové si stále lámou hlavu tím, jak to vlastně je s konečností nebo nekonečností vesmíru. Jisté je to, že jsme tady už 14 miliard let.
0: Tak, astronomové nám říkali, že čím dále do budoucnosti, tím přesnější jsou jejich předpovědi. Takže například víme s naprostou jistotou, že naše galaxie se srazí v Andromedě přesně za 4 miliardy roku, tuším, že to bude taky pátek, ale že to je prej výborná věc, protože v tu chvilku se začnou překotně rodit nové hvězdy a my uvidíme nádheru na nebi.
1: No ale my jsme si řekli, proč čekat tak dlouho, nakonec málo kdo z nás se tohoto okamžiku dožije. A tak jsme si řekli, udělejme si nebe na zemi právě dnes, právě teď a právě tady. No a myslím si, že Šarmantní osobnost roku s mnoha hvězdami, které jsme sem dnes pozvali, si o to přímo říká.
0: Takže první přináší opravdu a doslova a do písmene a řekl bych do puntíku a do noty nebe na zemi. Dámy a pánové, přivítejte Ondřeje Rumla.
2: Na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let,

0: Děkujeme.
1: Mimochodem, zlatem ověnčený Ondra. Musím na Ondru prozradit, že tuším na podzim si vydal, viď, CDčko. On ho dlouho nevěděl, jak pojmenovat, a pak ho prostě pojmenoval Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Vericha. Ale tento týden za to CDčko dostal zlatou desku, tak mu ještě jednou zatleskejte. No, a tím, že vysíláme, tak vlastně i ta písnička Ondřeje Rumla teď letěla někam tam k Marťanům. Ona vlastně teď poletí někam 70 let klidně. A nás zaujalo, že první zvuk z východních Čech, který jsme tady vyloudili, teď nevím, jestli to byl zrovna zpěv, nebo orchestrálka, nebo mluvené slovo, někde se pohybuje vesmírem už 70 let. A to jsem si teda taky musel napsat, to se rovná 70 světelných let. Že? Takže v tuhle chvíli nás třeba někdo poslouchá, a zase nám to vrací a 70 let na to budeme čekat.
0: Co víme úplně jistě, že nás poslouchají posluchači. A ti by určitě rádi věděli trochu z té historie naší ankety. První byl v roce 96 Marek Eben, hned po něm zvítězil Zdeněk Svěrák, následován Miroslavem Antlem, státním zástupcem.
1: Helena Vondráčková.
0: Václav Fischer tady byl také na pódiu.
1: Jiřina Jirásková.
0: Karel Gott.
1: No, bylo jich tady hodně. Prostě 18, že?
0: Ano. Naposled tedy Václav Větvička, kterého dnes také budeme mít tu čest pozdravit a který bude předávat hlavní cenu letošnímu vítězi, a na to už se velmi těšíme.
1: Ale protože my jsme tady, abychom předávali hlavně, tak si myslím, že bychom teď měli jednu cenu předat. Udělujeme zvláštní cenu Šarmu.
0: Udělujeme ji od roku 2011 a dáváme ji především těm, kteří nás proslavili nejen v naší zemi, ale také za hranicemi. A když si zavzpomínáme, tak první cenu jsme předávali Soně Červené, to bylo tady v Královéhradecké filharmonii, potom to byl loutkový režisér Josef Krofta, Hradečák a člověk, kterého máme velice rádi, protože byl také spojený s rozhlasem. No a do třetice minulý rok jsme tu pozdravili Lubu Skořepovou.
1: Teď bychom měli pozvat ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové, ředitele Českého rozhlasu Pardubice, Pavla Kudrnu, aby to byl on, který nám řekne, kdo se stane laureátem této ceny. Dámy a pánové, Pavel Kudrna.
0: Tak pan ředitel přichází s květinou, s nádhernou květinou. Dobrý večer, pane řediteli.
2: Dobrý den. Víte, já jsem velmi rád, že vás mohu přivítat tady v sále Filharmonie Hradec Králové, že vás mohu přivítat u rozhlasového přijímače, posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové i Českého rozhlasu Pardubice, což je taková sesterská stanice, téměř jednovaječné dvojče, no a v neposlední řadě i posluchače naší starší sestry dvojky Českého rozhlasu. Tady se mluví o té budoucnosti. Mně by stačilo vidět rok dopředu. Já bych si přál, aby tady na tom pódiu za rok při tom 20. jubilejním ročníku šarmantní osobnosti nestále jenom hrstka těch, jejichž tváře jsou známé z televizní obrazovky, desek gramofonových plakátů, jejichž hlasy jsou známé z rozhlasových přijímačů. Já bych si přál, aby tady stála tisícovka finalistů, těch bezejmenných finalistů, těch šarmantních osobností našich posluchačů. Posluchačů, bez kterých si neumíme představit ten dnešní dramatický, přetechnizovaný život a bez kterých by rádio nebylo rádiem. Víte, mě by bylo velmi milé, kdyby ty stanice, které tady jsou, právě tyto posluchače mohli ukazovat. Ukazovat zní to zvláštně prostřednictvím rozhlasového vysílání. A já bych byl rád, aby v té budoucnosti i tyto stanice tak jako dosud spolu spolupracovaly, aby byly opravdu semknuté, sesterské, a aby třeba, až budeme teď slavit těch 70 let prvního východočeského vysílání, aby to oslavili opět společně. Milí přátelé, doufám, že vás tak mohu nazvat, ať se vám dnešní večer líbí a hlavně, ať se vám líbí naše vysílání. Moc vám za to děkujeme.
0: My vám také děkujeme. Jak už jsem říkala, držíte v ruce kytici, kterou za malou chvíli předáte osobnosti, kterou vybral Český rozhlas za mimořádné výkony. No a jen na vás, abyste nám řekl, komu tuto kytici s cenou, což je krásná keramická váza akademické sochařky Dagmar Štěpánkové, předáme.
2: Dámy a pánové, řeknu to jméno. Pan Laďa Kerndl.
0: Laďa Kerndl. Mimořádná cena Šarmu.
2: Moc Moc vám gratulujeme, jsme rádi, že patříte mezi ty naše šarmantní osobnosti a že nám zachováváte věrnost v rozhlasovém vysílání. Gratuluju a moc vám děkuju.
3: Já jsem strašně překvapený, velmi srdečně vás všechny zdravím. Můžu vám říct, že toto je snad nejkrásnější kytka, kterou jsem v životě dostal. Srdečně vám děkuju, pane řediteli, a přeju vašemu rádiu hodně štěstí a hodně posluchačů. Děkuju moc krát.
0: Laďo, není to jen tato květina, ale i tato krásná keramická váza. Takže do té se ta kytka nedostane, ta je podstatně větší, to je pravda, to pro rozhlasové posluchače, ale věřím, že ti bude také dělat radost a připomínat dnešní večer. Ale když už se pohybujeme v tom vesmíru a řekli jsme si, že se budeme dívat do budoucnosti, ty jsi říkal, že jsi se také setkal se zajímavými lidmi, kteří to vyzkoušeli a kteří se tam nahoru podívali.
3: Když jsem hrával na amerických lodích, tak jsem se setkal s Walt Cunninghamem, který byl ve vesmíru s Apollo 7. No a samozřejmě spoustu zážitků, které nám povídali, byly velmi zajímavý pro mě.
1: Dobře, ale ty jsi se setkal s jedním kosmonautem, ne?
3: Tak já jsem se sešel s naším jediným kosmonautem, který byl ve vesmíru, že jo?
1: Vladimír Remek, že jo, tenkrát to bylo. No, takže, Laďo, my jsme s tebou totiž za ty roky tady probrali už mnoho, od Slivovice až po Umění. My bychom byli rádi, kdyby ty sis k tomu krásnému ocenění, co ti ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové Pavel Kudrna dal, sám pogratuloval nějakou písní. Souhlasíš? Mikrofon je tvůj, dámy a pánové, Laďa Kerndl.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety. Yeah!

0: No půjdeme dál, protože čas letí jako ve vesmíru. Víte, Laďa Kernel si povídal s dvěma kosmonauty, ten stav bez tíže musí být úžasný. Na druhou stranu jsem zase ve věku, že si říkám, no ale co to musí znamenat? Krev se ti navrhne do hlavy, spánky, puší, nohy naopak nemají krev, podlamují se a tak dále. Mně to skoro připomíná, jako kdyby byl člověk zamilovaný vlastně.
1: No to je podobné. Když člověk prožije stav zamilovanosti, tak když to přirovnáš ke stavu bez tíže, tak vlastně je to 50-50. No a to už potom je asi na srdeční infarkt, bych řekla. A pak hledáváme lékaře, přesně, potřebujeme jejich pomoc.
0: Jestli je to vůbec bezpečné?
1: Můžeme se na to zeptat, protože v poslední době, po loňském roku, kdy jste poslali do finále pana profesora Pavka, jste do finále poslali i dalšího významného lékaře, u kterého se snoubí profesionalita s obrovskou noblesou, a tím je kardiochirurg pan Jan Pirk.
0: Pan profesor Jan Pirk přichází.
1: Dobrý večer, pane profesore.
2: Dobrý večer.
1: Je to skutečně tak? Jsou to ty rozbušené spánky, ty podlamující se nohy, kolena?
2: Tak já nevím, jak mají posluchači zkušenosti ze zamilovanosti, ale že by to byl stav bez tíže, to si myslím, že teda rozhodně není. Já myslím, že to je naopak velice stresová reakce.
1: Kdy jste tedy vy zažil nějaký ten stav zamilovanosti naposled?
2: Ježišmarja.
0: No, tak to nás zajímá teďka všechny tady.
2: No tak stav zamilovanosti mám pořád. Máme 6 vnoučat a tak to je ohromný stav zamilovanosti, kterým byste se rozdal, protože ten novej človíček, to jako my starší velice oceníme tu krásu toho zrození.
1: Hodně vás zaměstnávají vaše vnoučátka?
2: Mně tolik ne, jako moji manželku, která je v důchodu, ale je babička na 100%, má přesný rozpis, od kdy, kdo, kdy, který den má službu, kam jede, co bude vařit, takže ta je opravdu hodně zaměstnaná.
0: A je také zamilovaná pořád, říkáte, jo? Když má s tímhle rozpisem
2: jinak by to nedělala.
0: Dobře, tak.
1: Zeptáme se na ten vesmír. Chtěl byste se někdy podívat do vesmíru?
2: A víte, že docela jo.
1: Nebál byste se toho stavu, který čeká vlastně každého, kdo se tam vypraví? My přece jen jsme si s Mírkem říkali, že někdy se snažíme překonávat hranice lidských možností, které až hazardují se zdravím, a potom potřebujeme vás, lékaře. Není to tak?
2: No tak já ty hranice zdraví překračuji tím, že běhám maratony a podobné věci, takže já jsem na hazard zvyklý, takže podíval bych se tam, ano.
1: My jsme se tady zabývali právě tím zdravým životním stylem. Vy jste vlastně velký propagátor zdravého životního stylu. Co byste nám doporučili jako takové to hlavní, abychom se ve zdraví dožili třeba té 70, 80, 90?
2: Já jednoduše říkám, že člověk se za ty miliony let vyvinul jako pohybující se součást živé přírody, nikoli jako subjekt sedící před obrazovkou počítače, kouřící a pijící kávu.
1: Takže to hovoří za vše.
2: To je strašně jednoduchý recept.
0: Pane profesor, my jsme nic jiného nečekali, ale že nám jako řeknete. Víte, vy jste říkal, že stav zamilovanosti není úplně nebezpečný. Je to ale stresová věc.
2: Máme dva druhy stresu. Je takzvaný eustres a distres. Pokud je to ten eustres, tak to je dobrý. Dává vám to energii. Ten distres už je škodlivý. Čili pokud je to ten eustres, tak je to dobré. Vy sice máte starost, ten zamilovaný, jestli ta jeho Zuzanka ho miluje, jestli nemá jinýho. A ten stres je příprava organismu na nějakou fyzickou akci.
0: To chápeme.
2: Jo?
0: A to je ten eustres.
2: A to je ten eustres.
0: A když Zuzanka někoho bude mít, tak nastupuje ten distres.
2: Tak stres to je distres a pak jsou ty sebevraždy a takové věci. No a prostě ta příprava organismu je na nějakou fyzickou akci. To znamená, že svaly musí začít se hýbat. Aby se mohly hýbat, tak musí dostat dostatek okysličené krve, takže se vám rozbuší srdce. A už jsme u toho, a proto si lidi myslí, že sídlem lásky je srdce, protože to srdce je ten efekt, tam se to projeví, tam ten mozek pošle signál, koukej něco dělat.
0: My jsme si s Ladou říkali poslední dobou, že se profesoři stávají šarmantními osobnostmi, alespoň na základě ankety rozhlasové. Čím si to vysvětlujete?
2: Já nevím, já jsem o tom taky přemýšlel. Tady všichni kolegové, kteří tady jsou, tak když vy jste s nimi ve styku, tak zažíváte příjemné chvíle. Silně pochybuji o tom, že operace srdce je příjemná věc, takže se tomu trochu divím.
1: No ale na druhou stranu lékaři jsou na předních příčkách ocenění jejich práce u všech vlastně lidí, protože si jich váží, protože jim právě zachraňují ty životy.
2: Asi ano, potom ty nepříjemné chvíle pominou a pak nastane to příjemné, že zase ty lidi můžou třeba běhat po horách.
1: No my doufáme, že s námi dnes zažijete eustres, že tu žádný distres nebude. No a dovolte, abychom vás pozvali tady mezi nás a abyste s námi prožil gala večer.
2: Děkuji.
0: Pan profesor Jan Pirk. Pane profesore, než se Ondra Ruml, který bude teď zpívat vám, on si připraví eustres svůj, krabičku. Mimochodem, vám tady budeme servírovat víno. Je to zdravé tady takhle pít na jevišti víno?
2: Na rozdíl od jiných, víte, já kážu víno a piju víno.
0: Takže na zdraví a tahle ta písnička je pro vás.

0: vrátíme se zase ke hvězdám. Víte, já jsem tady na jednu stranu říkal, že stálice, ať už mezi lidmi, nebo na nebi, je prostě stálice. Ale zase na druhou stranu, když se nám na obloze objeví kometa, česky vlasatice, není astronoma, a možná nejen astronoma, který by se prostě neohlédl. A ono to platí také v životě. Když prostě po chodníku projde vlasatice, není chlapa, který by se neohlédl. I ten zamilovaný s tím eustresem. A většinou to teda bývá taková žena, jejíž krása až hvězd se dotýká. A já mám takovou jednu povinnost vám takovou ženu představit, protože jste si vy, posluchači, umínili, že bude také v té desíce šarmantních. Dámy a pánové, stačí, když možná řeknu exkluziv, ale já to řeknu celé, Kateřina Brožová.
1: Dobrý večer. Kateřina Brožová, vítáme vás, ano. Kateřina, nádherná kabelka, nádherné modré dlouhé šaty. Paní Kateřino, nesmírně vám to sluší, ale víte co, já jsem si říkala, když jsem vás uviděla, my o vás víme, že jste ta rybářka. My bychom se chtěli na ty ryby zeptat, protože to bylo u toho tatínka, tam to začalo všechno.
2: Ano, já asi jako pětiletá holčička jsem dostala bambusový proutek bez navijáku, jenom tak s kouskem v lasce a na konci teda to olůvko a háček a tak, znáte to. Je tady někdo rybář mimochodem?
1: Zvedněte ruce, kdo je rybářem. Jeden, dva, tři, čtyři, tamhle ten maličkej.
2: Laďo?
1: Ano, Laďa Kerngo.
2: No, tak prostě tahle ta základní výbava rybářská, no a šlo mi to líp než tátovi. On na to vzpomínal vždycky, že jsem tahala jednoho okouna za druhým a jemu pořád ten dravec velký nepřicházel, takže takhle to začalo a mě ta vášeň zůstala celý život, ale pozor, já je pouštím.
1: A v čem je teda to kouzlo? Jenom to sedět u vody, dívat se třeba do té vody?
2: Představte, že tam hodíte prostě nějakou návnadu do řeky, do rybníka, kamkoliv. A teď čekáte, co přijde.
1: A ta hvězdná obloha, je na ní někdy taky čas, když už jsme dnes v tom vesmíru?
2: Vždycky. Dneska, jestli se nám to nezatáhne, tak určitě bude krásný pohled na hvězdy.
0: Tak, já myslím, že když je tady Kateřina a vy víte, že to je herečka, že je to moderátorka, ale tak a rybářka teda, že jo?
1: A také
0: houbařka,
1: zpěvačka.
0: Ale také zpěvačka. Že by si jeden mikrofon nechala, buď ten nebo ten, a dokázala nám, že si umíš pod hvězdnou oblohou na rybách i zpívat.
2: Strašně ráda, ale protože tady máme úžasného Ondřeje, tak my jsme se domluvili, že bychom spolu.
3: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Půjdeme zase trošku k těm hvězdářům. To je nádherný pojem a opravdu se týká vesmíru. Víte, co je to teorie strun? Tak to používají fyzikové k popisu těch nejmenších částic látky ve vesmíru. A dokonce existuje i teorie superstrun. Podle níž má vesmírný prostor dokonce ne 3, ale 10 hned rozměrů. Já mám problém s tím čtvrtým s časem a tady jich je hnedka 10. My vám představíme člověka, kterého jste si vy vybrali, ale určitě by se v těch 10 prostorech ztratil. Za to rozumí moc dobře strunám, které už léta používá a možná i díky nim jste ho nominovali do té desítky. Kdo přichází?
1: Přichází houslista Pavel Šporcl. Dobrý večer, Pavle. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Tak jsou to ty modré housličky.
2: Já zůstal už ani jste... na jiné nehraju.
1: Ano, ano, zůstal jste stylový i k našemu večeru, k tomu modrému večeru, ano.
2: Samozřejmě.
1: Jak je to s tou teorií strun? Věděl jste o ní?
2: Ne, ale jak si s teorií ty struny mají samozřejmě s hudbou hodně společného, protože sám Pythagoras, vlastně matematik slavný, vymyslel, jak se vlastně na housle hraje a vůbec jak hudba vzniká. Takže teorie strun je vlastně od Pythagora už vznikla.
1: No, my se tady pohybujeme pod tou hvězdnou oblohou. Hrajete rád pod hvězdnou oblohou také v přírodě a je to často?
2: No, hraju rád samozřejmě venkovní koncerty, především v létě a nejenom u nás, i různě po Evropě. Je to vždycky moc krásná zkušenost, ty koncerty jsou ozvláštněné, občas fouká vítr a občas může začít i pršet samozřejmě. Takové ty první moje vystoupení pod hvězdnou oblohou byly, když jsem statoval, co by malý kluk, co by herec v Jihočeském divadle, tedy na Krumlově, na otáčivém hledišti, kde hrálo Jihočeské divadlo. Tam můj tatínek hrál mnoho rolí. A my jsme tam běhali a tam byla opravdu překrásná noční obloha plná hvězd.
1: Já ráda vzpomínám na Kostelec nad Orlicí, sedí tady nakonec pan hrabě Kinsky, kdy jsme čekali na tu hvězdnou oblohu a pamatujete se, to byl slejvák. A čekali jsme, jestli vůbec nějaký koncert bude. Ono se potom zadařilo a byl to neuvěřitelný zážitek. Nevím, jak pro vás, ale pro nás určitě.
2: Já jsem seděl v autě a celou dobu jsem přemýšlel, jestli v tom autě jsem dostatečně izolován před těmi blesky nebo ne. A projížděl jsem internet a dozvěděl jsem se, že vzhledem k tomu, že mám ty gumové pneumatiky, takže jsem v pořádku a že se tedy nemusím bát.
0: To je hezký. Zatím pan hrabě prý tam lítal a utíral vám normálně sedačka, aby si lidi měli kam sednout.
2: No a tak to má být.
1: No my vás poprosíme, abyste tady dnes také pod tou naší hvězdnou oblohou zahrál. A co to bude, Pavle?
2: Zahrajeme skladbu, kterou jsem složil, jmenuje se Surprise, tedy překvapení.

0: Děkujeme.
1: Pavel Šporco živě ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky Hradec Králové Pardubice. Vrátíme se zase ke hvězdám. Mně se to líbilo, zase bych to srovnával s lidmi. Představte si, že některé hvězdy vlastně neumí být sami. Oni neumějí si jen tak plout oblohou, proto jsou ve dvojicích a jako lidi i ve trojicích někdy. A my teď představíme zase tu naší hvězdu, tu pozemskou, dá-li se to tak říci, která, ale když jsme se s Ladou nad tím zamysleli, také neumí být sama. Ať už tančí ve dvojici samozřejmě, ale nebo moderuje taneční soutěž tak ve dvojici. Nebo hraje samozřejmě také ve dvojici. Zkrátka, ona tu dvojku vzala tak do písmene, že dokonce moderuje na dvojce. Ale tam teda sama, myslím. Dámy a pánové, Tereza Kostková!
0: Dobrý večer, paní Terezo. Roce opět sál Filharmonie Hradec Králové.
2: Ano, já jsme velice rádi. Chci poděkovat taky za opětovné pozvání a laskavou nominaci posluchačů.
1: No, my bychom vás nepozvali, kdyby oni vás právě nenominovali. Tak jim děkuji.
0: My jsme se tady zmínili o té dvojice, kde jste začala moderovat 12 ve 12. To není ve dvojici.
2: Ne, to patří právě k těm singlovým záležitostem, i když do jisté míry, protože to je vlastně úplně nová, jiná disciplína. Pro mě je velmi šťastná a radostná, protože, jak tady víte, já mám rozhlas velmi ráda. A učím se tomu být sama v místnosti, za sklem mít jediného partnera, to je zvukař, a pak mít obrovské, nevídané a neznámé partnerské publikum někde, kde si na druhé straně, se kterým se spojuji a se kterým tvořím ten hodinový pořad, aspoň já k tomu tak přistupuji, jako k dialogu. Představuji si, na co by se mě třeba ptali, co by chtěli slyšet, a vlastně tahle ta práce s imaginací do jisté míry mě nesmírně baví a je velmi nová, takže za to děkuji.
0: Ano, zveme na pódium šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojky, pana Miroslava Dittricha, a to proto, že právě Český rozhlas Dvojka se vám, paní Terezo, rozhodl udělit cenu Dvojky. Takže blahopřejeme, získáváte mimořádnou cenu Dvojky. A nejen tedy tu krásnou kytici v tuto chvíli, ale také...
3: Nejdříve kytici.
2: Ježiš, to je krásná, děkuji.
0: To je gramofon, pane šéfredaktore, nebo rádio?
2: Prosím, děkuji, do té krásy.
3: Tak mluvíme dnes večer o budoucnosti, tak tento přístroj, gramofon, jak vidíte, je vlastně budoucnost, protože povšimněte si, všechno se vrací. Ano. Dneska vinylové desky jsou velmi moderní. Vy u nás moderujete na dvojce teprve od ledna, ano, a my doufáme, že to bude ještě hodně, hodně dlouho.
2: No to je, já teda si velmi vážím toho, že ten start takto vnímáte a rádi byste z něj viděli budoucnost, protože já jsem tam velmi šťastná, takže děkuji.
3: Já děkuji.
1: Tereza Kostková, Miroslav Dittrich a cena Dvojky. Teď do toho vstoupíme rovnou. Jak to dělají kosmonauti, když jsme u toho vesmíru? To nejsem vulgární, to jsem se vlastně vypůjčil kousek textu z písničky Marka Ebena, mimochodem prvního nejšarmantnějšího a šarmantního, který určitě za rok tady bude. Teď jsme si jenom půjčili ten kousek té písničky. Víte, nás napadlo, kdyby mimochodem NASA tento týden zveřejnila, že do 20 let bude důkaz o mimozemské civilizaci. Kdyby ty ufouni přilítli už teď, tak jak bychom se s nimi dorozumívali? Ale máme jednoho člověka, který by je to určitě naučil. Který by je určitě naučil nejen se dorozumívat, ale tak mluvit, že by na tu svoji původní řeč zapomněli. On nás to tady učil před rokem, možná i předloni, ale vy jste ho opět nominovali mezi desítku nejšarmantnějších. Dámy a pánové, Jan Přeučil!
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2014, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dobrý večer, pane profesore.
5: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení rozhlasoví posluchači, přeji vám všem krásný večer a dovolte mi, abych vás pozdravil a považuji se za velikou čest a říkám to s velkou pokorou a se zdravou suverenitou, jak říkal můj profesor herectví Radovan Lukavský, že jsem byl pozván do této významné šarmantní společnosti. Svůj oblíbený klobouk, vážení přátelé, před vámi hluboce smekám.
0: Máme se ještě hodně co učit.
5: Jestli dovolíte, přátelé, Čas se chýlí ke konci, bude vyhlašování šarmantní osobnosti pro letošní rok, říkám to tak správně?
0: Říkáte to posledně.
5: Tak já si myslím, a já už jsem to tady asi před 5 lety nebo před 3 lety naznačil a zkusil, ve starém antickém divadle, když se něco líbilo, tak obecenstvo zahlaholilo bravo, bravo, bravo. Zkusíme si to? Výborně. A když se něco jo líbilo, tak k tomu bravo, bravo, bravo se příjemně zamručelo. Zkusíme všichni i posluchači.

0: Dámy a pánové, čas se opravdu chýlí, jak říkal pan profesor Přeučil. A proto bychom rádi vlastně přivítali do této chvíle ještě úřadující šarmantní osobnost za rok 2013, vyhlášenou v roce 2014, a tou je pan Václav Větvička.
1: Hezký dobrý večer. Jak jste prožil odpoledne v Hradci Králové?
2: Úžasně, protože jsem tady byl s asi 5hodinovým předstihem, tak jsem se ho krásně prohlédl a dokonce mě tady nějaká občanka poznala, jak sedím v autě, a přinesla mi sekanou a 4 rohlíky. Tak jí moc krát děkuju.
0: To bylo právě proto, že jste byli ještě úřadující šarmantní osobnost v té chvíli.
2: Ano, ano, ano, to bylo určitě proto.
1: Jaký byl ten rok, pane Větvičko, pro vás?
2: No, úžasný, protože, víte, lidé dneska už doma se bojí otevřít ledničku nebo olejovky, abych tam náhodou nebyl. A zavírají přede mnou dveře. Tenhle ten rok, co jsem byl šarmantní osobností, tak ty dveře se zase otvíraly až na jedny. Máte tady profesionální uvaděče, protože bez lístku mě do sálu nepustili, tak jsem se musel dojít koupit.
1: No neříkejte.
0: Ale to je v pořádku.
2: No,
0: to je v pořádku, tady nikdo nemá protekci. Kateřina Brožová se taky kupovala lístek s Terezou Kostkovou.
2: Já s tím naprosto souhlasím. Jenom jsem usoudil, že pochopitelně existují šarmantní osobnosti celoživotní, jako byl třeba, nebo je můj předchůdce Honza Petránek, nebo jako budou některý z mých následovníků. No a pak jsou šarmantní osobnosti sezónní, jako je Václav Větvička.
0: Skromnost. A v tuto chvíli já bych poprosil Jana Bengra a Pavla Kudrnu, tedy náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, aby k nám přišli. Nastává ta slavnostní chvíle, ten slavnostní okamžik. Teď se dozvíme, pánové, pojďte blíž. Já bych možná poprosil víc za Ladou, tak. Teď se dozvíme, kdo je pro tento rok z těchto nominovaných, které

0: jste tady dneska měli možnost poznat a viděli, kdo je vlastně šarmantní. Nejšarmantnější, kdo je na prvním místě a jako každý rok?
1: Ano, jako každý rok nám vyspívají ten nádherný vinč pro vítěze Gentleman Singers.

0: Já. Tak kdo? Nikdo neumíme na housle.
1: Jako hudeček?
2: Svěcený?
3: Ale houby, to je přece...
4: Pavel Sponzo!
5: Pavle! Šarmantní osobnost roku 2014. Zlaté slunce předává pan Václav Větvička.
6: Moc gratuluju a užij si toho následující rok.
5: Kytici květin, Pavel Kudrna. A ještě to zlaté slunce od pana Václava Větvičky.
7: To nejhlavnější, zářící slunce. Dneska dokonce celý den svítilo a večer jsme ho snesli sem, abychom vám mohli předat.
5: Slunce Pavle, blahopřejeme.
7: Pavlu Šporcovi.
8: Děkuji, já jsem v šoku, děkuji.
5: Sluší vám a bude se hodit těm houslím.
8: Těm houslím a k mým očím modrým taky, takže ano, asi mám něco říct.
1: Teď se to čeká, Pavle, trochu, teď se to čeká.
8: Že tam mě tak koukáte. Já jsem to teda nečekal, nebo opravdu ne. Mí soupeři v uvozovkách jsou všichni úžasní, tak já si toho samozřejmě moc vážím. Budu se snažit ten další rok být ten správný a nejšarmantnější ještě více, než jsem se snažil doteďka, což je teda hodně těžký. Tak doufám, že to nepokazím této úžasné anketě a soutěži a moc děkuju všem posluchačům vlastně a těm všem, co mi dávali hlasy. Tak opravdu děkuji moc.
5: No a my vás dle tradice poprosíme, abyste v tuto chvíli už vyhlásil jubilejní 20. ročník ankety Šarmantní osobnost roku, protože už začínáme hledat vašeho nástupce pomalu. Takže je to na vás, abyste nám ten ročník vyhlásil, buďte tak laskav.
8: Dobře, takže vyhlašuji 20. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
1: Vyhlásil Pavel Šporcl, Šarmantní osobnost roku 2014.
5: Budeme doufat, že se tady s námi sejdete opět za rok, kdy budete předávat zlaté slunce tomu dalšímu šarmantnímu v našem jubilejním 20. ročníku.
1: Jinými slovy, věříme, že si na nás tedy za rok uděláte čas, abyste nám řekl, jaký ten rok byl, jestli jste taky třeba dostával sekaný do auta a tak. A v každém případě, abyste pak tu cenu předal. V tuto chvíli máme, vy jste houslista, ale my máme takové přání, kdybyste si s náma, to je taková tradice, zaspíval píseň, kterou vždycky šarmantní gala večer končí. Laďa Kerndl udá notu.
9: Budeme zpívat všichni. I doma u rádia.

Tak to byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2014, kterou se stal houslista Pavel Šporcel. A za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera. Je úterý 14. července, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V 19 hodin vám Alena Brantová nabídne další zprávy. No a potom třeba Hezky česky, nebo rozhovor s herečkou Marií Doležalovou po 20. hodině, nebo další díl pořadu Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou po 21. hodině. Zkrátka příjemný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko zasáhly bouřky. Na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. V Trutnově zřejmě větrné elektrárny nevzniknou. Tenistka Barbora Krejčíková prošla prvním kolem turnaje v Aténách a zítřek bude zamračený s přeháňkami, bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 cm kroupy.
2: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
2: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Vyplývá to z návrhu Ministerstva životního prostředí na vyřazení některých oblastí ze seznamu zón vymezených pro zrychlenou výstavbu těchto zařízení. Trutnov, který s výstavbou větrníků na svém území od začátku nesouhlasil, návrh přivítal. Své výhrady tamní radnice už dřív vyjádřila v dokumentu, který poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Obec Mostek na Trutnovsku dokončila výstavbu vodovodu do místní části Souvrať. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové už je na vodovod napojena většina domácností.
4: Délka tohoto prodloužení vodovodu v části Souvrať byla cca 1,5 kilometru. Cena byla 4 miliony bez DPH. Tato akce byla podpořena Královéhradeckým krajem. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 2-0 na sety Bulharku Tomovovou. Dnes bude ještě o postup do druhého kola v Aténách usilovat Tereza Valentová, která se utká s Belgičankou Kostou Lasovou. Počasí. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, ojediněle i silnými. Během dne místy polojasno a k večeru ubývání mraku i srážek. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměří 16 až 19 stupňů. Slabý proměnlivý přes den severní až severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu a dobrý dojezd.
5: Znáš mě líp než celý svět.
1: 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. On tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovívavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem muzea 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhlety skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi, ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové, takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků. Já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací a cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea a my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegeves i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
4: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na nový rok.
5: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli

0: jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
1: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bonbony, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
0: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
1: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombony, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem jí to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblíž k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak, to, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že

0: My jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
1: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
0: no, máte pravdu, no.
1: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
0: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví, vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
1: A považujete se za introvertku? Introverta?
0: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. To je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
1: Že jste známá herečka.
0: Přesně tak.
1: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý brýle.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, znícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šůlová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě navlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Já třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
6: Ano. Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru z čokoládu.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezký.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem se struk tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestru známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo pro mě v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A říkala mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou třeba? Čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren, a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti. Ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsk tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalhoty.
6: Tak jsem...
5: Neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal kamarádovi, to byla kazeta taková, a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku, no.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam moc i přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo. Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že 2 roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráchu a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
2: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
4: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
2: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč pobečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona ho si to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěla, byla těhotná, byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
2: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
5: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
2: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
4: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
2: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její, boty jsem měla svojí a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
4: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
2: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali smrty a šlo se.
4: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstýnků a první manželský polibek?
2: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
4: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou. V letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
2: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
4: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
2: to jsme klasika. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, aby kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
4: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
2: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
4: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
2: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce se vším z večeří.
4: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
2: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
4: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
2: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
4: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
2: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
4: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
2: Pět let.
0: Zlatá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny u téti tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo. Jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš. Pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali novej byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Baň, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej Primu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. to tak je. Já nevím, co bych vám jinak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. My, vít? No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a to jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Bete chodí na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to
5: ono,
4: rádio
5: je, ono tady. Je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát...
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujem. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl,

0: co nosí v peněžence?
1: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
0: Co nosíte v peněžence?
2: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky. A jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala najednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouvám.
0: Který tanec mu jde nejlépe?
1: No mám to tango ráda.
0: Který tanec máte rádi, oba dva?
2: No to nevím, nějaký to tango takový, to je tělo na tělo.
0: Poslouchala někdy za dveřmi?
2: Asi ne.
1: Ne, to ne, to ne.
0: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
1: Šla bych spát.
2: No, teďka by asi spala.
0: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začala projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
2: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
1: Tyvo, mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
0: Jakým stylem líbáte?
2: No, já docela rád.
1: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom mi šel dát hubičku.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
5: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit.
2: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
1: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
2: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
1: A já ho tu nemám to třeba někam od 1 na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
0: Na co jste na svou paní hrdý?
2: Jak se stála v rodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
0: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
1: To on nezapomeneš, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo,

0: K narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
1: Leska už si přejem jenom, abys byl zdravý. No a to, a dokud můžem jíst, pít, a tak je to dobrý. Stojí to za to. Po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
2: Je to hledání i radostných okamžiků? Děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
1: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů, máte z toho radost taky.
2: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že je rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
0: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
1: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
2: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
0: No drobe toho zdraví.
1: Já taky.
2: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
0: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
2: A myslíte na něj často?
0: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musím myslet hurt.
2: Vlastně ho milujete?
0: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
1: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju, tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
2: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
1: Možná čím víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přeháňky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou Klazumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
8: přeskočit nastavenou nohu,
11: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
8: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
8: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali kdejaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
9: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
12: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11. zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to...
8: Nadáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nedaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na mohutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaraženi pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. A už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Juru. Juru do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebej těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, Bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc, než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, víte?
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podá mít. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: co už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, copak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto nám jde jenom o jedno.
6: No bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
9: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hamba.
8: To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klap Zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
8: Telegram.
5: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie?
8: Mistrovství světa?
5: Tato, a co vy? Co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme čiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zasejeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště.

0: náma za další měsíc zpátky. To znamená, kluci...
1: Ano, to znamená, že dožní můžeme být zpátky doma.
2: Takže...
1: Takže se do té Austrálie jede!
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Celé to dnešní Divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra mančafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých.

0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
1: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
2: Ale to už leží po třetí branky.
3: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
2: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
3: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
2: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
4: Prodírá se vpřed,
1: teď se jen kutálí
4: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky.
3: Jak to vlastně bylo?
2: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
3: 1-1.
0: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
3: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
2: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
2: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
1: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
1: Dělovka.
2: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
1: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
3: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
4: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
1: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
2: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
4: A míč v jeho náručí je v brance taky.
2: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
3: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
2: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
1: 8.
2: A 9. branku. A co bylo potom?
5: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
2: A potom?
6: Klap zuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
2: A potom?
6: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát, jak jeho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasový lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorný neteře už i manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako bejt, brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: No totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně můžu dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako byl pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje s námi, je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
1: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Můžeme připomenout téma a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
1: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala, to nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil, dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ním sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování. A ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
0: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozdravit
1: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
0: Aha.
1: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
0: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh ne, vyslyšet.
1: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
0: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
1: Moje teď to ano. Mám?
0: Mhm.
1: Vidakovičová.
0: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
1: Už mě napadlí Polomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
0: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
1: A hlavně u vás.
0: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaj a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
1: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
0: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Vy jste jarmilky. Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se tomu smála.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená, o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil, Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka, a dvě holky a byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takže toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza, to je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem vám chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se to. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha, to je milé. Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké
1: vloučky. Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u Velké Byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorsky. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme co.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na váhách, když naši dal jsem u tatičky a pan děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš to, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na váhách já mu tam se vykalo. Na Valachách se hodně
0: vykalo. Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To a milé,
1: trpujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslavě, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, mými třemi sestrami a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem o tím neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, no, tak důležité.
1: No tak to tak, prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Proč jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
1: Není.
0: A možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Jinak se snažím... Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Haló, haló.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Haló? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům a lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nemají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní Dlodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížil nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsem ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně hůř, takže ujedu na kole teprve 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Takovou legraci.
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak je, co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že co to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona lhala, uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vystrechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkám, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkám, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový, kamarád, že by mi půjčil, ve mě nepustila, no a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Uh-huh. Tak jsem chtěl vědět čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda, tak rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka z jižní, jako já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. S tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokumentuje, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouc, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, čověče, on to sama myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života. S tím předáváním to dál, nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života, prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž oni to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich si dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře, výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, aha, 2x dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby, otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, jeden z 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ju zastřelil, i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl v ruské, na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No, takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, oni také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčurala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, chrysty dávat, a toto babička je 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrava, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková,
0: babička.
1: Byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám, velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní odnaproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet.
0: Ano.
1: Byly 4 sestry a dají Mařenku z druhou.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako a i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával, Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní, ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické. Protože nás čeká kavárna, ale nad řekou. Takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tady vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, krtáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až v pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do mace šeta tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak to děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobrej tro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se nám nedívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, vždyť já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap přeskupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.